Tak tohle byla další hezká česká na Blaníku. Ano, každou noc od půlnoci do čtyř hrajeme jenom hezky česky. A nejenom od půlnoci do čtyř, ale taky mezi 5. a 6. To vám české písničky servíruje kolega Martin Císas. A taky mezi 12. a 13. s Pepou Černým od pondělí do pátku. Ano, takže tohle je Blaník. České písničky jsou zkrátka u nás doma. Tak pojďme pokračovat a já vám přeji pěknou noc.

0: Deník počasí. Rádio
1: Deník. Momentálně máme převážně zataženo, občas se může vyskytovat také déšť. Nejnižší noční teploty v Čechách 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 6 až 1 stupeň. Středeční obloha bude zatažená až oblačná, místy deštivá. Objeví se také přehánky, během dopoledne od západu ale srážky ustanou. Odpoledne pak postupně může být místy až polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
6: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
8: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání Rádia Blaník vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Je nový den, už je středa 14. října roku 2026, kdy svůj svátek slaví Agáta, tak přejeme všechno nejlepší. 86. narozeniny slaví britský zpěvák Sir Cliff Richard. No a pojďme ještě do minulosti, do roku 1919. Tehdy parlament rozhodl, že 28. říjen se bude slavit jako státní svátek. Už je to 107 let. Tolik tedy pohled do kalendáře, taky do minulosti a teď už vám opět budu hrát hezky česky až do 4 rána, tak užívejte.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme převážně zataženo, občas se může vyskytovat také déšť. Nejnižší noční teploty v Čechách 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 6 až 1 stupeň. Středeční obloha bude zatažená až oblačná, místy deštivá. Objeví se také přehánky, během dopoledne od západu ale srážky ustanou. Odpoledne pak postupně může být místy až polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
2: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Brestu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

0: Stále posloucháte Blaník, noční vysílání s Vlastou Sukem je v plném proudu a taky připomínám, že Blaník hraje na vaše přání, tak i vy můžete objednat do dalších dnů. Ano, přes naše internetové stránky na adrese radioblaník.cz. A podle vás hrajeme každý večer, vždy od 19 hodin. Tak udělejte radost sami sobě a nebo někomu z vašich známých.
1: Hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je středa 14. října. Dnes má svátek Agáta a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 8:30 dopoledne začíná v areálu Spolany v Neratovicích na Mělnicku celorepublikové policejní cvičení pořádkových jednotek. V 5 odpoledne startují na zámku v Pardubicích císařské a prezidentské návštěvy Pardubic 1866 až 1990. V 10 dopoledne začíná generální zkouška muzikálu West Side Story, a to v divadle města Ústí nad Labem. V městském parku ve Friedlandu proběhne Jizerský dřevorubec 2026. Mezinárodní soutěž žáků lesnických škol v práci s motorovou pilou. Soutěž pokračuje i ve čtvrtek. KinoArt v Brně hostí festival krátkých filmů Brněnská šestnáctka. A nakonec se přesuneme do brněnské botanické zahrady. Tam začíná v 9 dopoledne výstava citrusů a dalších subtropických a tropických užitkových rostlin. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Blaní. Hezky česky.
1: Vracím se do domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: A už je zase pět, musíme stávat. Ano, hubky, šupky, dubky do práce. Krásné ráno vám přeje Martin. A tady na Blaníku se podíváme, jaký ten dnešní den bude, co se týče počasí.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku dnes bude většinou oblačno, na východě a severovýchodě České republiky až zataženo a místy se vyskytnou ještě přehánky. Odpoledne budou srážky většinou ubývat a oblačnosti bude také poskromnu. Bude se protrhávat na polojasno nebo i skoro jasno. Nejvyšší teploty přes den mezi 12 a 17 stupni, v tisíce metrech na horách do 8 a na Šumavě do 12 stupňů Celsia.
9: Martin Císař
10: na rádiu Blaník.
8: Dobrou náladu a krásný celý den přeji všem, ale především oslavenkyním.
11: Na celý dům praskota šum zahlholí, když všichni jdou spát.
8: Olympik? A komu že to ten Olympik vlastně zpívá? No přeci
11: se bát, sraší teta Agáta, Agáta teta.
8: Agá, tam tedy všechno nejlepší a česká hodinka je připravena, tak si pojďme hezky užívat. Já vám přeji hezké ráno. Rádio.

Pěkné ráno, krásný den, je 14. října a já pro vás mám další zajímavou informaci. Je pravdou, že písniček o letadlech je docela dost, tak třeba Hanka Zagorová a Mimořádná linka. Napadla mě také Hana Lounová.

0: hvězda.
1: Ale proč o tom vlastně hovořím? Já pro vás mám jednu novinku, jednu velice zajímavou informaci. Česká republika má nové spojení s Vietnamem. Letecká linka mezi Prahou a Hanoi už je na světě. A podrobnosti nám prozradí zástupce tiskové mluvčí pražského letiště Jiří Hanych.
2: Nové spojení mezi Prahou a Hanoi bude cestujícím k dispozici dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Lety budou provozovány s mezipřistáním v kazašském městě Almáty, přičemž cestující mohou využít také samostatné spojení mezi Prahou a právě Almáty v obou směrech. Na lety Vietjet nasazuje letadlo Airbus A330-300 s kapacitou 377 cestujících. Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými. A význam má i pro české turisty, kterým linka nabídne nejenom pohodlnější přístup do Hanoje a Vietnamu, ale i nové možnosti cestování po jihovýchodní Asii.
1: Tak hlavně šťastný let a také dolet do Hanoje, anebo naopak zpět do Prahy.
3: Rádio Blaník. I ráno vám hrajeme hezky česky.
4: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

0: Dobré ráno, už to tady míchám a připravuji další hudební mix krátce po půl šesté, další české písničky pro vás. Předtím informační blok, podíváme se domů do světa, představíme počasí toho dnešního dne a že bude celkem parádní, o tom žádná, a budeme si dál hezky česky hrát. Tak hezkou středu a dobré ráno, to přeji vám všem.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
5: Nečekejte, akce platí pouze tentoto měsíc.
4: Tak mrkněte na
6: Tisknu levně.cz.
7: Náplně hned.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
6: Starnet internet.
10: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
11: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
12: Máme pro vás bezva plán.
11: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
12: První, druhý, klidně třetí.
11: Máme i skluzavky pro malé děti.
12: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
11: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
12: Aquapalace Praha.
11: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
14: Kdy naposledy si vězl v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
15: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
16: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
17: Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
16: A právě teď využijte akce na frakce.
17: Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. SBN.cz.
18: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
19: a dost barvy.
20: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
19: Mícháme i barevné omítky.
20: Akce platí do konce prosince.
19: Navštivte a dost barvy a jste v pohodě.
21: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun a ještě zdarma zkontrolují tlak, dezem i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
22: Rádio Blaník, zprávy.
23: Rádio Blaník.
24: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinérie. Důvodem jejího zavedení je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Mzdy v Česku rostou letos nejčastěji o 4 až 6% ve většině oborů a regionu. Vyšší růst zaznamenávají hlavně nedostatkové technické a provozní profese. Firmy ale stále častěji ustupují od plošného navyšování. Silničáři zprovoznili 3 nové větve mimo úrovně křižovatky u Medlešic na Chrudimsku. Díky nim je možné ve všech směrech najet nebo sjet z obchvatu Chrudimi na původní silnici na Pardubice i směrem na Vestec. Lékaři vyoperovali papeže Lvu 16. zhoubný nádor plic. Při operaci v římské nemocnici, která dopadla dobře, mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež se má zotavovat přibližně týden. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Zpočátku místy zaprší a postupně bude oblačnosti ubývat. Dnes bude většinou zataženo až oblačno a místy se slabým deštěm nebo přehaňkami. Během dopoledne pak budou srážky postupně ustávat. Odpoledne pak bude místy až polujasno a naměříme 13 až 18 stupňů. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Dobré ránko, krásnou středu přeji všem posluchačům, kteří právě teď poslouchají Blaník. I špatné zprávy bohužel patří do našeho vysílání. Skupina Kabát musí kvůli zdravotním potížím změnit další plány svého letošního turné. Po dvou koncertech v Brně odložila také 5 vystoupení na Slovensku. Frontman skupiny Josef Vojtek se za kapelu omluvil všem fanouškům a vysvětlil, že hudebníci nejsou v takovém stavu, který jim umožňuje koncerty odehrát. Nicméně mohou se těšit na to, že kapela v budoucnu samozřejmě dál bude hrát, jak se kluci dají dohromady. Tak držíme palce, aby to bylo brzy a brzy už se na vás těší ranní dvojka Petr a Adéla. Dobré ráno na Blaníku mezi 6 a 9. Tak si užijte krásně dnešní den. Připomínám, že je 14. října a měl by být poměrně krásný a teplý. Teploty až do 17 stupňů Celsia.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capillan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capillan.cz.
3: Já jsem nevinný.
4: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
5: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
6: Bacha, Benka.
5: Z vězeňského prostředí.
7: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
5: Oddíl B. Už teď, pouze na OnePlay.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky?

0: všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlaž. Siko.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.

0: to byl Kuň Bílý a Maria Rotrová na Blaníku. A za chvíli rozjedeme to dnešní Dobré ráno, ve kterém uslyšíte mimo jiné Michala Davida, Leonu Machálkovou a taky Slzu. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 6. hodině ve středu 4. října. Teď je 5.52. Rádio Blaník.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
3: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda. A hrozně to trvá.
2: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
3: A kde jsi je sehnal?
2: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
3: S natíráním končím. Jedu hned.
2: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
3: www.impregnacesoběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
6: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
5: Tak mrkněte na
7: tisknu levně.cz.
8: Náplně hned.
9: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
10: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
11: Rádio Blaník, počasí. Rádio
12: Blaník. Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Aktuálně se nám teploty pohybují mezi 11 až 13 stupni. Ještě může být místy zataženo a doznívající přehánky. Přes den ale čekejte oblačno až polojasno jasno a v odpoledních maximech naměříme 15 až 18. Teď už jsou tu další zprávy.
11: Rádio Blaník.
13: Nejvíc pohody
11: a nejvíc českých písniček.
13: Za každého počasí.
11: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Na volbě je možné podávat stížnosti. Inflace ještě drží ceny potravin. Pražská Slávia v Baku nebudovala.
13: Rádio Blaník.
14: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ode dneška až do 23. října je možné u soudu napadnout komunální volby a první kolo senátních. Soud se ale už třeba zaobíral volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce návrh na přezkum voleb podat neúspěšné hnutí SPD a uskupení Kladeňáci chystá stížnost kvůli extrémní odchylce výsledku v jednom okrsku. Inflace v září zrychlila o 2,5%, a to oproti srpnu o 0,6% bodu. Čím to je, to řekl v České televizi ekonom Dominik Stroukal.
15: Hlavní příčinou jsou pohonné hmoty, ty byly meziročně dražší skoro 40%, takže podle některých odhadů to je možná polovina celého toho nárůstu, toho zářijového zrychlení inflace. Takže jsou to energie a druhým efektem je trošku slábnoucí vliv potravin.
14: Ty přesto ještě inflaci tlačí dolů, ale o něco méně než v předešlých měsících. Správa železnic rozšíří počet míst s cedulemi s kontaktem na krizovou pomoc. Nacházejí se u tratí a víc by jich mělo být do konce roku. Zároveň bude správa pokračovat v kampani na podporu duševního zdraví, ve které chce oslovit víc mladých lidí. Má to připomenout, že říci si o pomoc není slabost. Fotbalové Slávii se ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů nedařilo. V Baku podlehla nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané tak nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
13: Dobré ráno, Rádia Blaník.
11: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, my už jsme zadali připraveni na značkách udělat vám to dnešní středeční ráno co nejpohodovější. Máme tady 14. říjen, máme taky středu, Agátám přejeme všechno nejlepší, takže dobré ráno. A i dneska se budou proplácet účtenky, tak o tom bude řeč už za chvíli. Za 2,5 minuty bude 6.

0: Svět je plný bláznů a Leona Machálková. Na Bleníku už teď vám můžu prozradit, že Leona Machálková bude zítřejším ranním hostem na telefonu po 8 hodině. K tomu včerejšímu se vrátíme dneska po 6:30, to znamená, že vlastně už za pár minut včerejším ranním hostem byl Tomáš Polák ze skupiny Opět a Radeček, ale po 7 hodině se budou zase proplácet účtenky a o tom bude řeč teď.
1: Petr platí vaše účty.
0: No včera to teda bohužel nevyšlo, protože když jsme zavolali Dušanovi, jehož účtenku jsme vytáhli z osudí, respektive z naší SMS brány, tak se nám svěřil, že zrovna vypnul rádio, protože vystupoval z auta. To znamená, že nevěděl, kdo právě na Bleníku dospíval. Takže jsme nepropláceli. V pondělí jsme proplatili podnájem pro změnu Martině, bylo to 6436 korun. A teď ještě důležitá otázka, posloucháte v tom autobusu Blaník?
2: Určitě.
0: Tak kdo dospíval?
2: Krištof, inzerát.
0: Je to tak. A my vám posíláme 6436 korun. Tak Martina jako řidička autobusu si zrovna natočně dávala pauzu a v tom zavolal Blaník a vrátili skoro 6,5 tisíce korun. To se hodí na takhle na začátek dne, co? A vy takhle taky můžete odstartovat den, když nám napíšete, co byste chtěli proplatit, tu částku, jméno a příjmení a odkud jste, stačí název obce a pošlete to na 6 318 118, no a po 7 hodině třeba vybereme právě tu vaši SMSku, zavoláme vám a zeptáme se, kdo na Blaníku dospíval, je to taková kontrola vašeho poslechu. No a když to klapne, tak vám vrátíme peníze, se kterými už jste se jednou rozloučili. Počasí, to je zase věc, která nás čeká už za malou chvíli, protože myslím si, že tohle je zrovna věc, která nás taky hodně zajímá. Tak o tom už za chvilku, teď je 6 minut po 6 a tohle je Bernie Paul.

0: Everybody's rocking a Bernie Paul na Blaníku ve středu 14. října. Jaká bude ta středa? Dozvíte se třeba právě teď.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné středeční ráno, láme se nám týden, no a jaká ta středa bude, tak to probereme s Martinem Lacem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, aktuálně máme převážně zataženo a místy se vyskytují přehánky nebo déšť. Na západě a severozápadě Čech se ale už oblačnost začíná částečně zmenšovat. Teploty se pohybují od 12 do 7 stupňů, ale ve východní polovině území místy kolem 3 nebo 4 stupňů, ve štítné nadvážlie dokonce 0,6 stupně pod nulou, ale minimum zde bylo tuto noc až minus 26 stupně, k ránu se díky oblačnosti slabě oteplilo.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Dnes nás čeká zatažená až oblačná obloha a místy i slabý déšť nebo přehánky. Během dopoledne ale začnou od západu strážky ustávat. Odpoledne bude oblačnosti o něco méně a místy bude i polojasno. Teploty v maximech čekáme od 13 do 18 stupňů a vítr dnes mírný západní, postupně až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu na východě a večer i na ostatním území bude vítr slabý.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Ano, naslyšenou.
0: Tak si tu středu užijte, ať už to s počasím dopadne jakoliv. Tady je holka z plakátu a slza na Blaníku, teď je 6 hodin a 11 minut. Dobré ráno, hlavně pohodové ráno.

0: Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler na Blaníku, vždycky, když něco začíná, tak má člověk tendenci dávat si nějaká předsevzetí na začátku roku, nebo klidně i na začátku dne. Můžete si dát třeba těchto pár mozkových předsevzetí, které vám pomohou k tomu, aby vám to více myslelo, protože jestli chcete, aby vám mozek dobře fungoval i za pár desítek let, tak nemusíte kupovat žádnou speciální pilulku na paměť, stačí prý 4 docela obyčejné věci. Tak objevil jsem za prvé hýbat se, což je v celku jasné, to slyšíme neustále. Za druhé, mít koníčky a lidi kolem sebe. To taky dává smysl. Za třetí, dobře spát. Včera jsme si říkali, že ten ideální čas je někde mezi 7 a 9 hodinami. A za čtvrté, jíst pestře, a to hlavně omega-3 mastné kyseliny, ryby, borůvky, luštěniny, avokádo, hořká čokoláda. Takže recept na zdravý mozek. Jak se tím řídíš, Adel?
1: No, já bych řekla, že tak z 50%. Mám ještě na čem zapracovat.
0: Co ti nevyhovuje z toho?
1: No, já bych řekla, že ten spánek bych mohla vylepšit.
0: No, to asi my všichni ranní moderátoři, napříč všemi rádi úplně. Jinak, kdy jsi měla naposledy borůvky a hořkou čokoládu?
1: Já hořkou čokoládu já si dávám pravidelně každý
0: fakt?
1: Večer. Ano, borůvky tak
0: ještě
1: v sezóně.
0: Večer, no. Vidíš,
1: já si vždycky na konci dne dávám za odměnu mátový čaj a jeden čtvereček hořké čokolády.
0: To je zajímavé kombo, teda mátový čaj.
1: Nejlepší je hrušková.
0: No dobře, já to zkusím. Říkám, netvrdím, že to dobře dopadne. Zkuste to taky. Dobré ráno, teď je 6 hodin a 19 minut. Radio Blaník.
2: Zajímají vás novinky z Blaníku?
3: Fotky a videa z našeho studia?
2: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
3: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
3: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
2: a buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás.
3: Bavit vás.
4: Sankt Johann, ideální místo pro vaši zimní dovolenou. A já tady mám Denisu Gromnicovou, dámu, která o Sankt Johannu ví úplně všechno. Deniso, kdybyste měla Sankt Johann představit někomu, kdo tam ještě nikdy nebyl, co byste mu řekla?
5: Na Sankt Johannu mám nejraději, že si člověk nemusí vybírat mezi horami a městem. Ráno vyrazíte z Alpendorfu lanovkou rovnou na sjezdovku a odpoledne se můžete vrátit do skutečného živého města. Zajít si na kávu, na večeři nebo třeba na nákupy. Když mám chuť pořádně si zaližovat, napojím se na Snow Space Salzburg a pokračuju přes Bagrain až do Flachau. Celá oblast nabízí 12 vrcholů, 5 údolí a přibližně 210 km sjezdovek. Každý den tak můžete vyrazit jiným směrem. A pokud máte rádi výzvy, můžete si zkusit i 12 Peaks Trophy. Zároveň ale vůbec nemusíte strávit celou dovolenou na lyžích. Někdo z rodiny může vyrazit na běžky, sněžnice, sáníky nebo na zimní procházku. S menšími dětmi si dopoledne zaližujete a odpoledne jednoduše zvolníte. Dovolená přece není závod. A samozřejmě nesmí chybět zastávka na horské chatě. Dát si Kaiserschmarrn nebo tradiční jause a jen chvíli někam nespěchat. Právě takový je pro mě Sankt Johann. Skvělé lyžování, krásné hory a živé město, ve kterém máte všechno po ruce. Každý si přes den může užít to svoje a večer se zase všichni potkají.
4: Tolik Denisa Gromnicová. Celý rozhovor se spoustou tipů na zimní dovolenou v regionu Sankt Johann si poslechněte v našem novém podcastu Zima v Salzbursku na webu našeho rádia.
6: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
7: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Sekurit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Sekurit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na sekurit.cz.
8: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
9: A tomu říkáte hodně?
11: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz.
12: Proč se culíš?
13: Protože budeme krásný.
12: To už přece jsme.
13: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
12: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
13: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
14: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
15: Máme pro vás bezva plán.
14: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
15: První, druhý, klidně třetí.
14: Máme i skluzavky pro malé děti.
15: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
14: Prostě

0: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
1: Spokojenýpes.cz nejen pro příparťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
2: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Jde na vás jaro? Na nás taky.
4: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
5: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
6: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Městský soud v Praze se dnes začne zabývat případem čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Muž je prvním u nás stíhaným za neoprávněnou činnost pro cizí moc. Hrozí mu 5 let. Hasiči od rána zasahovali u požáru bytu v požární ulici v Karlových Varech. Na místě zasahovalo 8 jednotek a oheň se jim už podařilo uhasit. Nyní byt a chodbu odvětrávají. Hnutí STAN bude v Olomouci jednat o radniční koalici s Pro Olomouc, KDU ČSL, Společně a milujeme Olomouc. Post primátora má obsadit lídr STAN Marek Zelenka. Fotbalisté Bohemians 1905 se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Klokani budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série s tímto soupeřem. Utkání začne v 6 večer. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
7: Proč se na mě tak usmíváš?
6: My jsme ti tenkrát přiskli tým Bohemians 1905 Klokani, že jim faníš.
7: Protože jsem neměl vlastní
6: ano,
7: tým.
6: Ano, já byla Sparta samozřejmě.
8: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Svýbou.
7: Tak a je to venku. Tak dobré ráno, za 4 minuty bude 6:30, středa 14. října. Za chvíli se vrátíme ještě ke včerejšímu rannímu hostu na telefonu, kterým byl Tomáš Polák, zpěvák skupiny Opět a Radeček a momentální účastník Stardance, takže jsme z něj vymámili pár takových, řekněme, možná i zákulisních informací právě o Stardance. Tak o tom už za chvilku.

0: Knowing me, knowing you, a to byla ABBA na Blaníku a teď už ten včerejší ranní host na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: V dnešním dobrém ránu si budu povídat s Tomášem Polákem ze skupiny Opět a Radiček. Tomáši, ahoj.
3: Dobré ráno, Petře, zdravím tebe i všechny posluchače Rádia Blaník, ahoj.
2: Zaprvé ti musím vyseknout velkou poklonu za Stardance, protože přestože ty si vypadal, že jsi možná nebyl úplně spokojený se svým výkonem, tak za mě si to prostě zvládl na jedničku, protože to rozhodně bylo lepší než to, co bych předvedl já.
3: A to už je co víc.
2: To nevím teda.
3: Ne, prostě já jsem byl... já jsem byl upřímně fakt šťastný, jo. Protože málo kdo si umí představit, kromě těch lidí, kteří se toho fakt zúčastnili, jaký je to obrovský stres pro všechno zúčastnění, jaký je to tlak, opravdu obrovský pocit odpovědnosti. Já jsem ještě noc předtím fakt si přivodil z toho stresu nějakou horečku. Měl jsem zdivný pocit, někteří moji kamarádi z té naší úžasné party, kterou tam máme, v tom tunelu na ty schody se jim chtělo brečet, zvracet. Je to fakt obrovský tlak. A to, že jsem tu čaču, já netaneční, kde až do konce, tak pro mě to fakt bylo něco neuvěřitelného, obrovská euforie a pocit štěstí, i když samozřejmě jsem vědom, že ten tanec chyby měl, no tak to, co?
2: No, ježišmarja, takhle, já like jsem nepoznal vůbec nic, takže jestli tam nějaké chyby byly, tak já jsem si ničeho nevšimnul. Jak dlouho jste trénovali na tenhle ten první tanec?
3: No tak vlastně od samého začátku, to znamená od 3. srpna já jsem se dopustil prvního tanečního kroku, nějakého kroku a měl to být taneční krok a od té doby začala naše cesta čačou, samozřejmě s tím, že se postupně přidávají ty další tance, které nás čekají, protože během 4 dnů bychom to potom jako nezvládli, ale dost intenzivně jsme se dělali čače a především ty poslední týdny.
2: No a jak často trénujete vlastně před tím dalším kolem?
3: Na 2 dny jsem se necelé objevil doma, abych taky pozdravil svoje děti, aby nezapomněli jejich tatínek a pak jsem už zase zpátky z Praze, protože vlastně jenom pondělí, úterý, středa, čtvrtek vlastně ještě kousek, no a pak už jdeme zase na výstaviště, na generálky a tak dále, no takže toho času není fakt moc a musím říct, že především v mém případě je ještě nad čem pracovat, ano.
2: Tohle nechme na odbornících. Jezdí za tebou rodina podívat se?
3: Samozřejmě, mám toho obrovskou radost. Děti do toho ještě vlastně moc jako netahám, protože mi je jasný, že je to vlastně úplně nebavilo, jo. Oni jsou ještě fakt malí a možná by je bavili ty 2 minuty nebo minuta a půl, když se tam objevím já, ale jinak asi by je to ještě nosilo, ale mám obrovskou radost, že zbytek rodiny za mnou přijelo, nebo prostě aspoň ti, co se tam mohli dostat, protože ten počet je omezený samozřejmě. Takže měl jsem tam mamku, bráchu a ženu a byl jsem za to moc rád.
2: A já mám pro tebe ještě jednu dobrou zprávu. Písnička Všechno je v pořádku je stále v české desítce na Blaníku, takže vlastně všechno je v pořádku. A ty mi na oplátku řekni, jaká zpráva udělala radost v poslední době tobě? Slyšel jsi nějakou dobrou zprávu, která ti udělala radost? Jakákoliv prkotina, maličkost?
3: Tak těch úžasných zpráv je spoustu. Musím říct, že asi jako je to každá zpráva, která momentálně přijde z domu od mojí ženy a týká se mojich dětí. A to jsou fakt jako maličkosti, ale třeba jenom to, že moji prostřednitelu Evelinku baví klavír a ráda trénuje, no tak to je radost. Že Matoušek dlačenej basketu, jo, takovýhle věci. A že ta nejmenší je prostě fajn a že nezlobí a že ráda chodí do školky. No, to jsou krásné věci. A jak nejsem moc doma, tak mi to dá fakt velkou radost.
2: Tak Tomáši, já ti přeju teda hodně štěstí, dobrou zprávu je vlastně každý hlas, který ti přijde do Stardance a zlom vás, ahoj.
3: Zlom vás, čert, mám vás rád všechny na Blaníku a děkujeme moc za podporu.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Tak Tomáš Polák byl včerejším ranním hostem na telefonu, o víkendu ho uvidíte zase ve Stardance. Teď ho uslyšíte v téhle písničce s Radečky a zpěvačkou Eli. I tak to za to stojí, jste s Blaníkem 4 minuty po 6:30.

0: čeká na signál a Nightwork na Blaníku. Dobré ráno, Radio Blaník. Adel se mi teď svěřila, že včera taky marně čekala na signál, protože u nich vypli prout a Adel se z toho málem zbláznila.
1: Ano, já jsem se bála, protože jsem byla doma sama.
0: Co se stalo teda konkrétně?
1: No, já jsem se šla zrovna sprchovat, takže jsem je napouštěla, nebo šla jsem do vany, takže jsem je zrovna napouštěla, já jsem byla oslepená, jelikož jsem se odličovala, takže jsem měla ještě takový ten odličovací olej.
0: To se mi nemůže stát.
1: To se nemůže stát, přesně tak, to další výhoda, můžu oproti ženám. No a najednou během toho, co jsem prostě oslepená, se vypne prout, ale jako v celé vesnici. Takže já jsem si psala s kamarádkou, která byla na druhé straně vesnice, ta z toho taky byla vyděšená, do toho jsem volala tady svému manželovi, ať okamžitě přijede domů, že se doma bojím, tak on mi volal, zapal si svíčku, já jsem za chvíli doma, tak se tak stalo a opravdu přijel a nakonec to bylo v pořádku a asi za 10 minut se ten prout zpátky nahodil.
0: Podívala se do ledničky, světlo se občas schovává tam.
1: Já jsem tam šla, protože já se teda přiznám, já jsem si dávala u toho teda takový trošku.
0: Chtěla udělat panáka, co?
1: Přesně tak, já jsem si dělala svůj oblíbený drink a do toho patří i pomeranč, takže já jsem šla do lednice, kde jsem věděla, že mám rozkrájený pomeranč, protože ten drink jsem si nedělala první večer, a takže jsem zjistila, že ani tam to světlo opravdu nebylo.
0: Uteklo. Teda původně jsme v tomhletom stupu měli říct počasí, tak pojďme ještě na něj.
1: Dnes nás čeká podobný den jako včera, i když bude zataženo až oblačno, tak místy počítejte se slabým deštěm nebo přeháňkami. Během dne se od západu bude ale dostávat ustávání těm srážkám a odpoledne postupně místy až polojasno. Nejvyšší denní teploty budou podobné jako včera, možná o něco vyšší, 13 až 18 stupňů v maximech, na horách okolo 8 a na Šumavě až 12 stupňů.
0: A protože se nám láme ten týden a pomalinku se blížíme k dalšímu víkendu, tak o tom následujícím nebo nadcházejícím víkendu vás čeká tohle.
2: Víkend s Petrem Naděm na Rádiu Blaník.
3: Máme pro vás další výjimečný dárek.
2: Po celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na vánoční koncert Petra Nadě v

0: Laďte Blaník, mějte u sebe telefon a užijte si
1: víkend s Petrem Naděm. Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme.
3: .cz Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na
4: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Cliff Richarda Dreaming. Ne náhodou hrajeme zrovna Cliffa Richarda v dobrém ránu, protože Sir Cliff Richard dneska slaví 85. narozeniny. Je to takový hitparádový nezmar. V Británii měl single na prvním místě v 5 různých desetiletích za sebou. Od 50. až do 90. let. Jinými slovy, když se měnily hudební trendy, účesy, kalhoty, tak Cliff Richard pořád bodoval a dneska slaví 85. A potom tady mám ještě jedny narozeniny a tady teda sáhnu do úplně jiného hrníčku. 34 dneska slaví český zápasník MMA. Na oslavu si můžete dát dva filmy, ve kterých se objevil, Cesta bojovníka z roku 2022 anebo Letošní bojovník. A tím oslavencem je Jirka Procházka, který byl taky před časem hostem Dobrého rána.
1: Snažím se chodit spát brzy, kolem 8-9, takže většinou budíček kolem 5-6. A podle toho, jak moc je potřeba regenerovat, a tohle to je moje ráno. V 5-6 a potom se zahajují veškeré další věci.
2: A kdybych vás chtěl pozvat někam na snídani, tak co bych vám musel naservírovat?
1: Tak přijde na to, jaký trénink mě zrovna čeká.
2: Takže buď to hodně proteinu, anebo hodně sacharidů.
0: Tak, Jirka Procházka dneska slaví narozeniny a znalci vědí, že se Jiřímu přezdívá Denisa. Víš, proč se Jirkovi přezdívá Denisa?
3: Ne, vůbec.
0: Ne, on je kolem toho takový zajímavý příběh. On je strašně krátký. Prostě trenér najednou někde na tréninku nebo na zápase zavolal Deniso a jediný, kdo se otočil, byl Jirka Procházka. A od té doby se mu říká Jiří Denisa Procházka. Takže přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku.

0: Tak, Denisa, Mekešbírka, Denisa pro Jiřího Procházku, který má dneska narozeniny, ještě jednou zdravíme. A teď už o tom, co vás čeká v té příští hodině. Budou se tam proplácet účtenky za prvé, ale taky uslyšíte Miraje, Karla Zika a dáme si špenát. Hezky česky na Blaníku i po sedmé, teď je 6.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Kdo nevaří, není Čech.
3: Proto pozor, kuchařky a kuchaříci. Tento týden u Zemana výtečná akce na vepřovou krkovici.
4: Vepřová krkovice, 1 kg jen za 79,90. Ano, jen 79,90.
3: Opakuji, tento týden vepřová krkovice, 1 kg za výtečných 79,90. Opravdu, jen 79,90.
4: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
8: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Teď ještě může být místy zataženo s doznívajícími přeháňkami, které budou postupně ustávat, i mraky se rozplynou a kolem poledne už by mělo svítit sluníčko. Nejvyšší odpolední teploty pak vyšplhají mezi 15 až 18 stupňů. Teď se vydáme na cesty.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Blaník za volantem.
10: Nehoda vás přibrzdí na D1 z Prahy na Brno. Podrobnosti má Ondřej Klos z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
15: Nehoda dvou nákladních aut na dálnici D1 u Vráže zpomaluje provoz ve směru z Prahy do Brna. Na 30. kilometru zůstává průjezdný pouze levý pruh.
10: Pozor dejte na D4 za sjezdem na Řitku na 13. kilometru směrem od Příbramy na Prahu. Bourala tam 3 osobní auta s divočákem. Je tam víc než 3-kilometrová kolona.
16: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Poslanci byli pro nárůst marží rafinérií. Hypotéky v Česku zřejmě jen tak nezlevní. Hokejové Pardubice opět v lize mistrů zabodovaly.
19: Krásné ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinérie. Důvodem je jeho zavedení je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací a v Tuzemsku dopadne pravděpodobně jen na 2 podniky, a to rafinérie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Dostupnost bydlení v Česku je nejhorší v Evropské unii. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví. Lidé ve snaze ušetřit se tak trvale stěhují na chaty nebo do mobilních domů. Víc než polovina mladých do 30 let pak částečně alespoň o víkendech bydlí u rodičů. Hypotéky aktuálně výrazně zdražují. Analytici zlevňování neočekávají. Zoologická zahrada v Táboře se chystá na Halloween. Strašidelný večer plný překvapení a tajemné atmosféry mezi zvířaty proběhne 31. října a podle ředitele Evžena Korce jsou už vstupenky v prodeji.
12: Vzhledem k tomu, že o tuto akci je mimořádný zájem, protože je to možnost dostat se do zoologické zahrady v době, kdy se tam jiní návštěvníci nedostanou, to znamená, když se stmívá, a vidět i aktivitu nočních zvířat, tak většinou po zahájení prodeje jsou lístky velmi rychle vyprodané.
18: Halloween v táborské zoo nabídne QR hru, komentovaná krmení a také vstup pro děti v maskách za korunu. Hokejisté Pardubic se v základní části Ligy mistrů přepsali páté vítězství. V posledním šestém utkání zdolali švédský tým Vakhalikers 2-1 v prodloužení. Oba týmy už měly před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
9: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno. Vzhledem k tomu, že nás za chvíli čeká proplácení účtenek, tak tady bych apeloval na vás všechny, kdo jste poslali SMS-ko nebo ještě pošlete, abyste opravdu poslouchali a byli na příjmu, protože včera nám to nedopadlo, jenom protože Dušan vypnul rádio těsně předtím, než jsme mu zavolali. Adel, máme SMSky?
20: Máme SMSky.
0: Tak za chvíli budeme volat. Je 7, teď už mi raj a chci tančit.
21: Život plne dál.

0: Přátelé, tak tohle byl Karel Zich a paráda.
1: Petr platí vaše účty.
0: A na Karla Zicha se za chvíli někoho z vás zeptáme, ale ještě předtím musím já teda vědět, komu mám volat. Dozvím se to?
2: No, já myslím, že jo, protože já už to vím.
0: Ty už to víš? No to je krásné, že ty to víš, ale já mám telefon, víš, tak mi to pošli. Protože já už to vidím, já už vím, jaké telefonní číslo teď budu vytáčet, takže pokud jste poslali soutěžní SMS-ku do účtenek, můžete to být klidně vy, komu teď zazvoní telefon. Je vytočeno. Hlásím, že i zvoníme už někde u někoho. Já vím teda u koho, ale ještě to neřeknu. Tak schválně se tam budou poslouchat, jestli nám to vezmou. Vždycky otázek na začátku. Zatím to moc nevypadá teda.
3: No tady Stránský.
0: Dobrý den, dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel. Vy jste Karel?
3: Ano, jsem Karel.
0: Karle, co teď děláte?
3: Já tak trošičku jsem vstával.
0: Trošičku jste vstával a stihnul jste u toho pustit rádio?
3: No jo, právě.
0: To jsme rádi. Adel, co to máme dneska proplácet?
2: Karel by chtěl proplatit pečící troubu za 6554.
0: Jak to peče? Jak to peče? Co už jste pekl?
3: Ne, ještě není zapojená.
0: Aha, ale už se těšíte.
3: To je čerstvá záležitost. No už se těším.
0: Co bude první jídlo, to by mě zajímalo.
3: Co bude první, no to fakt nevím.
0: Já bych možná to něco, na buček.
3: Možná něco i sladkého, kdo ví.
0: Karle, ať to nezamluvíme, kdo dospíval na Blaníku.
3: Já mám takový pocit, že to byl Karel Zich.
0: A ten pocit je správný.
3: Jo.
0: A my pro vás máme dobrou zprávu, tu troubu za 6500 a 4 koruny navrch máte zadarmo.
3: No tak to je...
0: Tak si k tomu můžete pořídit nějaký další spotřebič. No. Potřebujete ještě nějaký další třeba? Mikrovlnka nehodila by se?
3: Jo, všechno se ještě bude možná dovybavovat, tak
0: skvěle.
3: Uvidíme.
0: Ať to peče, zůstaňte nám na lince a naslyšenou.
3: Děkujeme, děkuju moc.
1: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.

0: They Don't Care About Us a Michael Jackson na Blaníku. Před chvílí jsme Karlovi z Mladé Boleslavy proplatili troubu. Karle, ať to nezamluvíme, kdo dospíval na Blaníku.
1: Já mám takový pocit, že to byl Karel Zich.
0: A ten pocit je správný.
1: Jo.
0: A my pro vás máme dobrou zprávu, tu troubu za 6,500 a 4 koruny na vrch máte zadarmo.
1: No tak to je.
0: Tak to je asi Bájo a Bájo to bude i zítra po 7, protože to se bude proplácet další účtenka a třeba to bude ta vaše, když nám teda dáte vědět, co byste chtěli proplatit a to dejte do SMSky s částkou, vaším jménem, příjmením a odešlete na 6 318 118.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Jak to bude s tím sluníčkem?
3: No toho se dnes asi úplně nedočkáme, minimálně v té první polovině dne bude zatažno až oblačnou, místy dokonce slabý déšť nebo přehánky, dopoledne bude ale od západu srážek ustávat, no a právě obě odpoledne může místy to sluníčko problesknout. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na horách bude okolo 8 a na Šumavě 12 stupňů Celsia.
0: Mám návrh.
3: Povídej.
0: Ptám se s Jiřím Schellingrem, což takhle dát si špenát.
3: To je vždycky dobrý nápad.

0: I Should Be So Lucky a Kylie Minogue na Blaníku, tak se nám po ránu trošku oteplilo po včerejšku. Možná právě proto jsem šel dneska do roláku. Zimní bundy zatím ve skříni nevytahujte úplně všechny, ale jednu si už raději nechte někde po ruce, protože meteorologové zveřejnili výhled počasí na následující 4 týdny. A podzim nám začne pomalinku připomínat, že zima klepe na dveře. Na horách už se objevil první sníh a v té druhé polovině toho sledovaného období, to znamená třeba první 2 týdny v listopadu, už by tam mohl i vydržet. Podzim má taky svoje kouzlo, co si budeme povídat, třeba když jsme v teple doma, v ruce držíme hrnek čaje a venku můžeme sledovat, jak se počasí snaží překonat sama sebe. Tak krásný podzim, za chvíli už krátké zprávy a teď je 7:21.
1: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka až opraku přináší?
2: Apple iPhone 17 256 GB, chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát!
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Padá!
10: Tak si něco přej.
9: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
10: Tak to se mi to přání splnilo.
9: Cože?
10: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
9: No tak, toho musíme rychle objednat.
11: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
12: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
13: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
14: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
16: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
19: Pozor, přijíždí Dýňová. nová sezóna.
20: Na farmě Braňany je vše ve znamení dýní.
19: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
20: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
19: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
20: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
19: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
21: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
22: Klikni! Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
23: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
22: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
23: Když mobily, tak Mironet.
22: Klikni dvakrát.
24: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
25: Blaník za volantem.
26: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Zdržíte se u chodce rád, podrobnosti zná Ondřej Klos z dopravního centra ŽSD.
27: 4-kilometrová kolona popojíždí na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna u chodce rád. Na kilometru 30,5 omezují průjezd následky nehody dvou nákladních aut. Místo je průjezdné pouze levým pruhem.
26: Necháte tam zhruba 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a mějte krásný den. Jsou tu zprávy.
28: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
25: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
29: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Banky v září poskytly podle Hypomonitoru hypotéky za 35,5 miliardy korun. To je o 3% víc než v srpnu. Sazby v průměru stouply o 0,1% bodu na 5,1%. V Hradci Králové už je po volbách jasno. Vládnout bude trojkoalice ve volbách vítězné koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Jednání možných koaličních partnerů v Brně pokračovala debatou o programu. Věnovali se třeba dopravě a nebo bydlení. O koalici na brněnském magistrátu jednají vítězní lidovci s dalšími 6 uskupeními. Trenéra fotbalistů Slávie Jindřicha Trpišovského zklamal výsledek i výkon týmu v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů v Baku. Po porážce Slávie 0-2 s nováčkem Sabahem prohlásil: "Nebyli jsme to my." Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
30: Dobré ráno Rádia Blaník.
0: Dobré ráno ode mě i od Adele. Za minutu a půl bude 7:30. Dneska je středa 14. října. Agátám přejeme všechno nejlepší k svátku. No a bohužel nás opustila jedna velká muzikantská osobnost. Tak o tom bude řeč už za chvíli.

0: Láska, ta nebezpečná věc a Petr Muk. Letos 24. května to bylo už 16 let, co nás Petr Muk opustil. A bohužel nás opustila další osobnost.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Českou hudební scénu zasáhla smutná zpráva, protože ve věku 78 let zemřel muzikant, skladatel a textař Pavel Půta. Kapela novináře Josefa Klímy, na vlastní uši band, tak přišla o svého zásadního člena v dohledné době. Přitom vyjde jejich nové album, které Pavel ještě nahrál. Pavel Půta odešel v pondělí večer. Zprávu potvrdil jeho dlouholetý kamarád a spoluhráč Andy Seidel. A Pavel působil v řadě hudebních projektů. V roce 2019 třeba vydal album Reparát, na kterém představil písně s vlastními texty. Spolupracoval taky s plzeňskou rockovou skupinou Odysea, ale Pavel Půta psal mimo jiné i pro skupinu Katapult. A jeho text můžeme slyšet třeba v písničce Slova. Ale hlavně je autorem textu jednoho z největších hitů Katapultu. Tohle. Tak si ho teď dáme. Odešel Pavel Půta. Tady někdy příště. A Kaťáci.

0: Ricky a Poveri, trocha italského počasí.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: A teď trocha českého počasí. Jak dneska bude, Adel?
2: Dnes nás čekají teploty, které budou podobné těm z předchozích dnů, v maximech 13 až 18 a na horách pak okolo 8 stupňů. Na Šumavě může být až 12, jinak dnes počítejte se zataženou až oblačnou oblohou, místy dokonce se slabým deštěm nebo přeháňkami. Nicméně už během dopoledne bude od západu srážek ustávat a odpoledne může být místy až polojasno.
0: No a teď někam, kde teplota sahá ke 30 stupňům, voda má krásných 27. Kap Verde. Na tohle exotické souostroví u pobřeží Afriky vás vezme cestovní kancelář Blue Style. Využijte maximum výhod v rámci First Minute nabídky a naplánujte si exotickou zimní dovolenou třeba právě na Kap Verdách. Na ostrov Sal se navíc dostanete přímým letem z Prahy. Je oblíbený mezi milovníky windsurfingu a kitesurfingu. Za výlet stojí solné jezero Salinas, kde je voda slanější než v Mrtvém moři, anebo Burakona se známým modrým okem. Navštívit můžete i žraločí zátoku, kde lze z bezprostřední blízkosti pozorovat mláďata žraloka citronového, a na Kapverdách je navíc součástí každodenního života heslo No Stress. A pro pobyt můžete zvolit hotel Halos Casa Resort, který leží jen pár minut od centra Santa Marie, kde vás budou na každém kroku provázet africké rytmy, živá hudba a uvolněná atmosféra. A ještě jeden důvod, proč nečekat příliš dlouho. Největší slevy a výhody z First Minute Exotika platí pouze do 15. října. Pokud tedy o zimní dovolené přemýšlíte, podívejte se na bluestyle.cz a vyberte si ji s předstihem.
3: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
4: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
5: Šéfe, došel matroš.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
13: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui.
17: Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI.

0: v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Bavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.

0: tuhle tu písničku. Ona se přímo jmenuje Miluju tě. Jelen, Jura Pavlica a Hradišťan. No a teď spousta chatařů a chaloupářů říká: Miluju tě, má chatičko, má chaloupku, ale musím se s tebou rozloučit na celou zimu, protože se sem nedostanu, protože je to do kopce a bude tady spousta sněhu a já sem prostě nevyjedu. Takže nezbývá nic jiného, než prostě chatu zazimovat. Zamknout, zavřít okenice, hurá domů. Jenomže to je málo.
1: Je to tak. Největším nepřítelem chalupy v zimě je totiž voda v trubkách, takže nestačí ani zavřít hlavní ventil. Vodu je potřeba pořádně vypustit, a to i z boileru, splachovadla nebo čerpadla na zahradě. Jinak v mrazu zamrzne, no a víme, co se stane s vodou, když zamrzne, že jo.
0: No, tak to prostě praskne trubka.
1: Se, přesně tak, praskne trubka a na jaře byste pak našli v obýváku potopu. Ale pozor, pojišťovna nemusí zaplatit, když zjistí, že jste vodu v trubkách nechali. Druhá rada, neschovávejte za chatou žebřík a nářadí, zlodějům byste tím jenom ulehčili práci. A projděte si taky zahradu, odřízněte suché větve a uklidte nebo přivažte všechno, co by mohlo odnést vítr. A kdo má chalupu na horách, tak musí počítat i s tíhou sněhu na střeše.
0: No a před odjezdem si chalupu ještě vyfoťte a domluvte se třeba se sousedem, že vám ji občas přijde zkontrolovat a podá hlášení. Tak hlavně, abyste ji na jaře našli ve stejném stavu, jako jste ji na podzim opustili. Hodně štěstí. To

0: jsou prostě písničky, které asi není potřeba představovat, ale pro jistotu to byly Beatles a Yesterday a tohle vás čeká v té příští hodině.
1: Všechny mráz, jak šel z hor.
0: Budou olympici, bude i Marek Ztracený.
2: Obuj si mý boty, jestli mě chceš.
0: A bude i Václav Necká. Prostě hezky česky na Blaníku i po osmé, teď je 7.53.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Zahradnictví Jevany vás očekává. Nevíte, co darovat? Darujte radost, která poroste. Dárkový poukaz do zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity potěší každého milovníka zahrad. Obdarovaný si sám vybere rostliny, které mu udělají největší radost. Praktický dárek pro každou příležitost, který pokvete ještě dlouho po předání. Dárkové poukazy v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity. lesy.czu.cz.
10: Firma Peter GFK Trhový Štěpánov přijme pracovníky do výroby. Nabízíme nadprůměrné platové ohodnocení a firemní benefity. V případě zájmu volejte 737 217 112. Peter GFK Trhový Štěpánov.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
11: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Místy máme ještě oblohu zataženou s doznívajícími přeháňkami. Mraky by se ale postupně měly rozpouštět a kolem poledne už by mělo nejpozději vykouknout sluníčko. Nejvyšší odpolední teploty pak zamíří mezi 15 až 18 stupňů. Teď se vydáme na cesty.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
12: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Blaník za volantem.
11: Máme to vzkaz od našeho řidiče Míry. Nehoda na D4 ve směru na Prahu je na úrovni Líšnice. Jsou tam hodně rozbitá dvě auta a sražená srna. Když pak řidiči popojedou asi o 500 metrů dál, budou stát v další koloně až k opravě mostu Výloviště. Pěkný den. Míro, moc krát děkujeme. Všem vám přejeme také pěkný den a šťastnou cestu. Pozor, dejte ještě na Berounsku na trase z Hostomic na Jince u Věštína. Bourala tam dvě auta.
13: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
14: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
15: ČEZ se chce bránit nařízení v kauze Diag Human. O jednorázovou sociální pomoc je větší zájem. Liberec a Plzeň čeká další utkání v zemistru.
16: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Polostátní energetická společnost ČEZ se bude bránit nařízení v kauze Diag Human u lucemburského soudu. Zástupci ČEZu jsou přesvědčeni, že uspějí. Aktivitaní zákazníků v Česku se to podle premiéra Andreje Babiše nedotkne. ČEZ oznámil, že lucemburský soud zablokoval kvůli kauze jeho podíly v tamních firmách, přes které firma vlastní distributora plynu Gasnet. Pětkrát víc lidí než loni se letos zažádalo o jednorázovou sociální pomoc. Stát vyplatil od začátku roku do konce srpna na 94 tisíc dávek. Výrazně se zvýšily také výdaje na tuto podporu. Zatím na ní šlo skoro 746 milionů. Meziročně to o skoro 612 milionů víc. Na kulturní a sportovní akce je možné v Jihlavě vyrazit i zdarma. Návštěvníci horácké multifunkční arény totiž můžou bezplatně využít městskou hromadnou dopravu. A jak to přesně funguje, to už vysvětluje mluvčí radnice Radovan Daněk.
17: Platná vstupenka na akci v aréně totiž slouží zároveň jako jízdenka městské hromadné dopravy 2 hodiny před začátkem akce až do konce daného dne, tedy do půlnoci. Vyplatí se toho využít právě teď v říjnu, kdy Horáckou arénu čeká několik velkých akcí.
16: MHD bude návštěvníky do Horácké arény vozit minimálně do konce letošního roku. Na Pardubicích se v lize mistrů představí také hokejisté Liberce. V závěrečném hracím dnu dnes se zabojují o postup do play-off, a to proti přímému konkurentovi Davosu. Utkání začne ve 20:45 a už s jistotou play-off dnes Plzeň nastoupí na ledě finské Saipy. Oproti Liberci budou hrát dřív od 17:30. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
18: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Dobré ráno vám přejeme, už středeční, už jsme uprostřed týdne, pojedeme z kopce k dalšímu víkendu. No ale ještě se vrátíme do úterka, protože včera tady byl zase náš dopravní expert a o čem se mluvilo, to si připomeneme už za pár minut. A teď už Olympik a písnička o tom, jak se Petr Janda narodil bos, a myslím si, že na tom byl úplně stejně jako my všichni ostatní. Za minutu bude 8.

0: Martin Maxa ráno v ulicích na Blaníku bývá tady každé úterý po 16. hodině a byl tady i včera. Ne Martin Maxa, ale náš dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Rýdl.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A uši měli nastraženy hlavně Brňáci, protože ti se teď potýkají s velkými problémy a dostat se z bodu A do bodu B vyžaduje pevné nervy.
3: V Brně jsme zavřeli dva tunely, zásadním způsobem to zkomplikovalo dopravu, ty tunely budou zavřeny na 40 dnů, děláme prakticky kompletní repasy nebo výměnu bezpečnostních systémů i stavebních prvků, je to všechno na konci technické životnosti. V Brně jsou kvůli tomu obrovský dopravní komplikace, vnímáme to, spolupracujeme i s dopravní policií.
0: No a celé včerejší povídání si můžete opět poslechnout na našem webu v sekci podcasty. Honza dorazí na Blaník zase příští týden v úterý po 16. hodině a teď právě dorazila Whitney Houston One Moment in Time na Blaníku v 8 hodin a 7 minut.

0: One Moment in Time a Whitney Houston v dobrém ránu na Blaníku ve středu 14. října. Svátek mají dneska Agáty, ale pozor, nejenom Agáty, ale taky nositele jména Krasomil a Krasoslav. A tady si nejsem jistý, jestli vůbec ještě někdo takový existuje.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Protože ani internet o tom nic neví. Tak pokud existuje mezi vámi nějaký Krasomil nebo Krasohlav, tak se Krasoslav, tak se hlaste na 603-118-118, to je SMS-kové číslo a teď pojďme na počasí.
2: Dnes nás čeká den, který bude převážně zatažený až oblačný, teď po ránu, nicméně od západu ustávají srážky a postupně se vyjasní až na polojasno. Denní teploty v maximech 13 až 18 stupňů Celsia, na horách bude okolo 8, na Šumavě dokonce až 12 stupňů Celsia.
0: Což je lepší než takhle v roce 1880. Kdy byl přes den skoro stupeň pod nulou.
2: No to je ono, to je
0: neskutečné,
2: lepší.
0: To je dneska léto v rozpuku. Teď už Marek ztracený a obuj si mé boty. Vy jste s Blaníkem, jsou 4 minuty před 9:15.

Nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znamená.

0: Václavnecká řa křídla iluzí na Blaníku. Plánujete už ten nadcházející víkend? No nemusíte jenom někde obdivovat dýně, podzim není jenom o dýních. České sklo má třeba ve světě skvělý zvuk a teď se můžete přesvědčit, kolik šikovných rukou za ním stojí. Od této soboty totiž začíná druhý ročník týdne sklářů, do kterého se zapojí více než 70 sklářských a bižuterních firem, muzeí a dalších institucí z celé republiky. Součástí jsou prohlídky skláren a ateliérů, ukázky výroby, tvůrčí dílny, možnost vyzkoušet si některé sklářské techniky na vlastní kůži. A třeba zjistíte, že vyrobit pěknou skleničku nebo šperk to není jenom tak, a že fouknout do skla není to tež jako, já nevím, pofoukat si horkou polívku. Velká část programu se odehraje v Libereckém kraji, kde se koná taky podzimní víkend křišťálového údolí a sklářské řemeslo navíc patří na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Takže ať žijí zlaté české ručičky a za chvíli už krátké zprávy. Teď je 8 hodin a 18 minut. Rádio
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: Dneska se to stane, zase přijde Tereska Mašková, já se na ní těším, přátelé. Partěčka jako hrom, navíc má novou písničku s Vaškem Noidem Bártou, tedy Slavíkem, a představí nám ji mezi 4. a 5. odpolední. Tak nás laďte a my vás budeme bavit, nebo to aspoň zkusíme.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu prasátek.
4: Po létě je tu klidněji, ale já říkám, pořád je tu dost lidí. Jen se víc zastavují a míň běhají. A to je ideální. Čím déle stojí, tím větší šance, že něco upadne. Nějaká ta granulka pro mě. Září má svoje kouzlo. Hlavně, když nás krmí.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Kdo je tam?
8: Soudní exekutor.
7: Nejsme doma.
8: To máte pravdu, už nejste doma.
9: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
11: Stromky, ovocné stromky.
12: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
13: Když potřebujete brýle, tak
14: Bob Optik.
13: Když kontaktní čočky, tak
14: Bob Optik.
13: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
14: Bob Optik.
13: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
14: Bob Optik.
13: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
15: Zapomeň na nudu, náhoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Náhoď tam rega, vyhrávej mužik.
16: Herna u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vniknout do závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
18: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
19: Tak hurá na Vysočinu.
18: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
19: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
18: Skály a vyhlídky, co berou dech.
19: Rybníky, jezera i koupaliště.
18: Aktivní zábava i adrenalin.
19: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
18: Vysočina má co nabídnout.
19: Stačí si jen vybrat.
18: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
20: A dost barvy.
21: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
20: Mícháme i barevné omítky.
21: Akce platí do konce prosince.
20: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
22: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
23: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
24: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
25: Hola, hola, Kona volá. Test pro všechny rodiče. Kona je za A. Pytlík na přezůvky, za B. Nový Hyundai Kona od Lenera.

0: přestávku. V Lenner Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lennermotors.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Zdržíte se na D5 i na Pražském okruhu. Podrobnosti má Marcela z dopravního centra ŽSD.
3: S kolonou počítejte na příjezdu do Prahy po plzeňské dálnici D5. Popojíždět budete od 8. kilometru a zdržení je 20 minut. Dalších 20 minut necháte navíc, pojedete-li po Pražském okruhu ve směru k dálnici D1.
2: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Mějte krásný den. Jsou to další zprávy.
4: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
5: Více na e-shopu benezelenina.cz.
1: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
6: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová a ještě přidám jednu aktuální do informace z dopravy. Za Mníškem pod Brdy se na D4 tvoří ve směru s Příbrami do Prahy dlouhé kolony. U Jiloviště se dnes pojede jedním jízdním pruhem a důvodem jsou opravy. Kolona směrem na Prahu je skoro na hodinu. Po volbách už je jasno v Děčíně. Lídři 4 uskupení se dohodli na tom, že chtějí vytvořit koalici. Jde o volbu pro Děčín, Náš Děčín, ODS a STAN. Vítězné hnutí ANO by tak mohlo skončit v opozici. Lékaři vyoperovali papeže Lvu 14. zhoubný nádor plic. Při operaci v římské nemocnici, která dopadla dobře, mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež se má zotavovat přibližně týden. České fotbalistky vypadly z baráže na kvalifikaci mistrovství světa. V odvetě semifinále play-off večer ve Skotsku prohráli 2-3. České reprezentantky tak ani tentokrát nezlomily letité čekání na premiérovou účast na velké akci. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
7: Dobré ráno, Rádia Blaník
1: s Petrem Slívou.
8: A my vám za chvíli zadel uděláme podzim jako malovaný. Jak se vyrovnat s podzimem a vůbec s tím, že se mění ta příroda, že se mění čas a vůbec všechno kolem nás. Řekneme si za pár minut a do té doby se namalujeme pár obrázků s Hankou Zakorovou. Za 3,5 minuty bude půl deváté.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Maluj zase obrázky a Hanka Zogrová na Blaníko, malovací obrázky, to je možná taky recept na podzimní splíny, když máte talent.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Ale malovat můžete, i když talent nemáte, přinejmenším to můžete vydávat za umění a doufat, že to nikdo nepozná. A co se dá ještě dělat s podzimním počasím?
3: Tak můžete udělat takový podzimní úklid, nemusí být tedy jenom ten velký jarní, ale může být právě i podzimní, může být to takový malý restart, jak kdyby byl začátek nového roku. Vyhoďte tedy, co nepotřebujete a pak si doma udělejte útulno. Nemusíte hned to přehánět s dýněmi a strašidly, i když proti kustu žádný dišputát, ale stačí i deka, svíčka, světýlka nebo třeba pár šípků nebo kaštanů z procházky. Potom se můžete přidat právě k něčemu novému. Na podzim začíná spoustu kurzů, takže můžete právě chodit třeba na to malování, sbory, divadelní soubory, běžecké skupiny. Je to zároveň skvělá příležitost, jak poznat nové lidi. No a za třetí, místo telefonu si večer vezměte knížku. Můžete zkusit taky nějaký pohodový koníček takhle k večeru, takže můžete zkusit třeba vyšívání, které se vrací do kurzu, korálkování nebo omalovánky pro dospělé, kdy si úplně uklidníte hlavu.
0: Dobře, vyšívání, omalovánky chápu, to dělám každý večer, toho uklízení úplně nechápu, já když uklízím, teda nemám u toho dobrou náladu.
3: No ale máš ji potom. Máš ten pocit. Já mám potom dobrou náladu. Ten pocit zadosti učinění a když máš ten čistý dům a pak si právě sedneš s tou knížkou do toho uklizeného, já v tom vidím to kouzlo.
0: No já už dopředu vidím, že tam zase někdo udělá binec.
3: No to je pravda, já nemám 3 děti.
0: To je pravda, vidíš. Ale zase máš mátu a ten horký čaj.
3: To
0: byla
3: pravda.
0: Teda, kterou si dneska,
3: ano.
0: Nebo jak jsi to říkala, máta horký čaj, nebo mátový čaj
3: mátový
0: a horká
3: čaj
0: čokoláda.
3: A k tomu jeden čtvereček hořké čokolády.
0: Ne horká čokoláda, čtvereček čokolády, tak to je prosím pěkně Adelčina rada na pěkný podzim. A tohle už je Lucie a Amerika. Dobré ráno, 3 minuty po půl deváté.

0: Ano, Romina Paura, Felicita na Blaníku. Když jsme tady hledali toho Krasoslava, který dneska má svátek společně s Agátou, tak se nám ozval posluchač. Není to teda Krasoslav, ale jmenuje se Martin a píše: pro vás budu klidně Krasoslav, když mi uděláte radost a pustíte mi Hanku Zagorovou, na věky zůstane pouze čas. Tak pustili jsme Maluj zase obrázky, to by mohla být adekvátní náplata. Co? Záplata. Náplata
1: no
0: je dobrá.
1: Doufám, doufám. Martine, napište nám, jestli to byla adekvátní
0: jestli
1: záplata.
0: Jestli budete Krasoslav. A my se podíváme na počasí.
1: Podíváme se nejdřív na aktuální teploty. Republika je rozdělena na dvě části. V té západní máme teploty okolo 10 stupňů Celsia. Ve městech nejtepleji je v Praze, tady je 13 stupňů. Naopak na tom východě máme zatím chladno. Ostrava 8 stupňů, Zlín hlásí 6 stupňů Celsia, Brno s Olomoucí schodně 7. Během dne teploty můžou vystoupat až na 18, na horách bude okolo 8. A jinak se od západu bude postupně vyjasňovat. Z oblačno až zataženo se stane postupně půljasno a zároveň ustanou i přehánky.
0: Ale i kdyby dneska padaly trakaře, tak jedna věc nás nemine. A to je hledání tajemného roku. A malou nápovědu pro vás budu mít už za chvíli. Za 3 minuty bude 8:45.
2: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok. Půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od 2 kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
16: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
17: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
16: A co je Chytrárt?
17: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
16: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
18: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
3: proč tady musí bejt furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
20: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
21: Nákupy v online shop.cz.
22: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
21: www.onlineshop.cz.
23: Zlato, co máš dneska v plánu?
24: No přece všechno.
25: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 308.cz.
23: Zlato, co máš dneska v plánu?
24: No přece všechno.
25: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 000 korun a family paketem z

0: Robbie Williams a Angels na Blaníku v 8 hodin a 50 minut. A tím, jak se přiblížila 9. hodina, tak se přiblížilo taky dnešní hledání tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jako vždycky touhle dobou, i dneska pro vás mám jednu malou nápovědu předem, abyste mohli už začít přemýšlet, v jakém roce se budeme v té příští hodině pohybovat. Tak v tom tajemném roce se poprvé v televizi objevil seriál s touhletou charakteristickou znělkou, kterou složil Karel Svoboda. A více si řekneme po 9. Teď ještě Karel Goda, Beatles, na Blaníku.

Beatles a Karel Gott na Blaníku na konci dnešního Dobrého rána. A tajemný rok v příští hodině a v něm písničky z roku, po kterém budeme pátrat. Třeba tahle.

0: A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami je 8.54. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na kolejích. Hudební komedie v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Pozor, pozor. Tohle je zpráva pro všechny, kteří už mají dost pesimistických zpráv. Já jsem Olga Lounová a 5. listopadu vás zvu na sraz optimistů. Jeden večer, kdy budeme místo nadávání zpívat, smát se a užívat si život. A jestli si říkáte, že nepůjdete, tak přesně vás tam chci vidět. 5. listopadu O2 Univerzum.
1: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
5: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
7: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes budeme mít většinou polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno a to vše až dozní poslední přehánky a rozplynou se mraky. Nejvyšší odpolední teploty pak zamíří mezi 15 až 18 stupňů. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
7: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po D5 na okruhu a dopravní peklo je u Jíloviště. Podrobnosti zná Marcela z dopravního centra ŘSD.
12: S kolonou počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždět budete od 8. kilometru a zdržíte se půl hodiny. Dalších 20 minut necháte navíc, pojedete-li po pražském okruhu ve směru k D1. Na dálnici D4 s Příbrami do Prahy se tvoří dlouhé kolony za Mníškem pod Brdy. U Jíloviště se dnes pojede v obou směrech jedním jízdním pruhem. Kolona ve směru na Prahu je téměř na hodinu.
7: Přejeme vám pevné nervy.
13: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
14: Více na e-shopu benezelenina.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Sněmovna projedná další prezidentovo veto. Mzdy rostou nejvíc u technických profesí. V Českém středohoří zachraňují vzácné rostliny.
7: Rádio Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Sněmovna dnes bude znovu schvalovat nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Koaliční většina většinou zřejmě veto prezidenta přehlasuje. Petr Pavel se podobně jako opozice obává politizace státní správy. Poslancům vrátil k posouzení taky doprovodnou novelu, která mimo jiné ruší pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Mzdy v Česku rostou letos nejčastěji o 4-6% ve většině oborů a regionů. Vyšší růst zaznamenávají hlavně nedostatkové technické a provozní profesy. Profese firmy ale stále častěji ustupují od plošného navyšování platů a zaměřují se také na cílené odměňování klíčových a nedostatkových pracovníků. V jediném výrobním závodu společnosti Baťa v Česku skončí polovina zaměstnanců. Výpovědi dostávají už k 31. prosinci letošního roku. Druhá část pracovníků závodu v Dolním Němčí na jihovýchodě Moravy opustí do konce března. Legendární tuzemská značka tak v Evropě výrobu ukončuje. Ve světě
16: frontě ale dál pokračuje. Ochranáři pomáhají zachraňovat vzácné rostliny. Na babinských loukách v Českém středohoří vysadili 84 sazenic zvonovce liliolistého. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
9: Zvonovec liliolistý je velmi vzácný druh naší květiny a aktuálně u nás roste na pouhých 5 místech. Aby z naší přírody úplně nezmizel, připravila pro něj agentura ochrany přírody a krajiny záchranný program. Sazeničky jsme vysadili do oplocenky, kterou jsme vybudovali na ochranu zvonovce před přemnoženou spárkatou zvěří.
16: Tím ale péče nekončí. Louky se musí pravidelně sekat, aby mohl zvonovec růst a vytvořit semena. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
15: na Rádiu Blaník.
0: No a tady je to dnešní hledání tajemného roku, které právě teď začíná. Připraveny jsou telefonní čísla, čekáme na vaše tipy, na vaše vzpomínky. 800 109 109 se můžete volat, 600 318 18 sem můžete psát. A jdeme na to.

0: Našli jste rok vašeho života?
1: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Tahle skupina se sice jmenuje Texas, ale pochází ze Skotska. I Don't Want a Lover. To je písnička z tajemného roku, kterou tahle skupina vydala.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Zatímco Jiří Korn v tajemném roce vydává písničku Té, co snídá, to je ta, která odstartovala to dnešní hledání. A tady už jsou první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj Peťo, Adelko, moc vás zdraví, Jirka.
0: Ahoj Jirko.
3: No prosím tě, já bych chtěl zkusit hnedka tipnout podle ukázky, co si dával od pana Karla Svobody. Aha. Já si myslím, že by to mohlo být dobrodružství kriminalistiky. No. Nejsem si tam teďka úplně 100% jistý, protože jestli to tak je, tak by to měl být rok 1989. A pokud to je zrovna teda to hledané dílo, i ten rok, tak to mě byly teda 4 roky. A to si pamatuju, že jsme byli tenkrát na Slovensku na Senci s rodinkou. A i když mě byly 4 roky, Peťo, tohle to mě v životě zhlavy nikdo nevymaže. Měli jsme pronajetej baráček, do toho baráčku vedlo, já nevím, x schodů. A na tom jednom schodu mám to měla poleženou cigaretu, zapálenou. A já jsem si zkusil jako vzít do pusy a mamka se akorát otočila a říkala, jestli chceš kouřit, tak to musíš do sebe nadechnout, která můžeš hnedka vydechnout. No člověče, já si to pamatuju jako svým boty a od té doby jsem rád, že jsem nekuřák, protože mě bylo tak zle, nemohl jsem se nadechnout a fakt mám dodnes v hlavě a jsem za to rád, že jsem si to takhle v těch panemských 4 letech pletech vyzkoušel.
0: Všichni jsme si to někdy zkusili. Děkuju moc za tuhle vzpomínku. Měj se krásně. Ahoj.
3: Měj se krásně, přátelé. Ahoj.
0: Mě taky špatně ještě dneska. Tak pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Blanka, ahoj Blaňčci, zdravím z pošmurného dne, ale přesto hádám rok 1989.
0: Díky.
4: Potom přidám stejnou čárku ke stejnému roku, kterou nám podle znělky poslal Jirka.
0: Já dělám i stejnou čárku.
4: No a potom přidám tip na rok 1990 a ten nám poslal Janek.
0: 1990, Janku, děkujeme a jdeme na tu první slovní nápovědu. Tak, schválně. Karel Svoboda a znělka, kterou jsem pouštěl před 9. Karel Svoboda napsal různé znělky k různým seriálům a filmům. Šlo konkrétně o tuhletu znělku, kterou jsem pouštěl. Pojďme na ní. Seriál, ke kterému vznikla, natočil režisér Antonín Moskajk. Poprvé jste jej mohli vidět 11. listopadu tajemného roku. A ano, bylo to dobrodružství kriminalistiky.
5: Všichni jste viděli, že tento odlitek šlépě pochází od pana Jean-Pierre Valliera. 5 mých spolupracovníků, kteří jsou pod přísahou, dosvědčí, že tento odlitek pochází od muže, který se přímo zúčastnil vraždy za Port de Bercy. V té době tam byly pouze vrazi, oběť a tento muž. Oba dva odlitky jsou naprosto stejné.
0: A za mě dodnes teda bezkonkurenční seriál. 11. listopadu tajemného roku jste ji mohli vidět poprvé. Dobrodružství kriminalistiky se objevilo v televizi. A vy volejte na 800 109 109, anebo pište na 600 318 118, nebo do komentářů na sociálních sítích, v jakém roce se nacházíme. Třeba vám pomůže i tahle písnička Petra Naděje.

0: The Best, velký hit Tiny Turner, spatřil světlo světa v tajemném roce.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: A taky plný rádií. A vy jste poprvé mohli vidět seriál Dobrodružství kriminalistiky. Ten měl premiéru na podzim tajemného roku, úplně přesně 11. listopadu. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Ahoj, tady Vítěz Liberce. Já si myslím, že je to rok 89, podle kriminalistiky, že?
0: Víte, co jste dělal v roce 89?
2: Tak 89. se mi narodil druhý syn a já slavil třicátiny. Takže to třeba...
0: Dobře, to bylo velké. Dokážete si představit ty oslavy úplně. Třicátiny, syn. No, celý rok se slavilo. Krásný den.
2: Příjemný. Taky krásný den. Naschle.
0: Naslyšenou. A tady jsou další psané typy.
3: Napsala nám třeba Dáša z Vysočiny. Dobrý den, já typuji rok 1988 podle písničky Jiřího Korna. Bylo mi 18 let a všechno krásné bylo přede mnou.
0: 88, zapsáno.
3: Přidám tip od Karla z Černovic. Ten přidává čárku k roku 89. Napsal k tomu, měl jsem na životním kontě 22 roku a první rok po vojně v zaměstnání.
0: Díky, Karle.
3: A potom přidám tip od Soni. Dobrý den, zdravím vás z Brna. Dnes typuji rok 89. Přeji vám příjemný den a důležitá poznámka. Soňa nám napsala na náš Facebook, takže i tam můžete tipovat.
0: Přesně tak, stejně jako na Instagramu, stejně jako můžete psát na 600 318 118 SMSky a stejně jako můžete rovnou zavolat na 800 109 109 a popovídáme si o vašem tipu. Z tajemného roku je i tahle písnička Heleny Vondráčkové. Svou partu přátel ještě naštěstí mám.

0: Svou partu přátel ještě naštěstí mám, to je Helena Vondráčková, další hudební připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: A tohle už jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchačka Blanka.
0: Blanko, je to vaše?
3: Tak já si myslím, že je to rok 89 a v roce 89 mi bylo 25 a ten den mi zemřel syn. Takže mám takové hodně smutné vzpomínky na ten rok.
0: Moc vám děkuju. Odkud voláte, Blanko?
3: No, jsem ze Štěpánkovic, ale jinak momentálně sedím v Třinci, protože manžel je na vyšetření.
0: Tak vám přeju krásný den. Naslyšenou.
3: Mějte se hezky, pěkný den.
0: A tady jsou SMSky.
4: Máme tady tip od Blanky, ta typuje rok 1988.
0: Děkujeme, Blanko.
4: Potom přidám další SMSku. Ahoj, Blaničku, tak dneska typujeme rok 89. To jsme prožívali krásné první lásky, jinak všechny moc zdravíme a chceme pozdravit holky. Holky, tečka, to nám napsali kuchařky z Loděnic u Brna.
0: Jo, to jsou naše kuchařinky, děkujeme.
4: A potom přidám tip od Jany, ta typuje rok 1990.
0: 1990, kuchařinky píšou poměrně pravidelně. No co vy? Pomohl vám třeba seriál Dobrodružství kriminalistiky, který měl v tajemném roce premiéru, nebo některá z písniček, které jsme si už dneska zahráli? Tak nám zavolejte na 800 109 109 nebo napište na 600 318 118 nebo to hoďte do komentářů na Facebooku nebo na Instagramu, těch možností je více. A za chvíli další nápověda.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci!
5: Zabíjačkové hody u Zemana! Jojo, to jsou dobroty za super ceny!
6: Voňavé jitrničky, jelítka, tlačenky, prejty, paštiky, huspeniny nebo tradiční zabíjačková polévka.
5: Zastavte si ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Tento týden osvědčené zabíjačkové speciality za super ceny!
6: A teď už nezbývá, než buď jak buď, popřát vám všem dobrou chuť. Prodejny Zeman.cz.
7: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
8: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
9: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
10: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
11: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
8: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
12: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
13: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak měla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
16: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
17: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
18: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
19: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
20: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
21: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
22: Máme pro vás bezva plán.
21: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
22: První, druhý, klidně třetí.
21: Máme i skluzavky pro malé děti.
22: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
21: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
22: Aquapalace Praha.
21: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Máte pocit, že ten hlas znáte? No, on je to totiž hlas skupiny Frankie Goes to Hollywood, Holly Johnson a jeho solová písnička z tajemného roku, Americano.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A v tajemném roce taky Jiří Korn vydává písničku Té, co snídá, mimochodem písničku, kterou si zaspíval i letos na Blanickém konopišti. V tajemném roce vydává Helena Vondráčková písničku Svou partu přátel ještě naštěstí mám a taky Petr Nať zpívá Aj tak jsme frajery. A poprvé jste mohli vidět seriál Dobrodružství kriminalistiky, který má premiéru v televizi na podzim tajemného roku. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr zpívá Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je Jindra ze Stratova. Volám na Tajemný rok.
0: Správně voláte, Jindro. Povídejte, jaký máte tip?
3: No, já si myslím, že to je rok 1989.
0: Ano.
3: Podle písniček. No a normálně pracovní zařazení, ale mám vzpomínku úžasnou. No. Když jsme si zažádali o devizový příslip s manželkou,
0: no.
3: Oni nám ho nějakým omylem dali a my jsme vyrazili ze Škodou 120 do Paříže. Neskutečná záležitost.
0: No to věřím.
3: Ještě výhoda byla veliká, že tenkrát soudruzi s náma nepustili děti.
0: Aha.
3: Takže žádný tati, já potřebuju čůrat a já mám žízeň a takovýhle.
0: Takže líbánky.
3: Bomba to byla. Měli jsme malý stan. V Buloňském lesíku jsme stanovali. To nemělo vůbec chybu. Byli jsme tam asi 10-11 dní. No, nádherná dovolená. Cesta zpátky taky byla v pořádku, ale jak říkám, no, bylo to úplně světový. Byli jsme první v životě na západě. Úplně hotový, no.
0: Věřím tomu,
3: to
0: je krásná historka, moc vám děkuju za ní. Mějte se pěkně, no. Naschledanou.
3: Mějte se moc hezky, rád vás poslouchám.
0: Děkujeme, naschledanou. Celá odvaha stanovat v Boloňském lesíku v Paříži. Pojďme na SMSky.
4: Napsal nám Ivo, ahoj Petře a Adélko. Dnes je tajemným rokem roku 1989, typuji to podle písniček. Vzpomínku mám jasnou, zrovna jsem byl na Šumavě na vojně a třásl se, že nás povolají rozhánět do Prahy demonstranty.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám tip na rok 1988, ten nám poslala Dominik z Prahy.
0: Dominik.
4: Asi muž pravděpodobně.
0: Ten Dominik,
4: vypadá
0: dobře.
4: Ten Dominik. A potom přidám Renatu z Olomouce. Ta typuje rok 1989, té napovědělo Dobrodružství kriminalistiky. Napsala, bylo mi 18 a začala jsem svou pracovní cestu v čokoládovnách.
0: To si dokážu představit, tak začátek takovéhle pracovní cesty. Děkujeme. A pojďme teda na druhou slovní nápovědu. 1. listopadu tajemného roku má v kinech premiéru film Ireny Pavláskové, ve kterém si hlavní role zahráli Ivana Chýlková a Karel Roden. Tohle je ukázka z něj.
5: Podívej se, já ti něco řeknu. Inteligentní je pro mě ten, kdo mě obdivuje. Přitažlivý je ten, s kým si můžu hrát a krásný je ten, kdo mě miluje.
0: A ten film se jmenuje Čas sluhů.
5: A neseď pořád doma. Běž někam mezi lidi. Nechci, aby mě někdo rozptyloval. Taková únava se s někým novým zase seznamovat. To nechci jen tak s někým ptát. Pozdravuj doma. A mý mámy, prosím tě, nic neříkej.
0: V tajemném roce jste mohli vyrazit do kina na nový český film Čas sluhu. A tady je další písnička z tajemného roku.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Tenhle velký Madonin hit spatřil světlo světa v tajemném roce Like a Prayer. Stejně jako film Ireny Pavláskové Čas sluhů, který měl na podzim tajemného roku premiéru a na podzim tajemného roku jste se taky poprvé mohli podívat na seriál Dobrodružství kriminalistiky a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, Vlastimil Hrubka, zdravím vás Petře a Delkovice Blaník.
0: Vy vás taky, Vlasto, povídejte.
1: Tipu rok 1989 a vzpomínek je dost. Jednak jsem byl na vojně.
0: No, to jste si uměl vybrat dobu.
1: Humyslu, jo, to jo. No já jsem končil pak na podzim.
0: Jasně.
1: Takže jsem se ještě dostal před sametovou revolucí. No a chtěl jsem podepsat několik věc, něco v úmyslu. No a jedna sportovní, na kterou nezapomenu. Myslím, že to byl Pardubicí. Před mistrovství světa naši hráli se Spodnou přípravný zápas.
0: No.
1: A jestli si pamatujete trenéra Tichonova,
0: ano.
1: Tak ten ani neřval. Ten jenom stál. Prostě naši je rozsekali... úplně roznesli na brusích, ne na kopitech a na brusích. Hrála se třeba přesilka, Borná hrála přesilku a hrála se v jejich obraném pásmu. Jo. Tichonov ten jenom stál, ten ani nezval, ten jenom stál a koukal a Borná pak ani si nešli podat ruce s našima na konci zápasu normálně odešli prostě.
0: Vlasto, moc děkuju za tu vzpomínku, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A jdeme ještě na SMSky.
2: Zdraví nás Martin, typuje rok 1989 a napsal k tomu, to mi bylo 10, takže klasika Lumpárny s kamarády.
0: Jasný.
2: Potom přidám Michala, ten typuje rok 1990 a napsal k tomu, jsem poslední zámečník, co se vyučil pro čokoládovnu Orion Modřany.
0: No výborně, další čokoládovna. Děkujeme. A poslední nápověda, věřte nebo ne, ale v tajemném roce se na našem území objevil první bankomat.
3: Trochu ve stínu honby za rakouskými šilinky a dalšími valutami zahájil dnes provoz první peněžní automat v Praze v budově banky a spořitelny na Václavském náměstí. Další už dovezený přístroj se objeví ve Vodičkově ulici začátkem příštího roku. V červnu už jich bude 12, z toho 3 v nepřetržitém provozu. Magnetickou kartu však může dostat jen majitel z porožerového účtu a vybrat lze maximálně 1000 korun v průběhu jednoho dne.
0: A to byla poslední nápověda.
4: Tajemný rok.
5: Na Rádiu Blaník.
6: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
7: Další díl, další téma. Tentokrát jsem vyspovídal vedoucího hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích u Kladna, pana Tomáše Voldrába. A je to sranda a zároveň spousta zajímavostí. Doporučuju k poslechu.
6: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
8: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Šéfe, došel matroš!
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
15: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče.
14: Dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
15: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až

0: bytový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Promilujem celou noc a Gentour s Jankem Ledeckým a poslední písnička, podle které jste dnes mohli hádat.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A ty poslední typy jsou tady. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, já typuju rok 1989.
0: A s kým mluvím?
3: S paní Václavíkou z Český Třebový.
0: A co jste takhle dělala v tom roce, kdyby to byl teda on?
3: No mě bylo tak 20, ale jsem pracovala už, no.
0: Tak vám moc děkuju, zdravím do České Třebové, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tady jsou poslední SMSky.
4: Přidám tip od Jitušky, ta typuje rok 1989.
0: Může být a nemusí, děkujeme.
4: Stejný rok nám sem přidala i Marcela Zrakovníka, napsala podle filmu Čas sluhů, to jsme stavili baráček, pamatuju si, že jsme právě dodělávali topení, když přišla revoluce.
0: Díky.
4: A potom přidám tip na rok 1990 a ten typuje Martina z Plzně.
0: Díky, mám zapsáno, tak si to všechno ještě zhrneme. V televizi jste se poprvé mohli podívat na dobrodružství kriminalistiky, do kina jste mohli zajít na nový český

0: film Čas sluhů a taky se v Praze objevil první bankomat. A pokud jste typovali rok
1: 1989,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Radia Blaník.
2: Tajemný rok Radia Blaník.
0: Jsme u konce dnešního hledání, my se na vás s Adel těšíme už zítra, na zítřek. V 6 hodin budeme na značkách, za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem, teď je 9.53 a tady je Sydney Youngblood a ještě jedna pecka z roku 1989.

0: Sydney Youngblood v samotném závěru Temného roku na Blaníku. A dál vám budeme hrát hlavně hezky česky, třeba Turbo. Ta zpívá Lucie Bílá. Nebo Petr Muk. Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 10 hodin. Radio
1: Blaník. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Radio Blaník. Počasí. Radio
3: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes budeme mít většinou oblačno, postupně polojasno až skoro jasno, pršet by nemělo vůbec a nejvyšší odpolední teploty pak zamíří mezi 15 až 18 stupňů. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
3: Provoz brzdí omezení u Juloviště. Podrobnosti má Marcela z dopravního centra ŘSD.
5: Na dálnici D4 s Příbrami do Prahy se tvoří dlouhé kolony za Mníškem pod Brdy. U Juloviště se dnes pojede v obou směrech pouze jedním jízdním pruhem. S kolonou počítejte také na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždět budete od 5. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Celkové zdržení je na 30 minut. Kolona se tvoří i na Pražském okruhu ve směru od D1 k letišti. Zpomaluje se u sjezdu na Jesenici a zdržíte se 30 minut.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
7: Senátoři chtějí u soudu řešit regulaci cen paliv. Dopady letošního sucha budou daleko vyšší. O portál dopravy je zájem i mezi staršími lidmi. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Regulaci cen paliv posoudí ústavní soud. Senátoři mu totiž navrhli zrušení zákona, který vládě regulaci cen benzínu umožňuje, dává podle nich široké pravomoci a nechrání před ztrátovým provozem. Širší ekonomické dopady letošního extrémního sucha můžou dosáhnout až 50 miliard. Vyplývá to z analýzy České asociace pojišťoven. Částka zahrnuje nejen dostatek vody a přímé škody v zemědělství a lesnictví, ale započítává také dopady na dodavatelské řetězce, dopady na investice a produktivitu i škody na životním prostředí. O portál dopravy mají zájem i lidé v důchodovém věku. Zdat je totiž zřejmé, že elektronických žádostí mezi seniory značně přibývá. Ve věkové skupině od 71 do 80 let jich od začátku loňského roku do konce letošního září bylo na 12 000. A víc říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
8: Na dosavadních číslech za letošní a loňský rok jasně vidíme, že digitalizace dopravních agend i používání portálu dopravy může pomáhat všem napříč generacemi. Je důležité, že se nám také potvrzuje, že naše digitalizace nikoho nevýhodňuje.
7: Protože lidé mají a budou mít na výběr, stále totiž můžou své žádosti vyřídit tradiční cestou na úřad. Česká pošta dnes do prodeje uvedla novou poštovní známku. Je na ní motiv lanové dráhy na Komáří výšku u Krupky na Teplicku. Známka s emise technické památky stojí 31 korun a vyjde v nákladu 380 tisíc kusů. Autorem výtvarného námětu je Milan Bauer. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
0: Bude, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za minutku už bude 10, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky, taky dorazí kolegyně Samira se svým pořadem, proč se říká, co se říká, takže nám něco vysvětlí. No a v této hodině se také ohlédneme za tou sláví, jak to s ní dopadlo a proč to tak dopadlo a tak. Turbo a hráč právě teď na Blaníku.

0: Bonnie, Mama Baker na vlnách Blaníku a teď...
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Už je tady Samira a s ní strašná spousta sedláků. Samčo, my posloucháme.
3: Když někdo dopadne jak sedláci u Chlumce, znamená to, že utrpěl pořádnou porážku. A tentokrát za tímhle rčením stojí skutečná historická událost. Psal se rok 1775 a čeští sedláci už měli dost roboty a toho, že museli pracovat na panských polích, odvádět dávky a jejich život rozhodně nebyl jednoduchý. Navíc se mezi nimi začaly šířit zprávy, že císařovna Marie Terezie už robotu údajně zrušila, jen jim to vrchnost tají. No a tak vypuklo selské povstání. Jedno z nejznámějších střetnutí se odehrálo u Chlumce nad Cidlinou. Proti vzbouřeným sedlákům tam totiž stálo císařské vojsko. Jenže zatímco vojáci měli výcvik a zbraně, sedláci měli jenom hole a zemědělské nářadí. Výsledek asi tušíte. Sedláci byli 26. března 1775 poraženi. Někteří při střetu zahynuli, další byli zajati a povstání bylo postupně potlačeno. Mimochodem říká se, že při odvádění právě zajatců prý vojáci sedlákům uřezávali knoflíky u kalhot, aby jim při případném útěku padali a nemohli pořádně běžet. Rafinované. Jenže i když sedláci prohráli, jejich protesty úplně zbytečné nebyly. Ještě v srpnu téhož roku vydala Marie Terezie robotní patent, který robotní povinnosti upravil a zmírnil. No a o 6 let později Josef II. Zrušil nevolnictví úplně. Takže sedláci u Chlumce sice dopadli mizerně, ale jejich boj se stal součástí mnohem větších společenských změn.
0: A je dobré to vědět. Samčo, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Tak a budeme si dál hrát a zpívat Neusínej a Petr Muk na Blaníku.

0: Michal David, zůstaň a neodcházej, posloucháte Rádio Blaník. A víte, jaký bude na Blaníku víkend?
1: Víkend s Petrem Naděma.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Ale víkend prostě můžete strávit sami s nohama na stole a přesto nebudete sami, protože my vám budeme dělat společnost a s námi právě Petr Naď. Nejenom, že si budeme trošku povídat o víkendu s Petrem, ale hlavně budeme hrát jeho písničky a jeho písničky budou výherní. My pro vás totiž máme lístky na jeho vánoční koncert. Já vím, Vánoce jsou ještě daleko, nebojte, ale už se prodávají lístky, tak prostě vám budeme rozdávat lístky na vánoční koncert v pražském divadle Hibernia, ve kterém zazní s Petrem Naděm a jeho skupinou Indigo spousta hitů. Třeba Sám s nohami na stole, nebo Kristýnka, ta, co nikdy neexistovala, a Iba spí, Láska je tu s vámi, to jsou vlastně trošku Queenie, We Will Rock You, ale je to svébytná píseň. Profesor Indigo, nemůže chybět. Potom si zaspíváte třeba To bol zase nápad na střechu večer jest a všechny ty hity. Přátelé, ale musíte poslouchat teď o víkendu Blaník a vyhrát ty vstupenky. A já myslím, že si to užijete. Chystáme pro vás víkend s Petrem Naděm. Za chvilku další slovenská legenda Eláni, taky Spice Girls a Poetika na Blaníku.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
10: Gravitrax Spider-Man.
11: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
10: Když stavebnice, tak Mironet.
11: Klikni dvakrát.
12: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
13: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
14: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnékomíny.cz.
15: Zahradnictví Jevany vás očekává. Nevíte, co darovat? Darujte radost, která poroste. Dárkový poukaz do zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity potěší každého milovníka zahrad. Obdarovaný si sám vybere rostliny, které mu udělají největší radost. Praktický dárek pro každou příležitost, který pokvete ještě dlouho po předání. Dárkové poukazy v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity. lesy.czu.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
15: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Když potřebujete brýle, tak...
18: Pop Optik.
17: Když kontaktní čočky... Tak.
18: Pop Optik.
17: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
18: Pop Optik.
17: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
18: Pop Optik.
17: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
19: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam reka, vyhrávej mužik.
20: Herna u dětka, zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
21: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
22: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
23: Máme pro vás bezva plán.
22: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
23: První, druhý, klidně třetí.
22: Máme i skluzavky pro malé děti.
23: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
22: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
23: Aquapalace Praha.
22: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
24: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
10: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
11: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
10: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
11: To musím mít!
10: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
18: tak Mironet!
11: Klikni!
15: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
25: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: tak všechno mám.
1: Poetika blízko, posloucháte Rádio Blaník a teď se podíváme na fotbálek. Ale veselé to úplně nebude, přátelé. Slávka nám zase rupla, tentokrát 0-2 s týmem Sabah Baku v Azerbajdžánu. No a takhle to vidí trenér Jindřich Trpišovský.
2: Nebyli jsme to vůbec my, hlavně v prvním poločase, který teda paradoxně vlastně skončil 0-0, takže v tom z naší strany jako horším výkonu byl poločas 0-0, v tom lepším výkonu našem jsme prohráli 2-0 a samozřejmě ty příčiny, je jich jako spousta, ale ty základní jsou, prostě nesmíte dělat chyby, kterými jsme udělali u obou gólů, prostě strašně hloupý a laciný.
1: Já ještě dodám, že na výhru v Lize mistrů se Šívaní tímto čekají už 21 zápasů. Naposledy porazili před 19 lety v roce 2007 na Strahově Steaua Bukurešť 2-1. Tak snad se to letos zlomí, protože příští rok už by to bylo takové smutné, kulaté výročí 20 let od poslední výhry Slávie v Lize mistrů a to si nikdo nepřejeme, protože jak jsem vysvětloval včera, ono nezáleží na tom, jestli fandíte Plzni, tedy Viktoriánům, nebo Spartě, nebo Slávy. Prostě v pohárech se musí fandit českým týmům, protože pro náš český fotbal celkově je to obrovský přínos, když se dělají body. Tak kluci do toho. Za chvilku Michal Penk anebo Nick Kejman na vlnách Rádia Blaník.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
10: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
11: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
12: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
13: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
12: No nekecej.
14: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
15: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
15: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
17: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
19: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI.
0: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
20: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
21: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
22: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
23: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: Nick Kamen, I Promise Myself na vlnách Rádia Blaník. A dál vám budeme hrát hlavně hezky česky. Petr Kolář. Jednou nebe zavolá. Taky Hana Zagorová.
1: Možná, že v lesích, možná v předměstí.
0: Trošku si připomeneme, jak vypadá vánoční atmosféra.
2: Kde pak ty ptáčky hnízdo má?
0: Já vím, ještě brzo, ale kdo je připraven, tak potom není překvapen. Ostatně byli jste už v obchodech. Já už jsem to viděl. Už jsem viděl Mikuláše z čokolády. Přátelé, blíží se to. No, hezky česky vám hrajeme na Blaníku. 27 let a nic se na tom nemění. Za 6 minut už bude 11 hodin a teď je před námi počasí, doprava a zprávy.
3: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
5: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Stromky, ovocné stromky. Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
8: Tak co dělá mladej?
9: Ale včera jsem mu málem nařezal.
8: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
10: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
3: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
11: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes budeme mít většinou oblačno, postupně polojasno i skoro jasno, pršet by nemělo vůbec a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi příjemných 15 až 18 stupňů. Zítra bude počasí podobné. Teď se vydáme na silnice.
3: Jak bude?
12: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
11: Omezení u jiloviště brzdí provoz. Podrobnosti má Marcela z dopravního centra ŽSD.
13: Na dálnici D4 z Příbrami do Prahy se tvoří dlouhé kolony za Mníškem pod Brdy. U jiloviště se dnes pojede v obou směrech pouze jedním jízdním pruhem. Kolona ve směru na Prahu je na půl hodiny. S kolonou počítejte také na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždět budete od 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu 20 minut. Pozor si dejte také, pojedete-li po dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy. Na 8. kilometru došlo k nehodě dvou nákladních aut.
14: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
15: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
16: Rybáři řeší, jak letos kvůli suchu odloví vánoční kapry. České dráhy chystají kvůli šetření změnu ve vlacích. Na Plzeňsku vznikla speciální ambulance. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Sucho zpozdí tradiční výlovy jihočeských rybníků. Z rybníků se totiž vlivem extrémních veder odpařila víc než polovina vody, která chybí i na sádkách. Vysychají ale také přítoky a rybáři si proto vodu mezi vodními plochami různě přepouštějí, aby ji využili co nejlépe. Kapři tak budou letos na sádkách až před Vánocemi. České dráhy chtějí místo vlakvedoucích nasazovat stevardy. Ti mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce podle Hospodářských novin snížit náklady na vlakový personál. Odbory se obávají dopadů na bezpečnost provozu i pracovní podmínky zaměstnanců. Bolesti kloubu a ranní stuhlost můžou signalizovat revma. Ve Studě na Plzeňsku proto nově otevřeli revmatologickou ambulanci, kam můžou přijít lidé s rozvinutými příznaky revmatu, ale také ti bez nich spadající do rizikových skupin. Jaké to jsou, to říká mluvčí stocké nemocnice Jiří Kokoška.
17: Častější výskyt je u obezních lidí, u kuřáků, u osob s genetickou predispozicí, ale také třeba u lidí po prodělání významnějšího infekčního onemocnění. A riziko potíží se zvyšuje s věkem.
16: Objednat je možné se telefonicky, mailem anebo přes online rezervační systém. Ochránci přírody a dobrovolníci pokračují v záchraně škeblí na březích upouštěné Slapské přehrady. Dosud vrátili do vody přes 95 tisíc škeblí, včetně vzácných velevrubů. Důvodem záchranné akce je upouštění nádrže kvůli hydrologickému suchu. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Moni.
3: Pepa Černý.
12: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Za 20 vteřin už bude 11, musíme to stihnout, tak pojďme na to. Hezky česky vám budeme hrát, podtrhávám, dobrý to máme. Potom přijde Petr Slíva, zlaté české ručičky, to je jasné. No a strašidlo, pozvánka, no to dojde taky. A teď už je 11, přesně, krásné dopoledne, tohle je Petr Kolář a jeho, on vždycky říká, to jsou proudy.
18: Proudy. Řeky táhnou k nám tvou nedostižnou tvář.

0: Aerosmith a Crazy na Blaníku a teď se podíváme na další zlaté české ručičky. Rovnou za živnostnicí roku. Péťo?
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Andreou Holcknechtovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dovolal jsem se vám do Nejtku v Karlovarském kraji.
4: Ano.
3: Já na vás musím prozradit to, že vy jste získala titul živnostnice roku 2026 Karlovarského kraje a že se věnujete košíkářství. Ale nejenom tak normálnímu košíkářství. Vy se tomu věnujete, nebo věnovala jste se přes 20 let jako koníčku a pak jste se do toho pustila naplno? Je to tak?
4: Já jsem se pustila v době covidu naplno do toho, ale ne klasickému košíkářství, ale začala jsem vyrábět proutěný kabelky, tedy konkrétně kabelky z pedigu, který doplňují italskou kůží.
3: Vy jste značce dala název Amélie. Proč Amélie?
4: Je to podle Amélie Earhartové, podle letkyně, která byla na svou dobu taková pokroková, zajímavá a odvážná, takže já jsem to brala i, že ten můj krok je odvážný a i ženy, které si koupí moje kabelky a budou je třeba nosit k jiným příležitostem, než jenom v létě, jsou vlastně odvážný, tak to byl ten důvod.
3: Proč zrovna tahle ta kombinace pedik a italská kůže?
4: Tak s pedigem jsem zkušenost měla a kůže mě hrozně zajímala a přišlo mi, že to je hrozně hezký, když se to takhle zkombinuje a za druhou je to trvanlivý. Takže ta kabelka to proutí, když se na něj zrovna někdo nesedne, tak je trvanlivý a stejně tak kůže, když se o ní člověk dobře stará, tak vypadá krásně, stárne vlastně do krásy a je v podstatě nezničitelná.
3: A proč zrovna italská kůže?
4: No tak to je známý, že italská kůže je nejlepší na světě a já používám tříslo činěnou, to znamená, že je činěná jenom rostlinnýma činidlama, že to je vlastně ta nejkvalitnější kůže, která vlastně existuje.
3: A své kabelky si navrhujete sama?
4: Navrhuju i vlastně všechno na nich dělám sama.
3: Jakou jste udělala naposledy?
4: Teď naposledy jsem udělala kulatou, proutěnou, z přírodní kůží a zároveň já teda nedělám jenom proutěný, ono ve chvíli, kdy člověk šáhne na tu kůži, tak ho to láká dělat i kožený, takže jsem udělala proutěnou kulatou a zároveň jsem teď dělala několik kulatých celokožených.
3: Já vím, že předtím, než jste se do toho pustila naplno, tak jste pracovala v marketingu. Naplňuje vás to teď víc?
4: Naplňuje určitě.
3: A děláte si marketing sama sobě ještě k tomu?
4: No, částečně jo.
3: A já o vás vím, že už ty kabelky nosí nejenom ženy tady u nás v Česku, ale že už je posíláte i do světa? Jak to s tím je?
4: Já jsem několik kabelek posílala, vím, že jednu si odvezla tady z Čech do Austrálie, posílala jsem několik kabelek do Ameriky a potom jsou tady po Evropě v Německu nebo někde v Lucembursku a ve Francii.
3: A kdyby teď některá z posluchaček zatoužila po originální kabelce od vás, tak co má pro to udělat?
4: Tak já mám svůj e-shop na www.amelia.eu a tam je možný si objednat anebo si mě vyhledat na sociálních sítích a hledat Amélie nebo proutěné kabelky.
3: Tak já vám teď poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří v tom, co děláte. A mějte se krásně, naslyšenou.
4: Děkuju, naslyšenou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Péťa našel, děkujeme moc. A teď celibát a slza. Na vlnách Blaníku.

0: No Doubt a Don't Speak na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, dneska je 14. října a to znamená, že je Mezinárodní den poděkování pracovníkům úklidu. Takže kdokoliv u vás v práci uklízí, ale víte co, nejenom v práci, pojďme to brát i doma. Ten, kdo u vás doma víc uklízí, tak tomu dneska poděkujte, kupte mu nějaký dárek a buďte na něj hodní. Já musím říct, že doma většinou uklízím já, ale teď jsem dlouho neuklízel. Kdybych si na to dneska vrhnul, tak bych si pak mohl udělat něco dobrého k jídlu a poděkovat sám sobě, to zní jako plán. Vážení pracovníci v úklidu, děkujeme vám, že čistíte ulice, kanceláře, byty, všechno. Jsme vám vděční nejenom dneska a posíláme písničku za chvilku, kde pak ty ptáčku hnízdo máš, na vlnách Rádia Blaník.
1: Nejen dobrý hudby, ale i blanické účtenky se vrací.
2: Účtenky, které zaplatíme za vás.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
2: Na Rádiu Blaník.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
6: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
8: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
9: Sousedko, je. Už zase přes plot?
10: Sousedé, zdravím. Když tomu vašemu ovoci se nedá odolat, ta jablka, hrušky a ty švestky, to je prostě skvělé. Jak to děláte?
9: Jednoduše, vím přesně, kam jezdit nakupovat ovocné stromky.
10: A kam?
9: Do ovocné a růžové školky Šťastných v Nové Vsi u Dolních Kralovic na exitu 66 dálnice D1. Mají velký výběr a prodávají i přes internet. www.skolka-stastny.cz
10: www.skolka-stastny.cz.
11: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz. Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
13: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
14: Spokojenýpes.cz, nejen pro příparťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
15: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
16: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
17: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
16: a poctivé pivo z místních pivovarů.
17: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
16: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
18: Když potřebujete brýle, tak
19: Pop Optik.
18: Když kontaktní čočky, tak
19: Pop Optik.
18: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
19: Pop Optik.
18: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
19: Pop Optik.
18: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
20: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
21: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
20: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
21: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
20: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
21: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
20: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
22: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: Phil Collins a Another Day in Paradise, tedy další den v ráji. Na vlnách Rádia Blaník. A já vás teď pozvu na kulturu. Teď v pátek a v sobotu se totiž konají dva krásné koncerty, přátelé. Pokud jste někdy slyšeli o představeních Strašidlo Canterville, Bílá paní navdávání nebo Zámecký hotel, na tahle představení jsme vás zvali. Ta se odehrávala u různých památek, zámků a hradů a je to prostě krása. Tak teď se odehrávají koncerty, které jsou složené z písníček právě z těchto představení. A první koncert je teď v pátek 16. října v Kulturním domě v Milovicích, tak tam byste mohli vyrazit. A pokud máte blíž České Budějovice, tak tam se to odehrává teď v sobotu v Kulturním domě Gerbera v Českých Budějovicích. Zahrají a zaspívají tam třeba Martin Zounar, Filip Blažek, Daniela Šinkorová, Bára Štěpánová, Martin Kraus, Martin Pošta a mnoho dalších. Pokud vás to zajímá, a já věřím, že jo, tak se podívejte na web www.strašidlonazámku.cz a já na to dávám blanické razítko, protože tohle bude stát za to. Milovice teď v pátek a v sobotu České Budějovice, strašidlonazámku.cz. Za chvilku Jeleni, Klidná jako voda a vy posloucháte Rádio Blaník.
1: Víkend s Petrem Naděm na Rádiu Blaník.
2: Máme pro vás další výjimečný dárek.
1: Po celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na vánoční koncert Petra Nadě v pražském divadle.

0: Tak laďte Blaník, mějte u sebe telefon a užijte si
1: Víkend s Petrem Naděm.
2: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Nákupy v onlineshop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
11: Ne. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
13: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
14: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
15: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
16: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
17: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
18: S mým hlasem mi pomohla AI. Miau. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
19: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: na vlnách Rádia Blaník a Ilona Čáková. A před námi je Česká hodinka a s ní třeba Lunetici. Víte, která hudba je lék? Která písnička léčí? Tahle.
1: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou si třás, a pak spuchnou má
0: lás. A mě teda léčí konkrétně i tahle. Bude vyloženě terapeutická hodina, česká hodina. Přátelé, posloucháte Rádio Blaník, vyjíždí se nám poledne. Teď je před námi bezprostředně počasí, taky doprava a zprávy. A za 6 minut a malý kousíček k tomu už bude 12.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Kdo nevaří, není Čech.
5: Proto pozor, kuchařky a kuchaříci. Tento týden u Zemana výtečná akce na vepřovou krkovi.

0: Krkovici. Vepřová krkovice 1 kg jen za 79,90. Ano, jen 79,90.
1: Opakuji, tento týden vepřová krkovice 1 kg za výtečných 79,90. Opravdu, jen 79,90.
0: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny zeman.cz.

0: jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
1: Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
0: A právě teď využijte akce na frakce.
1: Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.
2: Jde na vás jaro? Na nás taky.
3: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude skoro jasno až polojasno, postupně ale čekáme spíše oblačno. Ráno pak dejte místy pozor taky na mlhy. Teploty vyšplhají na 14 až 17 stupňů. O počasí je to všechno, na řadě je další doprava.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Za volantem.
5: Na Praze západ v Rudné v Masarykově ulici vyšetřuje policie střet dvou osobních aut. Jezdí se kyvadlově, kolona se tvoří hlavně směrem na Prahu, počítejte proto se zdržením. Na trase Žatec-Plzeň v Pšově jsou v sobě taky dva osobáky. Zdržení je tady ale minimální. Na trase Zloun do Mostu za Dobroměřicemi leží na vozovce sražená srnka, taky hlavně nepřehlédněte. A pozor na dálnici D11, na 8. kilometru směrem z Jaroměře na Prahu stojí v připojovacím pruhu odstavená dvě nákladní auta, tak tam dejte velký pozor. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy s Dominikem.
6: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
7: Více na e-shopu benezelenina.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
8: Někteří Češi znovu vyrazí k volebním urnám. Sněmovna projednává zákon, který vetoval prezident. Tenistka Muchová ve Wuhanu postoupila dál. Dobré poledne, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem.
9: Senátní volby 2026.
8: Tento týden se koná druhé kolo senátních voleb. Hlasovat se bude ve 22 obvodech. Volební místnosti budou otevřené stejně jako minulý týden, v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14. Způsob volby senátorů se oproti prvnímu kolu neliší. Jak tedy hlasovat, připomíná mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
10: V senátních volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky starší 18 let. Stačí vložit do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chcete podpořit. Hlasovací lístek se nějak neupravuje ani nekřížkuje.
8: Novou sadu hlasovacích lístků dostanou voliči až společně s úřední obálkou ve volební místnosti. Poslanci znovu projednávají nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Opětovné schvalování začalo opoziční kritikou. Podle předsedy poslanců KDU-ČSL Mariana Jurečky jde o vykostění služebního zákona, který chce koalice ANO, SPD a motoristů od listopadu nahradit zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu v polovině září vetoval prezident. Papež Lev XIV. Po operaci strávil klidnou noc. Oznámil to Vatikán s tím, že bližší informace o jeho stavu poskytne ještě dnes. Lékaři papeži diagnostikovali zhoubný nádor plic, včera mu chirurgové odebrali dolní lalok pravé plíce. Operaci neprovázely komplikace. Tenistka Karolína Muchová je na turnaji ve Wuhanu ve třetím kole. Američanku McNillyovou porazila 2-1 na sety. Její další soupeřkou bude Schneiderová z Ruska. Nikola Bartuňková a Marie Bousková ve Wuhanu ve druhém kole vypadly. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
11: Ano, děkujeme domů.
4: Pepa Černý
3: na Rádiu Blaník.
11: Otazník.
12: Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku už je to tady. Pokud obědváte, tak dobrou chuť. A já vám budu servírovat jako vždycky mezi 12. a 13. pouze a jen české písničky. Za malou chvilku budeme gratulovat a v této hodině už přijde také Iva Lecká a tentokrát probereme téma, které se týká strašné spousty lidí, ale nás dvou s Ivou zrovna ne, tak si na to počkejte. Olympik, jasná zpráva právě teď na Blaníku. Krásné poledne a krásný začátek české hodinky.

12. je na Blaníku hodinou H, protože to začíná Česká hodinka a v ní zpívala Marie Rotrová právě hodinu H. Paráda. Dneska je 14. října, přátelé, tak se pojďme podívat, kdo dneska slaví. No, slaví třeba Jiří Procházka, momentálně možná nejznámější Čech jakožto sportovec na celém světě. Pravda je, že pořád většina lidí asi zná Pavla Nedvěda, Petra Čecha a milovníci hokeje Jaromíra Jágra, ale mezi milovníky těch zápasů MMA a tak a UFC, tak tam Jirka Procházka vyloženě válí a dominuje. Dneska je mu 34. Jiří, všechno nejlepší. Mě dlouho vrtalo hlavou, proč se vám říká Denisa. A teď jsem slyšel tu historku, vyprávěl mi Petr Slíva, že údajně Jirka Procházka byl kdysi na nějakém soustředění a tam jeho kamarád zavolal na nějakou Denisu. Deniso! A otočil se Jirka. Tak od té doby se mu říká Deniso. Tak teď máme jasno, všechno nejlepší, Jirko, ještě jednou. A hlavně dneska slaví pan Cliff Richard. A jenom na Blaníku si může popřát sám. Congratulations and celebrations. Velká oslava, velká, 680. narozeniny, tak sire, všechno nejlepší. No a chtěl bych taky popřát všem Agátám, které mají dneska svátek a ty už mají v České hodince českou písničku. Přátelé, zaměřte se na basovou linku, já to říkám vždycky, ale říkám to proto, že se to říkat musí. Tu písničku hraje na basu Jirka Korn a je to neuvěřitelné, co on tam dokázal. Tak jdeme na to, Olympic, Agáta, Agáty, všechno nejlepší.

0: David Koller a úžasná píseň Chci zas v tobě spát. Napsal ji Oskar Petr, který nás letos 29. dubna opustil, bohužel. Ale život prostě musí dál. No, Oskar Petr tuhle písničku původně nabídnul Robertu Kodymovi právě do Vanastovek. Ale kluci zrovna měli už udělanou desku, neměli ji kam zařadit, tak Oskar Petr oslovil Davida Kollera a ten řekl, jo, jo, mně se to líbí. No a takhle to dopadlo. Nádherná věc, nádherná. Za chvilku Lucka Bílá, děkuju ti. Taky Valda Matuška, Slavíci z Madridu a pak dorazí i Valecká. Posloucháte Rádio Blaník.
1: Sankt Johann, ideální místo pro vaši zimní dovolenou. A já tady mám Denisu Gromnicovou, dámu, která o Sankt Johannu ví úplně všechno. Deniso, kdybyste měla Sankt Johann představit někomu, kdo tam ještě nikdy nebyl, co byste mu řekla?
2: Na Sankt Johannu mám nejraději, že si člověk nemusí vybírat mezi horami a městem. Ráno vyrazíte z Alpendorfu lanovkou rovnou na sjezdovku a odpoledne se můžete vrátit do skutečného živého města. Zajít si na kávu, na večeři nebo třeba na nákupy. Když mám chuť pořádně si zaližovat, napojím se na Snow Space Salzburg a pokračuju přes Bagrain až do Flachau. Celá oblast nabízí 12 vrcholů, 5 údolí a přibližně 210 km sjezdovek. Každý den tak můžete vyrazit jiným směrem. A pokud máte rádi výzvy, můžete si zkusit i 12 Peaks Trophy. Zároveň ale vůbec nemusíte strávit celou dovolenou na lyžích. Někdo z rodiny může vyrazit na běžky, sněžnice, sáňky nebo na zimní procházku. S menšími dětmi si dopoledne zaližujete a odpoledne jednoduše zvolníte. Dovolená přece není závod. A samozřejmě nesmí chybět zastávka na horské chatě. Dát si Kaiserschmarrn nebo tradiční jause a jen chvíli někam nespěchat. Právě takový je pro mě Sankt Johann. Skvělé lyžování, krásné hory a živé město, ve kterém máte všechno po ruce. Každý si přes den může užít to svoje a večer se zase všichni potkají.
1: Tolik Denisa Gromnicová. Celý rozhovor se spoustou tipů na zimní dovolenou v regionu Sankt Johann si poslechněte v našem novém podcastu Zima v Salzburgu na webu našeho rádia.
3: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak, najednou je tu nějak víc klidu. Mín běhání, víc zastavování. Lidi se dívají, hladí a mají na nás víc času. Říkají tomu babi léto. Já tomu říkám ideální čas na granulé a mazlení. Jsme tu a čekáme jen na vás. Přijďte za námi do zooparku Zelčín.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-financece můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
7: Padá!
8: Tak si něco přej!
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo!
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Proč se culíš?
11: Protože budeme krásný.
10: To už přece jsme.
11: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
12: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
13: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto.
14: Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se SCAT Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. SCAT Airlines. Z Prahy za sluncem.
15: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.

ze vtívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: nedospět.
1: No bude, lepší je nedospět.
2: No jo. O tom ty něco víš, viď?
1: Jo, jo, je tady Ivuška, poznali jste to. Ivi, ahoj.
2: Nazdar.
1: Tak, já mám dneska téma jako hrom. Ivuško, no. Máš nějaké tetování?
2: Jistě.
1: Máš, jo?
2: Mám na ruce, no, tady.
1: Aha, já si myslím, že nemáš.
2: Mám tady takovýho, jako, takový péro tady.
1: Jaký jako, péro?
2: No, brko, jako, jo, jo. Jako z ptáka.
1: Brk.
2: No. A z toho vylétají ptáci.
1: Aha, já jsem myslel, že nemáš tetování.
2: Mám.
1: No, tak vidíte to. S ní málo prohlížím prostě a přitom koukám teďka, že to je docela viditelné. No, no přátelé, my se dostáváme do Ústí nad Labem, kde mají fotbalový klub, který se jmenuje Viagem Ústí nad Labem.
2: Ano.
1: A oni mají nové logo. Mm-hmm. A to logo je takový diamant, jo, je to mm-hmm. zároveň teda logo té firmy Viagem. Mm-hmm. No a teďka udělali takovou akci, že kdo si to nechá na zápase s Opavou vytetovat na nějaké viditelné místo, to logo, takže dostane permanentku zadarmo. Ale pozor, doživotní
2: no,
1: permanentku
2: hele,
1: na fočus.
2: Já te, ne, nevím, teda to se mě nelíbí.
1: To jsem se chtěl právě totiž, zeptat, no, jestli ty bys nechala
2: ne,
1: něco
2: ne,
1: takového.
2: Ne, já totiž mám k tomu tetování jako velmi takovej jako vztah, jak bych to řekla, no, prostě má to pro mě nějaký životní smysl, tohle, co jsem si nechala udělat tenkrát, v tom období, dobře, z nějakého tak důvodu. A já to tak beru, jo, že když už něco takového uděláš, je to jako velký krok, protože to jako jen tak nejde dát pryč, že jo. Jo, takže já bych jako do něčeho takového nešla.
1: No dobře, ale je to takový malý diamantek
2: no
1: na ruce
2: to
1: třeba.
2: No,
1: ale
2: ne,
1: tady,
2: ne, ne.
1: Tady majitel klubu vypočítává, že třeba když půjdeš potom na 30 sezon, tak ušetříš přes 90 tisíc tím.
2: No takhle, samozřejmě to je na každém, jak se rozhodne, že jo. Pokud je to velký fanoušek a vyplatí se mu to, no tak asi jo, no. Ale prostě je to symbol, že jo, a je to na tvý kůži.
1: A jo, se to dá odstranit, když potom no, se znelíbí.
2: Dá, no, ale je to drahý. Já už jsem to zjišťovala.
1: Jo.
2: Je to drahý a bolestivý a tak. Hele, jako takhle, jo, já, mně se tetování líbí, když je hezky udělaný a když má nějaký smysl, jako by, je tam nějaká myšlenka. Jo,
1: ano, ale má to prostě hloubku.
2: No, ale prostě přijít domů a říct, ale mám tady vytetovaný, já nevím, SpongeBoba, protože budu mít v Lidlu 30% slevu. Jo, no tak nevím, co by mi doma řekli. Ale,
1: přátelé, takhle, když nic jiného, tak jsme zjistili, že brko jen tak nezmizí. Ivuško, měj se krásně, ahoj.
3: Ani rychlé šípy,
4: ani osamělá srdce.
3: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
4: Posluchači Blaníku.
3: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
4: A buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
4: Klub posluchačů Rádia Blaník.
5: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Další díl, další téma. Tentokrát jsem vyspovídal vedoucího hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích u Kladna, pana Tomáše Voldrába. A je to sranda a zároveň spousta zajímavostí. Doporučuju k poslechu.
5: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
7: Šéfe, došel matroš.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
0: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
12: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
13: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
14: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším, Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
18: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
19: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: Vy jste neváhali, taky vy nejste žádní hlupáci. Vy jste si pustili Blaník a dobře jste udělali. Nejenom, že máme za sebou krásné ráno a dopoledne, teď se před námi otevírá i odpolední vysílání. Za chviličku Jarda Uhlíř.
1: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru.
0: Taky se dáme Pavla Bobka.
2: Pojď dál a zpívej a se mnou.
0: A do třetice Petr Novák. To je nádhera, co? Takhle hezky česky vám budeme hrát. Za 6 minut bude 13 hodin, za chvilku jsme zpátky.
3: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.

0: www.klatovy.cz.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci!
2: Zabíjačkové hody u Zemana! Jojo, to jsou dobroty za super ceny.
3: Voňavé jitrničky, jelítka, tlačenky, prejty, paštiky, huspeniny nebo tradiční zabíjačková polévka.
2: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Tento týden osvědčené zabíjačkové speciality za super ceny.
3: A teď už nezbývá než buď jak buď, popřát vám všem dobrou chuť. Prodejny Zeman.cz.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
8: Aquapalas Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
9: Máme pro vás bezva plán.
8: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
9: První, druhý, klidně třetí.
8: Máme i skluzavky pro malé děti.
9: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Potrubová. Zítra očekáváme oblohu skoro jasnou až polojasnou. Postupně během dne pak nás čeká spíše oblačno. Ráno dejte pozor na cestách, taky na mlhy, které se ale během dopoledne rozpustí. Teploměr ukáže 14 až 17. O počasí všechno, je tu doprava.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
0: Komplikace hlásí dálnice D7. Na 21. kilometru směrem z Chomutova na Prahu se stala dopravní nehoda. Blokovaný je tu jeden pruh. Kolona má asi 1,5 kilometru. Obrňte se proto trpělivostí. A trpělivost budete potřebovat i na příjezdu do Prahy po D5. Podrobnosti má Adam z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
6: Se zdržením do 5 minut počítejte na příjezdu dálnice D5 ve směru do Prahy, důvodem je silnější provoz. Dalších 5 minut je potom od sjezdu z D5 po Ořech. V opačném směru se zdržíte od Lochkovského tunelu také k Ořechu okolo 5 minut.
0: A na trase Žatec Plzeň v Pšově jsou v sobě 2 osobáky, i tady dejte pozor.
7: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
8: Více na e-shopu benezelenina.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Skupina senátorů se obrátila na ústavní soud. Říjen je měsícem kyberbezpečnosti. Dneska je na programu dohrávka 6. kola fotbalové ligy. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Ústavní soud posoudí regulaci cen pohonných hmot. Skupina senátorů navrhla, aby zrušil zákon, který vládě regulaci umožňuje. Norma podle senátorů dává kabinetu široké pravomoci a zároveň nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ministerstvo financí považuje návrh na zrušení za nezodpovědný krok proti zájmu občanů. Je připraveno zákon před soudem obhájit. Koalice Jedno Ústí, která v Ústí nad Labem vyhrála volby, bude vládnout bez dalších partnerů. Primátorem bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska. Jedno Ústí spojilo před letošními volbami 7 ústeckých stran a hnutí a desítky nestraníků. V zastupitelstvu o 37 členech bude mít většinu 22 hlasů. Internetových podvodů přibývá. Říjen je proto měsícem kybernetické bezpečnosti, který upozorňuje na nejčastější nástrahy internetu. Jak podvodníkům nenaletět, vysvětluje preventistka policie Monika Šindlová.
11: Určitě nikdy nepřecházet například do internetového bankovnictví přes odkazy, které jsou zaslané v e-mailech nebo SMS zprávách. Přihlašujte se vždy přes oficiální stránky. Nikdy také nepotvrzujte platbu, kterou sami neprovádíte. Nikdy nepřeposílejte potvrzovací kód z SMS zprávy.
10: Lidé by také neměli důvěřovat podezřelým pokynům, například k převodu peněz na údajně zabezpečený účet. Fotbalisté Bohemians 1905 se dneska v dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Utkání má výkop v 6 večer. Původně se mělo hrát 29. srpna. Zápas byl ale odložen kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v týmu Boleslavy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Iva.
5: Iva Lecká
9: na Rádiu Blaník.
12: Bylo 13 hodin, krásné odpoledne, startujeme odpolední vysílání na Blaníku. Za chvilku se vypravíme do Jablonce za krásou skla na týden sklářů. A potom se přesuneme o pár kilometrů vedle do Liberce a vydáme se do divadla. Tak jdeme na to a startujeme hezky česky.

0: Wet, wet, wet na Blaníku, krásné odpoledne ode mne ze studia. Už se nám to zase blíží, o víkendu ovládne Jablonec nad Nisou týden sklářů, do kterého se zapojí přes 70 sklářských či bižuterních firem a dalších subjektů. Ředitelka Státního muzea skla a bižuterie v Jablonci, které celou akci organizuje, paní Milada Valečková, se přitom už teď dívá na další rok.
1: Naším cílem by bylo třeba zkusit na příští rok se dohodnout v té mezinárodní skupině pro UNESCO, jestli by se nepřidali i ty další země, abychom třeba ve stejném termínu dělali vlastně nějakou podobnou akci na podporu ruční výroby skla v rámci všech těch 6 zemí, případně i těch, které mají zájem ještě se do toho zápisu rozšířit.
0: To nezní vůbec špatně. Ještě připomenu, že týden sklářů se v Jablonci koná už teď v sobotu a v neděli, tak určitě by to nemělo uniknout vaší pozornosti. A teď už zase zpátky k písni. Dáme si Jardu Uhlíře.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: To byly Ace of Base a Beautiful Life na Blaníku. Přátelé, nakupujete na online tržištích z Asie? Nakupování tady od listopadu znovu podraží. Evropská unie zpřísňuje pravidla pro dovoz ze třetích zemí. Za každý balíček mířící z Asie a dalších zemí mimo Evropu si zákazníci připlatí desítky korun. Celní úřady jsou zahlceny miliardami balíků ročně, hlavně tedy z Číny. Na zásilky mířící do Česka vůbec všech členských států Evropské unie ze zemí mimo Evropu se bude nově vztahovat manipulační poplatek. Jeho výše bude zhruba 50 korun. No a celní správy jej začnou vybírat od začátku listopadu, tak pokud máte něco v merku, co byste si rádi pořídili z Číny, tak počítejte s tím, že to bude malinko dražší. Za chviličku Petr Novák a Povídej, anebo Slza a doticha.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Středeční ráno za námi a nad tím čtvrtečním si zase myjeme ruce.
3: Je to tak, rok se s rokem sešel a je tady opět Světový den mytí rukou.
2: Už zase?
3: Je to tak.
2: No dobře, a kromě toho si umyje ruce taky náš krajánek, kterého vypustíme.
3: Čeká nás ranní host na telefonu.
2: A budeme proplácet účtenky.
3: Těšíme se na vás zítra v 6 hodin.
2: Na Blaníku, Petr Slíva
3: a Adéla Malat.
1: Rádio Blaník.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
9: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
10: Když mobily?
9: Tak Mironet, klikni dvakrát.
11: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
12: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
13: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj střevního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
14: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
15: Zahradnictví Jevany vás očekává. Nevíte, co darovat? Darujte radost, která poroste. Dárkový poukaz do zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity potěší každého milovníka zahrad. Obdarovaný si sám vybere rostliny, které mu udělají největší radost. Praktický dárek pro každou příležitost, který pokvete ještě dlouho po předání. Dárkové poukazy v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity. lesy.czu.cz.
16: Když potřebujete brýle, tak
17: Pop Optik.
16: Když kontaktní čočky, tak
17: Pop Optik.
16: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
17: Pop Optik.
16: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
17: Pop Optik.
16: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
18: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
19: Tak hurá na Vysočinu.
18: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
19: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
18: Skály a vyhlídky, co berou dech.
19: Rybníky, jezera i koupaliště.
18: Aktivní zábava i adrenalin.
19: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
18: Vysočina má co nabídnout.
19: Stačí si jen vybrat.
18: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
20: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
21: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
9: Apple iPhone 17, 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
10: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
9: Když mobily, tak Mironet!
10: Klikni dvakrát!
15: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.

0: Modern Talking a Sherry Sherry Lady na Blaníku. Přátelé, my se teď podíváme na prkna, která znamenají svět. Liberecké divadlo totiž nastudovalo klasickou operetu Jacquesa Offenbacha Orfeus v Podsvětí. A vůbec to nebude obyčejné představení. Na severu Čech mu totiž dali současný kabát a zakomponovali do něj i téma sociálních sítí, což je hodně zajímavé, jak vysvětluje sama režisérka Linda Hejlová-Kepertová.
1: Veřejné mínění je mimochodem jako hlavní postava už od Offenbacha, my jsme jí dali ale ještě větší vážnost a větší akcent. Dali jsme jí do takového současného jazyka, jak vlastně dokážou ta sociální média a ta rychlost tu realitu přetvářet a jak my sami jako velmi těžce rozpoznáváme to, co je pravda a to, co ne. Bude to samozřejmě ještě horší.
0: No, to může být hodně zajímavé. Premiéra je v sobotu. Já ještě dodám, že Offenbach napsal Orfea v roce 1858, což je doslova nějaký ten pátek. Tak přátelé, jste zváni do divadla. Zdravíme na sever Čech a pokračujeme dál v odpoledním vysílání.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Dneska se to stane, zase přijde. Tereska Mašková, já se na ní těším, přátelé. Parťačka je jako hrom, navíc má novou písničku s Vaškem Nojdem Bártou, tedy Slavíkem, a představí nám ji mezi 4. a 5. odpolední. Tak nás laďte a my vás budeme bavit, a nebo to aspoň zkusíme.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
10: No nekecej.
8: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
15: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
16: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
15: Dnes musíte vybrat.
16: Mám tady pro vás předvýběr. A
15: rozšíříme.
16: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
15: Ale je to na vás.
17: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
18: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
19: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
18: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
20: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
1: právě teď v Planeu, ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
21: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
22: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
23: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
24: Pojďte se spolu s televizí Seznam opět vydat za Štěpánem Šafránkem. Ten po promoci nastupuje jako lékař na internu, ale kvůli své zásadovosti a nepřizpůsobivosti se brzy dostává do konfliktu s kolegy i nadřízenými a končí jako venkovský obvodní lékař. Potká ale novou lásku. Víc už se dozvíte ve filmu Jak básníkům chutná život. Už dnes 10 minut po 20. hodině na televizi Seznam.

0: anebo Divokého Byla a Znamení. Hezky česky, na pohodu a hlavně s úsměvem, to je Blaník i v příští hodině. Zůstaňte na ladění. 13. tu bude za 7 minut, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Slíbil jsem ženě malou úpravu zahrady, teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
6: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
7: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
8: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
9: Firma Peter GFK Trhový Štěpánov přijme pracovníky do výroby. Nabízíme nadprůměrné platové ohodnocení a firemní benefity. V případě zájmu volejte 737 217 112. Peter GFK Trhový Štěpánov.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
10: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme slunečno, po ránu i mlhavo. Postupně během dne pak bude ale přibývat mraků a očekáváme spíše oblačnou až zataženou oblohu. Teploty vyšplhají na 14 až 17 stupňů. Toliko počasí, je tu další doprava.
1: Rádio Blaník.
11: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
11: Za každého počasí.
1: Za volantem.
10: Na trase Chomutov-Praha na obchvatu Slaného se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky a policisté, silnice je úplně zavřená, ve všech směrech se tvoří dlouhé kolony, očekávejte proto zdržení. Možné potíže pak hlásí taky dálnice D7. Podrobnosti má Adam z dopravního centra ŘSD.
12: K nehodě došlo i u Slaného na 21. kilometru dálnice D7.

0: ve směru do Prahy. Počítejte tak se zdržením i kvůli stavebním pracím okolo půl hodiny.
1: Obrňte se proto trpělivostí. Tolik dopravní servis a na řadě jsou zprávy s Dominikem.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Muž u soudu odmítl obžalobu ze špionáže. Na slapech zůstávají tisíce mlžů na suchu. Cestující čekají v Německu nová pravidla. Dobré odpoledne, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Čínský občan dnes u soudu odmítl obžalobu ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Muž je viněný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc a je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až pětileté vězení. Hlavní výčení je zatím nařízené do pátku. Záchrana škeblí na slapech pokračuje. Ani nedávné deště výrazně nezvýšily hladinu přehrady a tisíce mlžů zůstávají na suchu. Ochránci přírody proto dál žádají o pomoc veřejnost, jak říká mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
6: Nedostatek vody ve Vltavské kaskádě je stále veliký a ustupující voda odkrývá další a další škeble. Bez trvalé pomoci dobrovolníků z řad veřejnosti se neobejdeme ani v těchto dnech. Proto prosíme všechny, kteří mohou pomoci.
5: Veškeré informace pro dobrovolníky jsou na webu Českého svazu ochránců přírody. Na základní škole Chalabalová v Brně Kohoutovicích se snaží omezit plýtvání potravinami. Od září tam funguje stravování formou švédských stolů a děti si oběd nabírají sami. Novinka má hned několik přínosů, říká místostarosta městské části Michal Velička.
7: Učíme děti nějaké odpovědnosti k tomu jídlu, aby si toho jídla vážili. Důležitá je i ta udržitelnost, to znamená, děti si ty talířky, ty nedojedené zbytky po sobě musí i uklidit a samozřejmě důležitá je i ta samostatnost.
5: Po zavedení nového modelu stravování výrazně ubylo jídla, které skončí v koši. Na všech německých nádražích bude od zítřka platit zákaz konzumace alkoholu. Společnost Deutsche Bahn si od toho slibuje zvýšení bezpečnosti cestujících i zaměstnanců a taky větší čistotu. Už teď zákaz platí na zhruba 40 stanicích a úbytek konfliktů i odpadků je tam patrný. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo Ivě.
2: Iva Lecká
4: na Rádiu Blaník.
8: Já děkuji a my pokračujeme v odpoledním vysílání. Za chvilku pro vás budu vám vyprávět takový můj zážitek z dnešní jízdy metrem. A v dobré zprávě vás pozveme na Signál Festival. No a k tomu spoustu hezkých písniček. Startujeme s Václavem Neckářem.

0: Vlci v pasci. Máme 10 minut po 14. hodině. Přátelé, já jsem vám slíbila, že vám odvyprávím takový malý příběh, co se mi dneska stalo. Já jsem dneska jela metrem z hlavního nádraží a do toho vagónu v metru nastoupila skupina mladých studentů. Jo? Měli kufry, jeli asi na nějakou školní akci. No a samozřejmě byli hluční. Jo, tak jsou mladí, smáli se nahlas, že jo, dělali vtípky, teď ten vagón jak zabrzdil, že jo, tak spadly jim ty kufry, teď oni tam padali, že jo. No a potom to přišlo. Jedna paní, taková už jako starší, se začala strašně rozčilovat, že se jako mají stišit, že jako co to je tohleto. No a přidal se k ní ještě jeden starší pán, že jo, že to je jako nehoráznost, co se to tady děje a jako ty mladí, kam to spěje a tak. No a Já jsem se, přátelé, smála s nima. Víte co, já jsem si totiž vzpomněla na sebe, když mi bylo asi zhruba tolik, co jim, a jezdila jsem vlakem a vždycky nás bylo všude strašně plno. My jsme se strašně, ale pořád všemu smáli. Občas někteří cestující, zejména jeden pán, teda ten, když nás viděl, jo, že přicházíme, tak on taky jako přicházel a vždycky se najednou otočil a šel do jiného vagónu, protože věděl, že chce klid a tam, kam nastoupíme my, tam ho prostě mít nebude. No a my jsme tenkrát jezdili kolem takového rybníka a já si pamatuju do dneška, že jsem třeba uprostřed zimy, venku sníh minus 10, že jo, severní Čechy, takže sněhu bylo hodně a já jsem na celý vagón hulákala. Tyjo, vidíte to, oni se koupou, ty lidi se koupou. A teď celý ten vagón, nekecám, najednou byl nalepený na těch oknech, že jo, kde samozřejmě nic takového vidět nebylo. No a my samozřejmě výbuch smíchu, že jo, nachytali se, že jo, takový prank na cestující. A tím chci, přátelé, říct jednu věc, jo. Buďme trošku trpěliví, jo, protože my ten život bereme hrozně vážně a když tam jako neníčej sedačky a nečmáraj po zdech a prostě jenom se smějou, jo. Taky jsme byli mladí a taky jsme se smáli a ono to k tomu prostě patří. Tak buďme navzájem tak jako trošku tolerantnější, no. Helejte, jako každý to vnímáme jinak samozřejmě, ale tohle to opravdu, jako si myslím, že bylo trošku zbytečné. Tak, tolik tedy můj dnešní zážitek, pokračujeme dál a teď si dáme moji oblíbenou Pokáče a písničku Rodinný typ.
1: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili,

0: Tak to byl divoký Bill a znamení na Blaníku. Přátelé, teď mi dorazil e-mail, já ho s dovolením přečtu, protože mě to teda opravdu udělalo radost, jo. Dobré odpoledne, Ivo, teď jsem vyslechla váš zážitek z vlaku. Jen chci podotknout, že plně chápu, že jste se smála také. Před 14 dny jsme vyrazili 8 ženských věk od 40 do 48 let a byl nás plný vlak a to jste teprve měla vidět ty pohoršené obličeje a ukroucené krky. Bylo nás všude plno a bylo nám fajn. Ať si každý myslí, co chce, no ne, píše Bára. No, Báro, já souhlasím. Přátelé, neberme ten život tak vážně. Stejně z něj nevyvázneme živý. Aha, za chvilku dobrá zpráva s naší Sárou.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách. Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
11: Zvuk má jako hrom, Štíleček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
12: Lomy Mladovice u Benešova a Štíleček u Sedlčan. Společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
13: A právě teď využijte akce na frakce.
12: Na lomech Mladovice a Štíleček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH. Lomy Štíleček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.
14: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na scud.kz a u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem.
15: Nemůžete přece zastavit dopravu.
16: Že nemůžu? Tak se dívejte.
15: Dáma na kolejích. Hudební komedie v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
17: Když potřebujete brýle,
9: Tak.
17: Pop Optik.
9: Když kontaktní čočky, tak.
17: Pop Optik.
9: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
17: Pop Optik.
9: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
17: Pop Optik.
9: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
18: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
19: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
20: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: a Radeček a všechno je v pořádku. Samozřejmě.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní dobrou zprávou samozřejmě dorazila Sára. Já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi a hezké odpoledne všem. Praha se od zítřka promění v obrovskou galerii pod širým nebem. Začíná 14. ročník Signal Festivalu, který propojuje historické pražské památky s moderním uměním a světelnými technologiemi. Festival navíc letos připomene 90. výročí narození Václava Havla, o kterém jsme v dobré zprávě už mluvili. Co dalšího letošní ročník nabídne, přibližuje PR manažerka akce Tereza Lišková.
3: Letošní ročník s tématem Dream On, sny a vize, nabídne celkem 21 instalací českých i zahraničních umělců a umělkyň, z toho 8 v placené části Signal Insight. Mezi hlavní lákadla patří nová festivalová trasa v Dejvicích, monumentální světelná instalace amerického umělce Jima Campbella, dva videomappingy a nebo vůbec první studentská zóna v historii festivalu. Návštěvníci se mohou těšit také na doprovodný program, včetně konference Signal Forum a akcí v galerii Signal Space.
2: Signal Festival potrvá do neděle 18. října. Pokud se na něj chcete vydat, vyplatí se předem projít mapu tras a vybrat si, co vás zajímá. Některá díla jsou totiž od sebe vzdálená a na jejich prohlídku je dobré vyhradit si dostatek času. Podrobný program a praktické informace najdete na webu signalfestival.com.
0: No Sáro, moc děkujeme. Já určitě vyrazím, mám
2: já
0: to ráda. Mně se to líbí a každý rok tam vždycky najdu něco, co mě jako hodně uchvá. Takže opravdu se těším, přidejte se taky. No a na tebe se budu těšit zítra, měj se hezky, ahoj.
2: Já, papa.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Na Blaníku si hýčkáme češtinu.
4: A taky Samiru.
1: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
4: Proč se říká, co se říká.
1: Každý všední den po desáté.
4: Na Rádio Blaník.
5: Fíha, šouksede, to je to nový kargo.
6: Jo, jo.
5: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
6: Co mě zrovna napadne?
7: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.
8: Zbláznili jste se?
9: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
10: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
11: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
12: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
13: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
14: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
15: Zajímá vás, jak si stojíte se svou mzdou? Už brzy ji můžete porovnat s výdělky kolegů. Sobotní příloha deníku Právo přinese nová pravidla průměrné mzdy i rady, jak si říct o přidání. Číst deník Právo znamená vědět.
16: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
17: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui.
6: Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
17: Já jsem nevinný.
18: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
19: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
20: Bacha, Benka.
19: Z vězeňského prostředí.
21: Tady je všechno všech. Tady je kolko jasný more.
19: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
22: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
23: Nákupy v online shop.cz.
24: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
23: www.onlineshop.cz.
25: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
26: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Jedna plus jedna a Reddy Kirk na Blaníku. Za chviličku další české, třeba Petr Spálený.
1: Život je hrou vyhranou.
0: Taky se dáme Jitku Zelenkovou o tom, že bez lásky láska není. A dáme si i Karla Gotta, co vy na to? Je jaká je?
2: Je jaká je? Že se z...
0: Takhle hezky česky a na pohodu vám budeme hrát po 15. hodině, tak zůstaňte s námi, máte se na co těšit. Za chviličku počasí, doprava a zprávy a 15. tu bude za 6 minut. Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Kdo nevaří, není Čech.
5: Proto pozor, kuchařky a kuchaříci. Tento týden u Zemana výtečná akce na vepřovou krkovici.
6: Vepřová krkovice, 1 kg jen za 79,90. Ano, jen 79,90.
5: Opakuji, tento týden vepřová krkovice, 1 kg za výtečných 79,90. Opravdu, jen 79,90.
6: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny-zeman.cz.
7: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
8: Na tisknu levně.cz máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
9: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
8: Tak mrkněte na
10: tisknu levně.cz.
11: Náplně hned.
12: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
14: Tak co dělá mladej?
15: Ale včera jsem mu málem nařezal.
14: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
16: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
3: Rádio Blaník. Počasí.
17: Rádio Hezké dopoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno ale bude mlhavé. Mlhy se budou rozpouštět postupně během dopoledne. Teploty vyšplhají na 14 až 17 a foukat bude slabý vítr. O počasí je to všechno, míříme na cesty.
18: Mami, proč máme všechno od konceptu?
19: To jen se zeptej, tatínka.
20: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
21: Koncept.

0: chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
2: V Praze na Pražském okruhu na 21. kilometru směrem k dálnici D1 před sjezdem na Jinočany se srazila 4 osobní auta. Kolona sahá až ke sjezdu z D5. A komplikace stále hlásí D7. Podrobnosti má Adam z dopravního centra ŘSD.
3: Dvě osobní vozidla se střetla i u Slaného na 21. kilometru dálnice D7 ve směru do Prahy. Aktuálně je silnice uzavřena, kolona sahá až za sjezd na Třebíz.
2: Dejte si tam pozor. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
4: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
5: Více na e-shopu benezelenina.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Sněmovna přehlasovala prezidentova veta. Hypotéky v Česku zřejmě jen tak nezlevní. Kvůli mláďatům je v ostravské zoo uzavřený pavilon. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Sněmovna znovu schválila návrh zákona o státních zaměstnancích. Koaliční většinou přehlasovala veto prezidenta. Dolní komora dnes navzdory prezidentskému vetu znovu prosadila také zrušení pravomoci hlavy státu pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Zelenou stuhu za péči o zeleň, životní prostředí a krajinu letos získaly Mořice na Prostějovsku. Ocenění se uděluje v rámci celostátní soutěže Vesnice roku. Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělci získaly Otice na Opavsku. Dostupnost bydlení je v Česku nejhorší v Evropské unii. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví. Lidé se ve snaze ušetřit trvale stěhují na chaty nebo do mobilních domů. Více než polovina mladých do 30 let pak částečně, alespoň o víkendech, bydlí u rodičů. Hypotéky aktuálně výrazně zdražují, analytici zlevňování neočekávají. Zoo Ostrava má nové přírůstky. Samice levharta ceylonského porodila 2 mláďata. Teď potřebuje hlavně klid a proto je pavilon indické šelmy dočasně uzavřený. Jde každopádně o velký chovatelský úspěch, jak potvrzuje mluvčí zoo Šárka Nováková.
8: Narození mláďat je významným úspěchem z pohledu ochrany tohoto druhu, respektive poddruhu levharta, protože v evropských zoologických zahradách se tyto levharti chovají poměrně v malém počtu. Celá populace levhartů ceylonských čítá necelých 60 jedinců ve 27 institucích.
7: Ostravská mláďata jsou za poslední rok jedinými narozenými v rámci evropského chovného programu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva.
1: Iva Lecká
6: na Rádiu Blaník.
9: Jsem si teď vzpomněla na písničku. Máme rádi koťata, protože jsou chlupatá. No nic. Přátelé, pokračujeme dál. Za chviličku nás čeká další výlet s Mirkem Táborským v rámci pořadu Na cestách. A taky vám v této hodině prozradím, co se u nás chystá, respektive co už brzy proběhne na Blaníku. No a taky čekáme hosta dneska, všechno vám řeknu. Tak zůstaňte naladěni a mějte pohodové odpoledne.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek, a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu Blaník.

0: Ozone Dragosta Ditej na Blaníku, to je oblíbená písnička Pepy Černého. Tak když začala znít z našeho éteru, rozrazily se dveře a Pepa dotančil do studia. Pak byl drzý, to je u něj normální, ale prostě písnička je to jeho oblíbená. Tak, teď se podíváme na další díl pořadu Na cestách. No podíváme, vy si ho poslechnete. Je to Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Slíbil jsem, že se v rámci podzimních typů na výlet vrátím na západ naší republiky do bývalého Zangerbergu, dnešních Pramenů, které po válce pohltil uzavřený vojenský výcvikový prostor. V něm se octly i tři kříže na skále nad vsí. V jejich místě měla podle představ armádních plánovačů vyrůst pevnost s otočnou dělostřeleckou věží. Jenže než vojáci stihli kříže odstranit a zalít skálu betonem, byl v první polovině 50. let zrušen vojenský prostor a byl přestěhován na sever do Doupovských hor. Tři kříže nad Prameny tak unikly zkáze, ale jizvy jim zůstaly do dneška. Z dálky vidět nejsou, ale když přijdete blíž, nedají se přehlédnout. Jeden z těch původních zmizel kromě podstavce celý a nahradil jej křížek ze dřeva, druhý je sestavený z rozbitých kusů. Podle historika Antona Gnirse věnovali kříže zangrberští občané v letech 1849 a 1850 za vyslyšené prosby. Co však bylo obsahem prozeb, to bohužel neprozradil. Alespoň přibližnou odpověď ale dává částečně dochovaný votivní neboli děkovní nápis na jednom z krajních křížů. Mizející německé věnování sděluje, že jej darovali Franz a Anna Hánovi ze Zangerbergu jako poděkování všemohoucímu a 14 svatým pomocníkům za uzdravení. Výraz Kurhilfe, použitý v nápisu a spojující německé výrazy léčebná kůra a pomoc, napovídá, že ono uzdravení bylo přinejmenším nejen dílem blahodárného působení zdejších léčivých minerálních pramenů a očistného horského vzduchu, ale i víry v pomoc svatých pomocníků. I dnes patří křížky díky snadné dostupnosti a působivé atmosféře s nádechem tajemna k oblíbeným výletním cílům Slavkovského lesa. Dá se k ním dojít pěšky z Pramenů nebo z Nové Vsi. Z obou míst je vzdálenost zhruba 3 kilometry. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tak to byl Phil Collins na Blaníku. Přátelé, je středa a na Blaníku opět přivítáme milou návštěvu. Do studia dorazí Tereska Mašková. Asi už víte, že Tereska jako první vítězka Superstar míří do O2 Areny a čeká jí její první největší koncert. Určitě poslouchejte po 16. hodině pořad Pepovi parťáci, no a za chviličku probereme víkend na Blaníku. Na koho a na co se můžete těšit?
1: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
2: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
5: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
6: Proč se culíš?
7: Protože budeme krásný.
6: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
8: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
9: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
11: Máme pro vás bezva plán.
10: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
11: První, druhý, klidně třetí.
10: Máme i skluzavky pro malé děti.
11: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
10: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
11: Aquapalace Praha.
10: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma. A platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
13: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
12: Tak mrkněte na
14: tisknulevně.cz. Náplně hned.
15: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
18: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
5: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.

0: Posloucháte Blaník, za 4 minuty bude 3:15. A slíbila jsem, že si řekneme, co nás čeká o víkendu na Blaníku. Máme pro vás další výjimečný dárek. Po celý víkend 17. a 18. října vám budeme rozdávat vstupenky na vánoční koncert Petra Nadě v pražském divadle Hibernia. No a přihodíme navíc samozřejmě ty nejhezčí Petrovy písničky. Bude vás to bavit, věřte tomu. Tak laďte Blaník a hlavně mějte u sebe připravený telefon. No, Vánoce tu budou co by dub, tak třeba můžete vyrazit na koncert právě tohodle sympatiáka. Víkend s Petrem Naděm na rádiu Blaník už teď, 17. a 18. října.
1: Víkend s Petrem Naděm na rádiu Blaník.
0: Ježišmarja, racochejl přišel, Pepa Černý. Pepo, nazdar, co jsi tady?
2: Ahoj, já čekám na parťačku.
0: Ty čekáš na parťačku, no jo, Tereska Mašková, že jo?
2: Doufejme.
0: No tak já myslím, že Tereska ráda chodí na Blaník, tak se budeme těšit po 16. hodině.
2: Budeme se těšit, já jsem se teď úplně vylekal, protože jsem slyšel venku, že se můžete těšit o víkendy na ty nejkrásnější Pepovy písničky, ale to byly Petrovy, že jo?
0: To byly Petrovy, já ty jsi nejenom racochel, ty jsi i hluchý.
2: Ano, je to tak.
0: No jo, no to je stáří. Tak přátelé, já se loučím, mějte se bájo a zítra. Naslyšenou.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
3: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
3: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
3: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás
3: bavit vás.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Další díl, další téma. Tentokrát jsem vyspovídal vedoucího hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích u Kladna, pana Tomáše Voldrába. A je to sranda a zároveň spousta zajímavostí. Doporučuju k poslechu.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Šéfe, došel matroš!
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
12: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
13: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
12: No nekecej.
14: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
15: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
16: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
17: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz.
18: NN. Na vás záleží.
19: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
20: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
21: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
20: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sem, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
21: Cože?
20: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Repone, jo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repone.cz.
22: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
23: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy.

Leonardu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když

0: Eva Max na vlnách Rádia Blaník. Hlavně vám ale hrajeme hezky česky. A budeme v tom pokračovat, přátelé. Dáme si třeba činasky. Tam zaspívá Ilona Čáková. Sama je tady Tereska Mašková. Tak dívej se na mě, jsem to já. A zpívá a tančí a sluší to strašně, celá růžová, jako vždycky už se na vás těší, přátelé. Za chvilku usedne do horkého křesla a bude mou parťačkou. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už budou 4 odpoledne. Rádio Blaník.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Hola, hola, Kona volá. Test pro všechny rodiče. Kona je za A. Pytlík na přezůvky, za B. Nový Hyundai Kona od Lenera.
3: Pořiďte si auto, které bezpečně stříhá zatáčky, spolkne všechny aktovky a přitom vám dopřeje maximální komfort. Konečně auto, od kterého si nechcete dát přestávku. V Lenner Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lennermotors.cz.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
6: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude skoro jasno až polojasno, postupně od severozápadu se ale oblačnost zase postupně vrátí. Ráno dejte hlavně na cestách pozor taky na mlhy. Teploty zítra vyšplhají na 14 až 17 stupňů. O počasí všechno, je tu další doprava.
7: Kdy bude to správné počasí na výlet?
9: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
7: Za volantem.
8: Na Pražském okruhu směr letiště na 23. kilometru u sjezdu na Zličín bouralo osobní auto a nákladňák. Zatím se kolona netvoří, dejte si tam ale pozor. Na D11 mezi 13. a 14. kilometrem směrem z Prahy na Hradec Králové u Krajnice probíhá oprava mostu. Dejte si tam velký pozor a silničáře hlavně nepřehlédněte. A silničáře potkáte i na trase z Mladé Boleslavy směr Mělník na příjezdu do Mělnického Vtelna. Očekávejte tu možné potíže. Pokud byste věděli o dalších komplikacích, volejte naši dopravní linku 603 11 71 71. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz.

0: www.bazoš.cz. Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: V pátek a v sobotu se znovu otevřou volební místnosti. České dráhy chystají změnu ve vlacích. Premiéra čeká summit v Bruselu. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem.
3: Senátní volby 2026.
2: Někteří Češi tento týden znovu vyrazí k volebním urnám. Bude se konat druhé kolo senátních voleb. Volební místnosti budou otevřené stejně jako minulý týden, v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14. Způsob volby senátorů se oproti prvnímu kolu neliší. Jak tedy hlasovat, připomíná mluvčí ministerstva vnitra Adam Rézler.
4: V senátních volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky starší 18 let. Stačí vložit do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chcete podpořit. Hlasovací lístek se nijak neupravuje ani nekřížkuje.
2: Novou sadu hlasovacích lístků dostanou voliči až společně s úřední obálkou ve volební místnosti. Důchodci by mohli příští rok dostat jednorázový příspěvek 2000 korun. Penze by se mohla zvyšovat každých 5 let po 80 a také znovu za práci v důchodovém věku. Novelu s těmito změnami doporučil sněmovně schválit její sociální výbor. České dráhy chtějí místo vlakvedoucích nasazovat stevardy. Ti mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce podle Hospodářských novin snížit náklady na vlakový personál. Odbory se obávají dopadů na bezpečnost provozu i pracovní podmínky zaměstnanců. V Bruselu zítra začíná dvoudenní summit Evropské unie. Lídři členských států se budou zabývat konkurenceschopností EU, vysokými cenami energií, situací na Ukrajině nebo migrací. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa s Parťačkou.
5: Je to tak, děkujeme, Domí.
6: Pepovi Parťáci
1: na Rádiu Blaník.
5: Krásné odpoledne, přátelé, za půl minutku už budou čtyři, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky a já tady vítám svoji dnešní parťačku, která už je tady v historii tohoto pořadu minimálně po druhé. Tereska Mašková je tady, ahoj Terý.
7: Ahoj, krásný dobrý den.
5: Jak pak se dneska máš?
7: Mám se super, mám se skvěle.
5: Vypadáš pořád jako dobře, v jakoukoliv denní či noční dobu. V kolik stáváš?
7: No s tím úplně nesouhlasím, co jsi řekl, ale no... Já jsem bývala ranní ptáče, teďka už mi to moc nejde, ale tak cca kolem té 8-9 vstávám. No.
5: A čím se to zlomilo?
7: Já nevím, asi stárnu.
5: Asi stárne, ale teda nějak pomalu na můj vkus.
7: Nechce se mě vstávat brzo už.
5: Teresko, ty jsi oznámila, že budeš mít O2 Arenu.
7: Jo.
5: Máš strach?
7: Strašnej, ale hrozně se těším. Vlastně včera jsme spustili... prodej těch vstupenek a je to nad moje očekávání, takže já mám strach, ale zároveň jsem hrozně šťastná.
5: Počkej, máme ještě co prodávat?
7: Jo, ještě jo.
5: Ještě trošku jo.
7: Ale rychle.
5: rychle. A budeš tam zpívat Dívej se na mě?
7: Ty jo, to ještě nevím, ještě playlist nemám jako zhotovený, člověče.
5: Počkej, tak to je snad nejzásadnější píseň, ne?
7: Tak jako je krásná, že ale tak hádám, že ji tam dáme, víš?
5: Asi jo, víš.
7: No, musíme.
5: Tak takhle, my ji dáme určitě teď.
7: Ano, prosím.
8: Vím, proč je na světě nebe, vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci, vím, že čas smutku snad přešel.

0: Umberto Tozzi na přání dnešní parťačky.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Pepovi parťáci.
0: Tereska Mašková si opravdu vybrala Umberta Tozziho. Ona má asi velký vztah k Itálii. Je to tak, Teresko?
3: No jakoby jo, mně se hrozně líbí jít, jako italský písnička, i když třeba jako nejezdím úplně často, jakože na dovolenou do Itošky, ale když už jsem tam byla, tak jsem se tam jako vždycky cítila hrozně dobře, víš, že si tam jako umíš představit žít. Že víš, že pohodička, pauzičky, kávička.
0: Tak. A to jídlo, vy?
3: Jo, sýrky, to já moc lubím.
0: Já taky, no. Já si občas tak jako kladu otázku, jaký jsou nejlepší kuchyně světa. Víš, a vždycky mi z toho vychází, že italská.
3: Ano.
0: Potom teda musím říct, že indická a třetí česká, ale třetí, ona může být klidně první, jo, to je jako libovolný, ale tyhle tři mě nejvíc baví, jak to máš ty?
3: No já taky, jako italskou úplně zbožňuji, já miluju těstoviny, abych je mohla jíst prostě každý den a a za mě asi ta jako italská furt vede, jako samozřejmě miluju naši kuchyni, jako českou, ale tu, no, já jsem těstovinový člověk.
0: No, to já taky. Ale to ono, u nás se to hodně rozvářilo, že jo, a teďka se to zlepšilo, že už to dělají jako
3: al dente,
0: takový
3: tuš. Že jo, všetko, a když to je al dente, tak seš trapnej, takže, no, italská za mě vede nejvíc.
0: A vaříš?
3: Ne.
0: Ty nevaříš vůbec,
3: no, co? Jako malinko.
0: Co znamená malinko, jako občas?
3: Občas. Občas vařím.
0: A protože nemáš čas, nebo protože máš teď manžela a ten vaří?
3: Ne, manžel nevaří, možná někdy ty těstoviny udělá. Ne. Ale no, buď nemám čas, nebo se mě nechce, a takže přiznám si, že radši jako někdy si dost často si objednáváme jídlo. No. A nebo to musí přijet moje mamka, aby mě navařila.
0: A co maminka vaří?
3: No, třeba polívky mamka dělá hrozně dobře, taková jako zeleninová, nebo vývar, nebo, a moje mamka mě dělá ještě to jako svíčkovou bez masa. Taková jako falešná svíčková, že prostě já mám hrozně ráda tu omáčku, takže třeba s kolínkama mami dělá, to mám rád.
0: Já jsem zrovna, tenhle týden jsem dělal svíčkovou bez masa, poprvé v životě, a musím říct teda, že 3 dny byla v ledničce a pak jsem ji vedel. Je tam to maso, jako že se to
3: proč?
0: No, mě tam chybělo v tom základu to maso, víš, že z toho nevytekla ta šťáva. No, asi jako, jsem divný.
3: No, nemá takovou tu chápu, no. Dobrý. Každý jsme někdy vylili, viď, z té lednice.
0: Jo. Ale ježišmarja, jako dobrý. Teresko, my jsme předtím nakousli, že si ohlásila O2 Arenu a já koukám, že to je 22. ledna 2028.
3: Ano.
0: To znamená, že máš ještě jako dost času na přípravu. Přesto si říkala, že už jsi trošičku ve stresu.
3: No, jsem. Ono to všechno hrozně rychle letí, že jo? A člověk, taky mi lidi psali, to je až za dlouho a toto až jako 2028, ale ono to není až tak jako za dlouho, to máš rok a něco.
0: Rok a kousíček.
3: Rok a kousíček.
0: A prostě. Zároveň si pamatuju, když jsme tady se těšili na to, až budeš v O2 Univerzu.
3: Ano.
0: A to bylo 24. ledna letošního roku.
3: Ano.
0: A tohleto je vlastně bez 2 dnů, 2 roky potom. Proč to máš vždycky jako koncem toho ledna?
3: Já nevím.
0: Ty nevíš?
3: To tak vyšlo prostě.
0: Já
3: ono
0: nevím.
3: Ono to není tak jednoduchý prostě, víš, to naplánovat takhle, aby ses třeba ještě s někým nekryl.
0: No ale že
3: se
0: vždycky trefíš do toho ledna, víš.
3: No takže jo, tak to je taková jako okurková sezona, že jo. Ne? Seš po těch...
0: Ne, v lednu jsou největší hvězdy, musíš říkat v O2 Aréně, tam je největší rvačka a ty si tu rvačku vyhrála.
3: No ne, jako to ne, že jako nejsou hvězdy, že jo. A já jsem hvězda.
0: No ježišmarja.
3: To tak blbě vyznělo, to já takhle jako nemyslím si o sobě. Ale že prostě těch koncertů je možná jakoby míň a třeba lidé jsou jako, že jo, po těch Vánocích a tohle, z toho, že někam by jako vyrazili, vezmou si ty nový šaty, který třeba dostanou pod ten stromeček, jo, od Ježíška. Takže, no.
0: Vezmou ty lístky, co dostali
3: přesně,
0: od toho.
3: Přesně, ty lístky dostanou a přijdou v lednu a už to tak není daleko, že jo.
0: No. Teď si představ, že teď dostanou ty lístky k tomuhle Ježíšku na tenhle ten koncert a budou příští rok, teďka 2027, toho 22. u té O2 Arény.
3: 27?
0: Ne, 27, no.
3: 28, myslíš?
0: No to budou potom, až přijdou správně, ale oni nejdřív přijdou špatně.
3: Ne, to se nesmí stát.
0: No to se nesmí stát. Hele, na to si potom dej pozor, protože to se strašně moc interpretům stalo, že pak bylo bombardování, že to bylo úplně jiný rok, ale stejný datum.
3: Já vím, no stává se, nebojte, já na to budu to připomínat.
0: Teresko, ty se ptala, jestli jsi hvězda. No, samozřejmě, že jsi hvězda, protože když někdo udělá písničku se Slavíkem, tak to znamená, že hvězda, ne? Zase to dělá.
3: To je hezký.
0: Obavy.
3: Ano.
0: Nová píseň.
3: Přesně tak, je to novej duet s Vaškem Nojdem Bártou, z kterého mám fakt radost, protože si myslím, že se povedlo něco hrozně hezkýho. Je to, za mě to je taková písnička, kterou, nebo že to téma si mohl zažít kdokoliv. Hmm. Víš, že prostě jsi s někým ve vztahu a ať se prostě máte rádi, pořád tam jsou ty city, tak někdy prostě se stane, že se začnete vzdalovat a teďko nevíte, jak to dopadne. Hmm. Že jsou tam právě ty obavy z toho, jestli teda to přežijeme, anebo ne.
0: A my se teď dozvíme, jak dopadne ta písnička.
3: Okay.
0: Exkluzivní předpremiéra, přátelé, na Blaníku. Tereska Mašková, Vašek Nojd Bárta a obavy.

0: Sestra v akci Ilona Čáková a Malý vůz.
1: Pepovi parťáci.
0: Malý vůz, velká dáma, Tereska Mašková je tady. Teresko, to byla muzikálová písnička. Co ten bodyguard? Hraješ to ještě nebo
2: hraju,
0: už ne?
2: Hraju ještě. Jo. Hrajeme. Jako,
0: vy se alternujete
2: jako
0: s Evou, ne?
2: Ano, ano. Že? Ano, je to tak.
0: A jak často to hraješ?
2: Ty jo, no já asi tak jako dvakrát do měsíce.
0: A to člověk nezapomene, když to jako není často?
2: Já se vždycky modlím, abych nezapomněla, jo. Ale musím oťukat i na zuby teďkon, že to tam pořád jako zůstává. Že jako občas někdy, že třeba nějaký, hlavně teda v písničkách, v textech, tak to občas jako vypadne, ale jinak, tyjo, doufám, že se to nestane.
0: Musím si pomenout, že to se hraje v Hudebním divadle Karlín, ano. Což je nádherné divadlo, už jenom třeba, kdybyste chtěli vidět tu budovu zevnitř, tak to je prostě unikátní, je to obrovský. Ta I Will Always Love You, ta tam musí zaznít, že?
2: No je.
0: A to je těžký flak.
2: Je to těžký, ale víš co, že vlastně ono je to, ty písničky jsou přeloženy v češtině, no. Že jo? A mě, já už od té doby, co to prostě zpívám česky, tu písničku, to I Will, vlastně všechny písničky, tak mně už se to vůbec nelíbí v té angličtině.
0: Ne.
2: Vůbec, já jsem se na to tak zvykla prostě, že teď, když to někde slyším, tak prostě je to jako, že mi tam chybí ta čeština. Přitom, když jsem se to učila, říkám, tyjo, to je divný česky prostě, no. Jo. A teď, no prostě ta čeština je kouzelná. Je
0: to máš jako s dubbingem, že jo, když člověk vidí Přátelé třeba bez dubbingu.
2: Jo.
0: Tak si říká, co je tam divnýho? A ono je tam divný, že tam není ten čtvrtlík a ten rychlý, že?
2: Jo. No.
0: Jak jsi na tom s dubbingem?
2: S dubbingem?
0: No.
2: Jak to myslíš? Jestli už jsem dubovala,
0: třeba.
2: Nebo... už jsem měla možnost jednou dubovat, a což bylo hustý.
0: No.
2: Jako
0: a co jsi dubovala?
2: Já jsem dubovala, to byla, tyjo, Vajana dvojka. A já jsem tam dubovala tu Matangi.
0: Jo.
2: A to byla vlastně jako úplně první zkušenost s dubbingem, i vlastně jsem ji naspívala a to jsem říkala, tyjo, tak toto nedám. Toto fakt bylo jako... byl to oříšek pro mě, ale vlastně mi to hrozně bavilo. A co se dubbingu týče jako takový jako filmu nebo seriálu, tak člověče, teďkon si radši pustím jako bez dubbingu. Ač podle mě máme nejlepší dubbing, teda za mě. Já fakt miluju náš dubbing český.
0: To taky málo kdo dělá. Na té úrovni jako my.
2: Teď mám rozhovor sama se sebou, ale... ale, no, že radši si pouštím jako originální znění, člověče.
0: A rozumíš i bez titulek?
2: Bez titulek? Titulku, ano. Víš, co záleží, co a jak? A já se teď snažím jako se zlepšovat v angličtině, takže si kolikrát pouštím právě ještě anglický titulky do toho. A čím víc fakt to člověk jako poslouchá, tak chytá, no. A nebo taky spoustu věcí si domyslíš, ale, no.
0: Ale to je přesně ono. On člověk to začne chytat. Najednou se přistihne, že už nekouká ani na titulky.
2: Jo.
0: A pak má sebevědomí. Vyrazí ven a chce začít mluvit. Ale to mluvení, to je úplně jiná disciplína.
2: To je úplně v háji. Jako, já jsem pasivní angličtinář, já nemám problém přesně filmy, nebo přečíst si něco úplně v pohodě. A pak si říkám, jo, tyjo, já se zlepšu. A pak teďkon jsem byla na songwriting campu od Jendy Vávry. A všude tam byly prostě zahraniční a já, jo, tak teď se předvedu a byla jsem, víš, takový to, hi every baby and every chlapi, víš, že prostě úplně, no, takže chápu.
0: No, ale člověk to zkoušet musí, protože jinak to nejde. Činasky hlavolam, zase si vybrala Tereska činasky, protože je má ráda, že jo?
2: Ano.
0: Tak jo, tak jdeme na ně, za chvilku je tady.
3: Chcete mít na stromečku české skleněné vánoční ozdoby? V podnikové prodejně vánočních ozdob ve Dvoře Králové si vyberete z nabídky koulí, zvonků, špicí a dalších tvarů za ceny přímo od výrobce. V týdnu otevřeno od 8 do 16.30 a v sobotu od 9 do 12. Vánoční ozdoby, tradiční český výrobce ve Dvoře Králové. www.vánocniozdoby.cz.
4: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
5: Gravitrax Spider-Man!
6: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
5: Když stavebnice, tak Mironet!
6: Klikni dvakrát!
7: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic ti neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
10: Lidi mají ruce v kapsách, ale oči do kořán. Stojí, koukají a pak se ptají, jestli fakt skáčeme pořád. No jasně, říjen je měsíc, kdy se víc kouká, než běhá. A to nám vyhovuje.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
12: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
13: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
14: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
15: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
16: Herna u dětka, spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
17: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
18: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
19: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
18: a poctivé pivo z místních pivovarů.
19: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
18: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
6: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
5: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
6: To musím mít!
5: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
6: tak Mironet! Klikni!
20: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
21: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
22: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Činasky a hlavolám na Blaníku. Pepovi parťáci. Je tady Tereska Mašková a teď se směje. Teresko, čemu se směješ?
1: Já jenom tak se směju.
0: Ty se jenom tak směješ, ty jsi veselá. Tady, prosím tě, před chvilkou jsme si hráli vaši novou písničku, vaší, myslím, tebe a Vaška Nojda Bárty, Obavy.
1: Ano.
0: Už víme, o čem je.
1: Ano.
0: Ale jak vzniká taková písnička? Kdo ji napíše?
1: Já bych možná řekla, jak to vůbec celý vzniklo, tahle spolupráce, protože já jsem se s Vaškem potkala jednou na jedné akci a on mi třeba v 11 večer napsal, že Tery, já chci mít s tebou písničku. A přišlo mi to hrozně jako hezký a milý a vtipný. A já říkám, tyjo, vlastně proč ne? To by bylo jako super. A já jsem přemýšlela vlastně, že jako o čem by ta písnička jako měla být zároveň, aby to nebylo úplně jako klišé nebo tohle. A právě, že já hodně spolupracuju s Jendou Vávrou, a takže jsme se o tom jako bavili a vlastně přišli jsme na toto téma, že vlastně ano, je to písnička o vztahu, ale je to taková, která prostě má tu nejistotu, že vlastně že my nevíme, jak to skončí ten vztah, nebo jakoby ta písnička, jestli skončí dobře, anebo špatně.
0: To neví nikdo nikdy, no.
1: Přesně.
0: Takže je vlastně pravdivá.
1: Je, podle mě je.
0: My si za chvilku zahrajeme písničku, kterou máš s kapelou No Name. Minulý týden tady byl Igor Tymko a právě říkal, že teď píše takový ty těžší písničky, aspoň teda tematicky. Ta píseň se jmenuje Nepočítej léta, počítej přátelé.
1: Ano.
0: To vypadá, že ty taky jsi se naladila na tohleto, na tenhle ten trend, že se věnuješ silným tématům, že jo?
1: No, já to mám jako ráda, když se můžeš, nebo když jsou ty témata jako pravdivý, víš, že, což neříkám, že nejsou všechny pravdivý, jo, když je napíšeš, to ne, ale mám ráda nějakou tu hloubku těch textů, mám ráda zrovna Igor, jak si hraje s tím textem, jo, kdy já mu vždycky říkám, bych chtěla aspoň 2% tvýho mozku, prosím, že ten jeho dar řeči a to, jak umí používat ta slova a ta jeho moudrost je jako podle mě neuvěřitelná. Takže já mám ráda hloubku textu, mám ráda, když si člověk nechává záležet na tom, o čem zpívá.
0: Igore, pokud budeš rozdávat mozek, já bych si vzal 4%, prosím tě, jo? Ale neměl by to být problém, protože teď jsem četl, že používáme asi jenom 5%, takže bez těch teďka dohromady 6 bys to měl nějak zvládnout. Teresko, dostala si tady takovou otázku od našich kolegyň stran toho, co se o tobě nejvíc hledá na Google.
1: Ano.
0: A vyšlo z toho, k mému údivu a k tvému taky,
1: ano,
0: že nejvíc lidi zajímá v souvislosti s tvým jménem slovo nebo sousloví plastická operace.
1: No, já to nechápu.
0: Já taky ne.
1: Já jednou bych chtěla nějakou jako...
0: A jakou bys chtěla?
1: To ti to neřeknu.
0: A proč ne?
1: To je holčičí věc.
0: Tak já se zeptám na něco jiného. Tak jaké téma ve filmech tě nejvíc baví?
1: Ty jsi ale had, jsme se o tom bavili, no dobře, my jsme se bavili, že mě hrozně jako baví takový jako krimi, psycho a zabíjení a tak,
0: zabíjení.
1: No. A jinak jsem normální.
0: A jí zbožňuju. Přátelé, my si dáme tu písničku a pokud neznáte videoklip, tak se na něj podívejte, protože vy jste dělali jako takový making of, že jo, jak se to dělalo a vy jste tam spolu ve studiu s Igorem a je to takové milé, veselé a přirozené.
1: Ano.
0: Vypadá to, jako bys byla ve studiu jako doma.
1: Jo, jako já mám ráda studio, ale třeba dřív, takhle, já miluju koncertovat, pro mě ty koncerty jsou úplně jakože to nejvíc a v tom studiu jsem si pořád zvykala, ale teďkon už je to lepší a lepší a hlavně když jsi s Igorem Tymkem prostě ve studiu, tak co samo může stát?
0: Přesně, tak, nic se nemůže stát. Teresko, jdeme na tu písničku, chceš ji nějak komentovat?
1: Toto je Nepočítej léta, počítej přátelé. Nepo-

0: A to zpívala simultánně normálně. Pepovi parťáci. Moc potichu nebyla slyšet. Bohužel, je tady Tereska Mašková, přátelé, jsme tomu všichni strašně rádi, protože je to naše sluníčko takové růžové a má za sebou spoustu letních koncertů Rádia Blaník, na kterých zpívala, a mě zajímá upřímně, Teresko, jaké to bylo?
1: Bylo to skvělý, jako vždycky.
0: Jo?
1: Tam, no je, však tam se vždycky sejdou tak dobří lidé, kteří vás prostě v tom nenechají a jdou vám naproti a zpívají, tancujou, takže skvělý.
0: Já musím říct, že ty letní koncerty mi dělají hroznou radost, protože chodí na ně opravdu hromada lidí, jo. To ze začátku nebylo. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že tam jezdíte už vy, naši interpreti, jako třeba teďka zmínění No Name tam byli, mm-hmm. byla tam Tereska, byl tam třeba Janek Ledecký a spousta dalších, tak to má obrovskou úroveň. Tak Teresko, děkuju, že jsi to s náma absolvovala a těším se třeba příští rok
1: nebo přes rok.
0: No, to něco vymyslíme. 22.1.2028, přátelé, se odehraje velký koncert v O2 aréně. A já mám takový pocit, že ty seš jediná dáma, a počítá se to ale i mezi muži teďka, jako jo, mm-hmm. prostě jediný úspěšný pěvec či pěvkyně ze Superstar, která takhle vyprodá O2 arénu.
1: No, počkej, to ne takhle.
0: Ne, není to takhle.
1: Já si myslím, jakože, že z výherců Superstar.
0: No jasně, z výherců, jsem říkal úspěšných, nebo že by druhý byl taky úspěšný.
1: Ben Kristova ho taky vyprodal a je mega úspěšný, že jo?
0: Ale, jo, no, tak dobře, tak z vítězů.
1: Z vítězů, no, tak to bych měla, já doufám, že neříkáme blbost, ale jo, mělo by to tak být, když se tak rozumíme, viď?
0: Jo, tak se pustíme do jas často, jo.
1: No, je to tak, je to tak a doufám, že se to jako stane, no. Jako pořád stojím nohama na zemi, jak jsem říkala i na začátku, mám z toho jako strach, protože je to fakt velká hala, ale jako těším se na to.
0: A ty jsi udělala zkoušku v tom O2 Univerzum.
1: Ano, ano.
0: A to dopadlo skvěle.
1: To dopadlo krásně.
0: Já jsem jako viděl všechny videa z toho, dokonce tam byl náš tým blanický.
1: Ano.
0: Přišel a dámy byly nadšený, říkali, to bylo jako na úrovni.
1: No tak to mám radost. Ne, to jsme si hrozně moc užili, to bylo skvělý.
0: A mě si udělala ty radost teďka na podzim, myslím, že to bylo, když jsem viděl poprvé klip na písničku Zas a znova.
1: Aha, ano.
0: Tak jsem tady o tom vyprávěl zrovna v rádiu, že se mi to moc líbí. Protože, přátelé, pokud to neznáte, dejte si Tereza Mašková Zas a znova, jo, videoklip na YouTube. A to je takový jako sestřih z tvého života.
1: Ano, ano.
0: A je to jak radosti, tak starosti,
1: ano.
0: Smích i pláč. Občas jsi tam spálená a dáváš na sebe bílej jogurt.
1: Ano,
0: je
1: tam prostě tak.
0: Život tak, jak opravdu je.
1: Je to tak, je to tak. O tom je vlastně i ta písnička. Takový, jak řekla bych, takový jako žít tady a teď, akorát jinak řečeno. Jak vlastně se zpívá v tom refrénu, nelituju ničeho, co mělo se stát, že člověk pořád si jak to říct slušně, zamotává hlavu prostě věcma, který se staly, co se stane a tak dále, ale když prostě podle mě jako vnímáme to, co se děje teď, a prostě jasně, každý den není jako posvícení, jedna hodina je blbá, ale ten den má 24 hodin, takže prostě bude líp a prostě nelitovat těch věcí a jedeme dál. Jedeme bomby!
0: Teresko, všechno nejlepší.
1: Děkuji.
0: A zítra svátek.
1: Jo, díky.
0: Jo,
1: já mám narozeniny, co
0: se
1: děje.
0: Kdy jsi měla svatbu?
1: 10.5.
0: Dobrý, který rok?
1: 2025.
0: Ale
1: normálně jsem se teď jako všechno se ve mně zčišlo.
0: Ale vyšlo to. Minule ses netrefila a teď už jo. Ano.
1: No,
0: to bylo populární video. Teresko, moc ti děkuju, že jsi tady se mnou dneska byla.
1: Já děkuju.
0: Pojďme všechny pozvat na koupy vstupenky do O2 arény, protože to je krásný vánoční dárek, jo?
1: Ano, přátelé, já vás tam hrozně moc ráda uvidím. Je to 22. ledna 2028. Je to moje růžová O2 arena, vlastně můj největší koncert, který budu mít, takže budu ráda, když tam budete se mnou, tak přijďte.
0: Přijdeme, Teresko, měj se krásně, ahoj.
1: Taky mějte se, Papa. Ahoj.
0: Tak taková byla Tereska, jako vždycky fenomenální. A vy posloucháte Blaník.
2: Zlato, co máš dneska v plánu?
3: No přece všechno.
2: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Ne. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
14: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
15: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
16: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo.
17: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
18: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
19: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.

Švédská skupina ABBA na Baleníku, přeji vám krásné odpoledne. Za 8 minut už máme 17 hodin. Před námi další aktuální zprávy, podíváme se na silnice, na počasí a potom si budeme hrát třeba Vánostovky. Dále to bude Marek Ztracený. A nebo Josef Laufer s Bohem. Dále to bude Marek Ztracený. A nebo Josef Laufer s Bohem Lásko. Já jedu dál.

0: kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Ahoj, tady Vašek Nojt Várta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Nemůžete přece zastavit dopravu.
6: Že nemůžu? Tak se dívejte.
5: Dáma na kolejích. Hudební komedie v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
7: Aquapalas Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
8: Máme pro vás bezva plán.
7: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
8: První, druhý, klidně třetí.
7: Máme i skluzavky pro malé děti.
8: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude skoro jasno až polojasno, postupně od západu nás čeká spíše oblačná obloha. Ráno se budou tvořit taky mlhy. Teploty v maximech vyšplhají na 17 a foukat bude slabý vítr. O počasí je to všechno, míříme opět na cesty.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Za volantem.
2: V Táboře došlo ve Smolínově ulici k nehodě 3 osobních aut. Provoz je v místě částečně omezený, tak tam dejte pozor. V Kutné Hoře mezi Karlovem a Rovinou narazilo osobní auto do stromu. Silnice je zavřená, zvolte jinou trasu. A na D11 mezi 13. a 14. kilometrem směrem z Prahy na Hradec Králové u Krajnice pracují silničáři. Tolik dopravní servis, teď je tu Dominik a zprávy.
7: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
8: Více na e-shopu benezelenina.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Číňan odmítl obžalobu ze špionáže. Nová kampaň láká ke studiu pekařství. Hokejový Liberec zabojuje o play-off Ligy mistrů.
11: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Čínský občan odmítá obžalobu ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Případ dneska začal projednávat pražský městský soud. Muž je viněný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc a je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až 5leté vězení. Pekárny v Česku zaměstnávají přes 24 tisíc lidí. Absolventů oboru ale není ani 1% z tohoto počtu. Zaujmout mladé lidi o studium pekařství se teď snaží nová kampaň, kterou nám přiblíží reportérka Sára Voldánová.
12: Hezký den z tiskové konference Svazu pekařů a cukrářů. Ti zvolili pro nalákání mladých lidí k pekařině poměrně netradiční strategii. Místo vyprávění o krásách řemesla se snaží mezi lidmi vzbudit zvědavost otázkou a co když, která je hlavním claimem kampaně. Spot poběží jak na sociálních sítích, tak v televizi a budou v ní vystupovat skuteční čeští pekaři. Kampaň vyvrcholí 20. ledna příštího roku dnem otevřených pekáren, kde mohou zájemci nahlédnout do zákulisí oboru. Z centra Prahy Sára Voldánová.
11: Dobrovolnictví se v Praze věnuje zhruba čtvrtina lidí starších 15 let. Je to více než celorepublikový průměr, který činí lehce přes 19%. Vyplývá to ze zprávy o dobrovolnictví v hlavním městě. Nejvíce dobrovolníků podle ní působí v sociální oblasti, následuje ochrana životního prostředí a péče o zvířata. Hokejisty Liberce dnes čeká zápas s Davosem. V utkání závěrečného hracího dne základní části Ligy mistrů budou bojovat o postup do play-off. Zápas na ledě přímého konkurenta začne ve 20:45 a zhruba za půl hodiny už s jistotou play-off nastoupí Plzeň na ledě finské Saipy. Tolik zprávy Rádia Blaník a

0: Teď je tu Martin.
1: Ano, jsem tu, krásné odpoledne, za 2 minuty 17 hodin.
2: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
1: Za námi rozhovor Pepy Černého a jeho parťačky, dnes to byla Tereza Mašková a už brzy se tenhle rozhovor objeví na našem webu. Já za malou chvíli tak trošku nakouknu do toho zítřejšího dopoledního vysílání. 9. hodina, tam je to dané. Co vás čeká? Jasně, že tajemný rok. Rádio Blaník. A jednu nápovědu přidám za malou chvíli. Poetika, písnička Půlnoc, ovšem teď písnička Josefa Laufra. S Bohem lásko, já jedu dál. Tak čistou vlnou, hezké odpoledne s vámi.

tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už

0: svojem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: čtvrtečné odpoledne, posloucháte rádio Blaník a to vám hraje hezky česky. Za chvíli Pavel Didovič nebo Vanastovy věci a písnička Anděle. Zítra ráno mezi 6 a 9 dobré ráno s Petrem a Adélou, ale zůstanou tady samo sebou i po 9, protože to vás zase čeká...
1: Tajemný rok
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, je to přesně tak. Zítra se úderem 9. dopolední opět podíváme do minulosti, do celého jednoho roku a budeme si z něj hrát písničky a vzpomínat, co zásadního se tehdy událo, jaké se hrály písničky. Ale pozor, v tom tajemném roce se do našeho slovníku navždy dostalo jméno Kyril. A veselo to tedy skutečně tehdy moc nebylo. Vzpomínáte?
3: Vichr nebývalé síly se v noci přehnal nad Českem. V sousedních zemích tento orkán pojmenovali Kyril. V Česku při něm už 4 lidé přišli o život.
0: Víte? Tušíte? Jaký rok bude zítra po 9. na Blaníku? Pokud ano, tak si to nechte pro sebe. Já to vím taky, nebo aspoň tuším, ale rozhodně ráno poslouchat budu. Abych se přesvědčil, měli jsem pravdu. Tak si pojďme dál hrát, jak jsem říkal. Hlavně hezky česky, tady u nás.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: dále, že hraje. Je to paráda, posloucháte Rádio Blaník, za chvíli dál hezky česky, třeba Marek Ztracený a Pomalu. Mám tu Petra Nováka a nebo Petra Jandu s Petrou Janu. Je to sonda, tyhle háky, než krásná hudba. Pohodovou středu, krásné odpoledne dál vám všem našim posluchačům.
1: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
5: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
6: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
6: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
7: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Stromky, ovocné stromky.
10: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
11: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
12: Zahradnictví Jevany vás očekává. Nevíte, co darovat? Darujte radost, která poroste. Dárkový poukaz do zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity potěší každého milovníka zahrad. Obdarovaný si sám vybere rostliny, které mu udělají největší radost. Praktický dárek pro každou příležitost, který pokvete ještě dlouho po předání. Dárkové poukazy v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity. lesy.czu.cz.
13: Když potřebujete brýle, tak...
14: Pop, optik.
13: Když kontaktní čočky... Tak.
14: Pop, optik.
13: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
14: Pop, optik.
13: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
14: Pop, optik.
13: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
15: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
16: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
17: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto.
18: Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
19: Jde na vás jaro? Na nás taky.
20: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz

0: Jo, tak tohle je vypalovačka Petr Janda, Petr Janu, jedeme dál. Vždycky, když tahle písnička zazní, tak se mi rozkmitají nožičky. Já nevím, čím to je, ale já bych tančil. Nicméně teď se vrátíme v čase. Včera v 16 hodin jsme si na Blaníku opět povídali s naším dopravním expertem Honzou Rýdlem a došlo také na komplikace v Brně.
1: V Brně jsme zavřeli dva tunely. Zásadním způsobem to zkomplikovalo dopravu. Ty tunely budou zavřeny na 40 dnů. Děláme prakticky kompletní repasy nebo výměnu bezpečnostních systémů i stavebních prvků. Je to všechno na konci technické životnosti. V Brně jsou kvůli tomu obrovský dopravní komplikace. Vnímáme to, spolupracujeme i s dopravní policií.
0: Já ještě doplním, že celé včerejší povídání si můžete opět poslechnout na našem webu 3x2tv.radioblaník.cz v sekci podcasty a s Honzou si budeme živě povídat opět na Blaníku příští úterý. Tak tohle nás čeká příští úterý a tohle už zase zítra ráno, krátce po 7. Já být na vašem místě, já bych se přihlásil třeba teď, možná to klapne.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
5: Já jsem vám tak držel palce.
6: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr, vy.
5: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
6: Děkuju.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
10: Proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz. Co se ne

0: Zbláznili jste se?
1: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mévelix. Buďte in.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Kdo spoří, má za 3? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. Unicredit Bank.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Paník, já vám přeji krásné pozdní odpoledne nebo hezký podvečer a za malou chvíli jedeme dál hudebně. Co nabídnu i jaké písničky jsou připraveny? Tak mám tu třeba Mantra, že? A písničku Brouci.
1: Ty máš hlavě brouky, zmájový louky.
0: Taky Lenka Filipová.
1: Vlázni se radujou, když loďka se mkání.
0: A nebo na tuhle se těším. Hanka Zagorová, To by nebylo fér. Na Blaníku tady dál budeme hrát hezky česky, další aktuální zprávy připraveny. Podíváme se na počasí i na silnice v čase, kdy za 5,5 minuty bude 6 večer.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
7: Pozor, pozor, tohle je zpráva pro všechny, kteří už mají dost pesimistických zpráv. Já jsem Olga Lounová a 5. listopadu vás zvu na sraz optimistů. Jeden večer, kdy budeme místo nadávání zpívat, smát se a užívat si život. A jestli si říkáte, že nepůjdete, tak přesně vás tam chci vidět. 5. listopadu, O2 Univerzum.
2: Rádio Blaník, počasí.
8: Rádio. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra nás čeká mlhavé ráno. Dopoledne se ale mlhy postupně rozpustí. Pak bude skoro jasno až polojasno. Postupně přes den nás čeká spíše oblačná obloha. Teploty zítra vyšplhají na 14 až 17. O počasí je to všechno. Na řadě jsou opět informace z dopravy.
2: Rádio Blaník.
9: Nejvíc pohody.
2: A nejvíc českých písniček.
9: Za každého počasí.
2: Za volantem.
8: V Táboře došlo ve Smolínově ulici k nehodě 3 osobních vozidel. Provoz je tu částečně omezený, dejte si tam pozor. V Kutné Hoře mezi Karlovem a Rovinou narazilo osobní auto do stromu. Silnice dál zůstává zavřená. Na trase z Jičína směrem na Mladou Boleslav na příjezdu do Března probíhají práce na údržbě vozovky a na dálnici D3 na 98. kilometru ve směru do Českých Budějovic stojí porouchaný kamion, tak ho hlavně nepřehledněte. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a na řadě je Dominik a další zprávy.
10: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
11: Více na e-shopu benezelenina.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
12: Sněmovna přehlasovala prezidentova veta. Česko dál bojuje se suchem. V Řecku chtějí omezit přístup k sociálním sítím.
9: Rádio Blaník.
12: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Sněmovna znovu schválila návrh zákona o státních zaměstnancích. Koaliční většinou přehlasovala veto prezidenta. Dolní komora dnes navzdory prezidentskému vetu znovu prosadila také zrušení pravomoci hlavy státu pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Vegetace už přestává čerpat vodu a díky studenému počasí se také výrazně snížilo vypařování vody z půdy. I přesto ale může skoro třetinu Česka na přelomu tohoto a příštího týdne postihovat výjimečné či extrémní půdní sucho. To jsou dva nejhorší stupně. Vyplývá to z

0: údajů na webu projektu Intersucho. Říjen je měsícem kybernetické bezpečnosti, upozorňuje na nejčastější nástrahy internetu. Jak podvodníkům nenaletět, vysvětluje preventistka policie Monika Šindlová.
1: Určitě nikdy nepřecházet například do internetového bankovnictví přes odkazy, které jsou zaslané v e-mailech nebo SMS zprávách. Přihlašujte se vždy přes oficiální stránky. Nikdy také nepotvrzujte platbu, kterou sami neprovádíte. Nikdy nepřeposílejte potvrzovací kód z SMS zprávy.
0: Lidé by také neměli důvěřovat podezřeným pokynům, například k převodu peněz na údajně zabezpečený účet. Řecká vláda chce od nového roku zakázat sociální sítě pro uživatele mladší 15 let. Věří, že se záměrem uspěje v parlamentu, kde má většinu. Hlavní odpovědnost za ověření věku budou mít provozovatelé sítí. Omezení sociálních sítí zvažují i další evropské země. Tolik zprávy Rádia Blaník a dál je s vámi Martin.
2: Ano, jsem tu, přeji krásný podvečer. Za několik málo sekund máme 18 hodin.
3: Martin Císař
4: na Rádiu Blaník.
2: 6 večer právě teď v tuhle chvíli a za malou chvíli, proč se říká, co se říká, a kolegyně Samira, tak si to nenechte ujít.
4: Rádio Blaník.
2: Teď Hana Zagorová, za chvíli Eláni nebo Lenka Filipová, jenom blázni se radujou. Hezky česky vám hrajeme dál, krásný podvečer.

0: Elane blázni.
1: Čabaně blázni a slovenská skupina Elán. Vy posloucháte Rádio Blaník. Hezký večer.
2: Proč se říká, co se říká?
3: Na Rádio Blaník.
1: Kdo byl na vlně v 10 hodin, 10 minut, ten už ví, co nás právě dnes čeká. Nicméně vy, co jste to neslyšeli, tak pro vás máme repete. Tady je naše kolegyně Samira.
4: Když někdo dopadne jak sedláci u Chlumce, znamená to, že utrpěl pořádnou porážku. A tentokrát za tímhle rčením stojí skutečná historická událost. Psal se rok 1775 a čeští sedláci už měli dost roboty a toho, že museli pracovat na panských polích, odvádět dávky a jejich život rozhodně nebyl jednoduchý. Navíc se mezi nimi začaly šířit zprávy, že císařovna Marie Terezie už robotu údajně zrušila, jen jim to vrchnost tají. No a tak vypuklo selské povstání. Jedno z nejznámějších střetnutí se odehrálo u Chlumce nad Cidlinou. Proti vzbouřeným sedlákům tam totiž stálo císařské vojsko. Jenže zatímco vojáci měli výcvik a zbraně, sedláci měli jenom hole a zemědělské nářadí. Výsledek asi tušíte. Sedláci byli 26. března 1775 poraženi. Někteří při střetu zahynuli, další byli zajati a povstání bylo postupně potlačeno. Mimochodem říká se, že při odvádění právě zajatců prý vojáci sedlákům uřezávali knoflíky u kalhot, aby jim při případném útěku padaly a nemohli pořádně běžet. Rafinované. Jenže i když sedláci prohráli, jejich protesty úplně zbytečné nebyly. Ještě v srpnu téhož roku vydala Marie Terezie robotní patent, který robotní povinnosti upravil a zmírnil. No a o 6 let později Josef II. Zrušil nevolnictví úplně. Takže sedláci u Chlumce sice dopadli mizerně, ale jejich boj se stal součástí mnohem větších společenských změn.
3: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.

0: Lenka Filipová, písnička Jenom blázni se radují. Vy posloucháte Rádio Blaník a dcera Lenky Filipové Leny byla minulý týden hostem pořadu Pepovi parťáci. Přesně před týdnem mezi 16. a 17. A dnes to pro změnu byla zpěvačka Tereza Mašková. Takže obě dámy za malou chvíli, teď už aktuálně, možná za hodinku, za dvě, Tereza Mašková a tenhle skvělý rozhovor na našem webu. Nicméně, kdo už tam je na 100%, to je zpěvačka Leny. Co dál tady u nás, tak za chvíli třeba Mandra, že? Divoké byla písnička Síť, anebo skupina Krištof a Život je krásný. A také vám nabídneme naše víkendové vysílání. Kdo to bude tentokrát? Komu bude patřit sobota a neděle tady u nás?
1: Víkend s Petrem Naděm na Rádiu Blaník.
2: Máme pro vás další výjimečný dárek.
1: Celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na vánoční koncert Petra Nadě

0: Tak laďte Blaník, mějte u sebe telefon a užijte si
1: Víkend s Petrem Naděm.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
10: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
14: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
15: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
14: Tak mrkněte na
16: tisknulevně.cz.
17: Náplně hned.
18: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
19: Tak hurá na Vysočinu.
18: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
19: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
18: Skály a vyhlídky, co berou dech.
19: Rybníky, jezera i koupaliště.
18: Aktivní zábava i adrenalin.
19: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
18: Vysočina má co nabídnout.
19: Stačí si jen vybrat.
18: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
20: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
21: Moderní internet www.starnet.cz.
22: Starnet internet.
23: Nemůžete přece zastavit dopravu.
24: Že nemůžu? Tak se dívejte.
23: Dáma na kolejích. Hudební komedie v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
25: Máte na to vést lidi a udržet linku vchodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
26: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
27: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
28: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
0: Plánujete dovolenou vaším dieselovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.

0: Život je krásný a jestli se nepletu, tak to je písnička z Gampa. Nicméně teď míříme na judo.
1: Rádio Blaník. Fandíme českému sportu.
0: Náš dvojnásobný olympijský vítěz judu Lukáš Krpálek bude pokračovat zápasení. Sobotní bronz mistrovství světa tak snad nebude jeho poslední velkou medailí. Na stupně vítězů se vrátil po 3 letech a prý ho nerozhodili ani telefonáty s 8letou dcerou Marianou, a která po každém zápase gratulovala spokojíčku, i když jí to přísně zakazoval.
2: Měl bych se prostě víc koncentrovat na ty zápasy, než to, že si telefonuju s dcerou. I když já jsem samozřejmě měl vždycky radost, že jsem to zvednul a vždycky mi gratulovala a držela palce dál, takže to bylo samozřejmě hezké.
0: Je to krásný, to určitě ano, Lukáš to ví a Lukášovi samo sebou budeme držet palce a samozřejmě přejeme další úžasnou reprezentaci. Tak pojďme si hrát dál pohodově. Hezky česky, Dalibor Janda, Pojď dáme řeč, anebo Divoký byl a písnička Síť. A v 19 hodin tam je to víc než jasné i dnes večer s písničkami na vaše přání.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Já jsem nevinný.
14: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
15: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
16: Bacha, Benka.
15: Z vězeňského prostředí.
17: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
15: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
18: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
19: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
19: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
13: House running.
7: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
16: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz

0: Dalibor Janda na vlnách večerního vysílání Rádia Blaník. Jaké písničky tu budou na vaše přání po 19. Tak třeba jedna pohádková Moniky Absolonové. Devatenáct a František Nedvěd. Nikomu se ani nesní, že... A tou první písničkou na přání bude ta od Heleny Vondráčkové. Posloucháte Rádio Blaník, hraje hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Morava, Slezsko, Čechy, tady všude zítra čekáme polojasno až skoro jasno. Ráno se budou místy vyskytovat mlhy. A teploty přes den vystoupí na 12 až 17, tisíce metrech na horách na 9 a na Šumavě na 13 stupňů Celsia.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
7: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
6: Tak mrkněte na Tisknu
8: levně.cz. Náplně hned. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
1: Martin Císař
8: na Rádiu Blaník.
0: Za minutu 19 hodin tohle je Rádio Blaník a písničky na vaše přání. Rádio Blaník. Teď už Martin Maxa Selaví, za chvíli Helena Vondráčková, Jakub Smolík, Milan Dyk anebo František Nedvěd a spousty dalších a dalších. Budeme hrát na přání a aktuálně si budeme hrát hezky česky. Pěkný večer.
10: A co má být, tak jsem to já.

Krásné 85. narozeniny právě dnes slaví naše maminka, babička a prababička Marie Křivánková ze Soběslavy. Hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody do let dalších ti s láskou a vděčností přeje celá tvá rodina. A ti tato písnička vykouzlí úsměv na tváři. To ti přeje Aneta s celou rodinou. Radio Blaník.

0: na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
3: Dnes slaví narozeniny paní Petra Malá z Bernartic u Milevska. Touhle cestou bychom jí chtěli popřát hodně zdraví, ať je stále v pohodě, ať se jí daří v podnikání a také v osobním životě. Za všechny spolupracovníky to přeje Tománě.

0: na rádiu Blaník.
1: Milí Blaníko, tuhle písničku pro Romanku do Hrádku nad ní jsou Donín. Naše milá Romanko, všechno jen to nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti do let dalších. To ti přejí bráška Láďa, sestřička Verunka s Radkem a Leontínkou a taky mamka s taťkou. Máme tě moc a moc rádi.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: Milan Dyk a písnička Narozeniny přeji krásný dobrý večer. Posloucháte Blaníka, tohle jsou písničky na vaše přání. Tak tedy, milý Blaníčku, prosím, zahraj písničku 19 pro muže s chováním gentlemana a srdcem kovboje. Pro chlapa, který dokonale ovládá honácký bič a po boku mu kráčí jeho věrná vlčice. Kovboj ke krásným 35. narozeninám ti přeje pevné zdraví a klidnou hlavu. A tě stále baví naše společné výlety i noční jízdy autem. Od té, která si váží každé chvíle. V tvojí společnosti letí ta oblíbená.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: A jaká to je? No jistě, to je víc než jasné. Tohle je František Nedvěd a 19.

0: písničky na přání na vlnách Rádia Blaník. Ta další bude Žandě Franckéové a tu do Drahonic. Hrozně moc mi chybí žábo. A podepsán je Venda.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

0: Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
5: Komín musí mít pořádný tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
6: Na tisknu levně.cz máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
7: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
6: Tak mrkněte na
8: tisknu levně.cz.
9: Náplně hned. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
12: Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
13: A právě teď využijte akce na frakce.
12: Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH.
13: Lomy Štileček a Mladovice, náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.
14: Zapomeň na nudu, náhod tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
15: Herna u dětka. Zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
17: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Moderní internet www.starnet.cz.
19: Starnet internet.
1: A dost barvy.
6: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
1: Mícháme i barevné omítky.
6: Akce platí do konce prosince.
1: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
12: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
8: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
12: Jistě ano. Například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
8: Je, tak děkuju moc.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
4: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hnije a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.

0: Jedeme dál na vaše přání. Milá Justýnečko, dodatečně ti přejeme k svátku hodně štěstí, zdraví, ať se ti líbí ve školce. A to ti přeje tvůj milovaný tatínek Tomáš, dále je to maminka Zuzka, babí Jarka, děda Pepa a teta Míša a strejda Martin. No také tvůj bratránek Martínek a Milada. Máme tě moc a moc rádi.
1: Radio Blaník, hezky česky.
0: Hezky česky a na vaše přání. Teď už Monika Absolonová a písnička Najednou, za chvíli Petr Poláček a nebo Karel Gott. Dobrý večer.

0: Písničky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio.
3: A další písničku budeme hrát se Skazem. Prosím, zahrajte ji všem Alenkám, které mají rádi koně z Lise nad Labem, Vlkavy a také Jabkenic. Písničku posíláme také pro Michalku, dále pro Amálku, Zuzanku, Sofinku a Stelinku. A krásný večer vám přeji, vaše tetička z Vlkavy. A tady je písnička.

0: Tohle Blaníka písničky na vaše přání, tu další hrajeme se Skazem. Péťo, lásko, až ti bude jednou smutno, vzpomeň si jen jedenkrát, kdo na tebe stále myslí a kdo má jen tebe rád. Zase bude dobře, miluje tě, Alena.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

Tohle jsou písničky podle vašeho výběru, tedy na vaše přání na vlnách Rádia Blaník. Tu další máme zahrát naší Ilče k jejím dnešním narozeninám. Tak tedy naše milá Ilčo, přejeme ti všechno jen to nejlepší k narozkám, hodně zdraví, štěstí, spoustu lásku a ať ti všechno jde, ať se ti to daří. To ti přeje mamča, Martinka Pavel, Míša s Myškem, Pája s Klárkou, Bertík s Rozárkou, dále je to Lenonka, Manonka, Iminka a taky Olíček. A s písničkou Chyť své dny je tu i Karel Gott na Blaníku na vaše přání.

0: vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr. A
4: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
10: Já jsem nevinnej.
11: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
12: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
13: Bacha, Benka.
12: Z vězeňského prostředí.
14: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
12: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firma na zážitky.
16: CZ.
19: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
20: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
21: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
22: Pohodové České rádio. Písničky na přání.
23: Na rádiu Blaník.
24: Milý Blaníku, zahraj prosím tuhle písničku pro mou úžasnou maminku k jejím dnešním narozeninám. Mami, přeji ti k narozeninám ty nejkrásnější chvíle, které si jen můžeš přát. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a důvodu k úsměvu. Ať máš další rok minimálně stejně tak krásný jako ten předchozí. Děkuji ti za všechno, co pro mě a pro každého z nás děláš, za to, že jsi a za to, že tě mám. Jsi pro mě nenahraditelná a moc tě miluji. Krásné narozeniny, mami, to přeje Mája s prckama.
22: Hrajeme vám hezky česky.
23: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: Písničky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
3: Milý Blaníku, tuhle písničku prosím pro Dana Matejka do Olomouce. Kámo, hlavně se drž, posíláme ti trochu energie a dobré nálady. Užij si písničku.
1: Radio
2: Blaník.
4: Pohodové rádio.

0: To byl Richard Miller na Blaníku na vaše přání. Tu další písničku přidá Iveta Bartošová a bude se skazem Stal se zázrak a na svět přišla krásná princeznička Viktorka. Prosím vás, zahrajte písničku pro ní, její maminku Pavlínku a tatínka Járu. Jste nádherná rodinka, tak ať vám Viktorka jen samou radost dělá. Roste jako z vody, je veselá a zdravá a každý den vás provází její dětský smích. Máme vás všechny moc a moc rádi. Šťastná babička a dědeček z Vlkavic.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: Pavel Bobek.
1: Veď mě dál, přesto mám.
0: A nebo už za chvíli Xndl X a Olga Koenigová.
2: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to...
0: Posloucháte Rádio Blaník, hraje hezky česky i po 20. hodině na vaše přání.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Jaká bude zítřejší obloha? Jasná až polojasná, teploty do 17 stupňů na horách, do 9-10, na Šumavě dokonce 12 stupňů. Toliko počasí, pěkný večer.
5: Hola, hola, Kona volá. Test pro všechny rodiče. Kona je za A, pytlík na přezůvky, za B, nový Hyundai Kona od Lenera.

0: dodávku. V Lenner Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lennermotors.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá ty. Hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
2: Jsem tady, jsem připraven na další hodinku písniček na vaše přání. Komu budeme hrát teď? Tentokrát to bude pro našeho kamaráda Jardu Měsíce z obce Komárno. Už 60 let svítí na nebi, snaží se rozářit celý svět, vůbec nestárne, roky na něm nejsou znát. Přejeme, ať mu každá hvězda na obloze přinese dnes štěstí, zdraví, lásku a taky radost. Krásné narozeniny přejí Marek a Majda z Ostravy.

0: Písničky na přání na Blaníku pokračují dál a tahle bude se zkazem Lásku moje Slávku, ty jsi můj anděl a já tě miluji. Mé srdce patří jen a jen tobě, ty má lásko, líbá tě tvá opička.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Pohodové české.
0: A tohle jsou na vaše přání Kelly Family a písnička An Angel a za chvíli Pavel Bobek, Argema a nebo Eva Farná. Podle vás.

0: na Rádiu Blaník.
1: K dnešnímu výročí 20 let ode dne, kdy jsme si řekli své ano v dobrém i ve zlém. Děkuji ti, Jeni, za všechno, pořád tě miluji, i když to nemáš se mnou lehké. Tvůj raplík Luboš.
2: Hrajeme vám česky.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky.

0: neskutečně parádní písnička. No a chcete si nechat taky nějakou zahrát? Nic jednoduššího není.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník.
0: Opravdový přítel je k nezaplacení, podrží tě, když jsi na dně. Čas si vždy na tebe udělá, vyslechne tvé starosti a radosti, mít takové přátele je štěstí, ale najít ho je těžší.

Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí.

0: francouzská zpěvačka Alize právě teď se skazem. Ahoj Luci, posílám ti oblíbenou písničku pro dobrou náladu.
1: Tak tady je.

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
3: Firma Peter GFK Trhový Štěpánov přijme pracovníky do výroby. Nabízíme nadprůměrné platové ohodnocení a firemní benefity. V případě zájmu volejte 737 217 112. Peter GFK Trhový Štěpánov.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně! Zorko! Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
7: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
8: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
7: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
8: Je, tak děkuju moc.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
10: CZ. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
11: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
10: Tak mrkněte na
12: Tisku levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
15: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na securit.cz.
16: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
17: Ahoj, tady Vašek Neudbárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
18: Stromky, ovocné stromky.
19: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
20: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
21: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
20: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
21: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
20: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
21: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
20: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
0: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
1: Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan. Společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
22: A právě teď využijte akce na frakce.
1: Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.

Krásný večer, jsme zpět, posloucháte písničky na přání na vlnách Blaníku. Tu další zahrajte o Daniela Landy pro mého syna Jiříčka, jen tak pro radost tomu posílá jeho maminka Jana Filipová z Bílska a tatínek Jirka Švárc. Tady je Daniel Landa.

0: Dany Landel, písnička Touha, posloucháte Blaník a písničky na přání.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník.
0: Milý Blaníku, tuhle písničku prosím mojí mamince, která prochází těžkým obdobím, tak doufám, že jí písnička potěší a vzkazujeme jí, že jí držíme palce a jsme s ní. Tak tohle už jsou Kool & The Gang a písnička Cherish, na vaše přání za chvilky Holky a písnička pro mámu a k tomu Michal Hrůza, Lenka Dusilová a píseň Koubojská. Tak hezký večer.

0: Orbison písnička Pretty Woman, posloucháte Blaník. Další písničku budeme hrát 30. narozeninám mému vnukovi Matějovi s přáním všeho jen toho nej, hlavně spokojenost a samé krásné dny v radosti. A hodně smíchu tomu přeje jeho babička a nechává zahrát.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Blaník Rádio.
2: Milý Blaníku, tuhle písničku zahraj pro mou milovanou maminku Uršulu Kramolišovou, která je pro nás andělem na zemi. Se skazem k životnímu jubileu ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, rodinné pohody a hlavně pevného zdraví. To přeje dcera Gabriela, vnuk David s manželkou Bárou a pravnouček Benísek.

0: jsem nevinný.
1: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
2: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
3: Bacha, Benka.
2: Z vězeňského prostředí.
4: Tady všechno všech. Tady kolko jasný more.
2: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
7: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
6: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvoje kladivo.
7: Cože?
6: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.

0: Vaše pohodové rádio.
1: Blaník, hrajeme vám hezky česky.
2: Blaňku, tuhle písničku zahraje Františkovi Roubovi z Plzně k dnešním narozeninám. Přeji kupu zdraví, optimismu a stálý úsměv na rtech. Marta, Olča a taky Lenka s rodinou.

0: přání. Na rádiu Blaník.
1: A tohle je ta poslední na vaše přání pro dnešní večer. Chci touhle cestou vzkázat a poděkovat za to, jak skvělou práci děláte. Jste můj každodenní společník doma i na cestách a bez vaší pohodové muziky a usměvých moderátorů si den už ani neumím představit. Jste opravdu taková naše rádiová rodina. Zdravím touhle cestou celé Rádio Blaníka. Chci vám moc a moc poděkovat za krásné písničky a neustále dobrou náladu. Vaše posluchačka Ilča. No tak Ilčo, to je pro nás samozřejmě obrovský závazek a velké díky za tenhle skvělý zkaz. A vybrala jste krásnou písničku Jakuba Smolíka. Tak ji posílám právě teď na vaše přání.
2: Hrajeme vám česky.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: To byly písničky na přání s datem 14. října. Přeji krásný večer. Po 21. hodině si dál budeme hrát kabáty. Taky skupinu Krištof a Na viděnou.
1: Dáme zíčku Na viděnou uprostřed města na zíčetních dnů.
0: A nebo zpěvačka Hana Zagorová Já nemám strach.
2: Já nemám strach ze šedých vlasů.
0: Tohle Blaník Rádio, co hraje hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Morava, Slezsko a taky Čechy. Zítra většinou polojasná, místy i oblačná, k večeru obloha. Nicméně teploty příjemné mezi 13 a 17 stupni Celsia. Na horách do 9, na Šumavě do 12 stupňů.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
5: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda. A hrozně to trvá.
4: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
5: A kde jsi je sehnal?
4: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
5: S natíráním končím. Jedu hned.
4: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
5: www.impregnace-soběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
8: Firma Peter GFK Trhový Štěpánov přijme pracovníky do výroby. Nabízíme nadprůměrné platové ohodnocení a firemní benefity. V případě zájmu volejte 737 217 112. Peter GFK Trhový Štěpánov.
9: Martin Císař
10: na rádiu Blaník.
0: Za minutu 21. hodina, krásný dobrý večer vám všem přeje Martina. Za malou chvíli se vrátíme do dnešní 16. hodiny. Ano, pořád Pepovi parťáci a dnes tu byla Tereza Mašková. A ta se chystá do O2 Areny. Kdy to bude? Tak na tohle téma za malou chvíli a jak říkám, pořadu Pepovi parťáci, to byl fakt jako zajímavý rozhovor dneska. Bylo veselo a tak si kousek zase za chvíli dáme.
10: Rádio Blaník.
0: Já vám přeji krásný dobrý večer, buďte s námi dál, tohle je Blaník a rádio, co hraje hezky česky i v tuhle chvíli pro vás, Hanka Zagorová, Já nemám strach.

0: Tohle byla skupina Krištof a písnička Na viděnou a vy posloucháte Rádio Blaník. Na viděnou možná v O2 aréně, ano, dnes odpoledne v 16 hodin tu byla zpěvačka Tereza Mašková. No a dozvěděli jsme se také něco o tom, že skutečně O2 arénu chystá.
1: Teresko, my jsme předtím nakousli, že si ohlásila O2 arénu a já koukám, že to je 22. ledna 2028.
2: Ano.
1: To znamená, že máš ještě jako dost času na přípravu. Přesto si říkala, že už jsi trošičku ve stresu.
2: No jsem. Ono to všechno hrozně rychle letí, že jo? A člověk, taky mi lidi psali, to je až za dlouho a toto no. Až jako 2028, ale ono to není až tak jako za dlouho, to máš rok a něco.
1: Rok a kousíček.
2: Rok a kousíček.
1: A zároveň prostě. Si pamatuju, když jsme tady se těšili na to, až budeš v O2 Univerzu.
2: Ano.
1: A to bylo 24. ledna letošního roku.
2: Ano.
1: A tohleto je vlastně bez dvou dnů, dva roky potom. Proč to máš vždycky jak koncem toho ledna?
2: Já nevím.
1: Ty nevíš.
2: To tak vyšlo prostě.
1: Já
2: ono
1: nevím.
2: Ono to není tak jednoduchý, prostě víš to naplánovat takhle, aby ses třeba ještě s někým nekryl.
1: No ale že se vždycky trefíš do toho ledna, víš.
2: No takže jo, tak vem, to je taková jako okurková sezona, že jo. Ne? Jsi po těch...
1: Ne, v lednu jsou největší hvězdy, musíš říkat v O2 aréně, tam je největší rvačka a ty si tu rvačku vyhrála.
2: No ne, jako to ne, že jako nejsou hvězdy, že jo. A já jsem hvězda.
1: No ježišmarja.
2: To tak blbě vyznělo, to já takhle jako nemyslím si o sobě. Ale že prostě těch koncertů je možná jakoby míň a třeba lidé jsou jako, že jo, po těch Vánocích a no. Tohle, že někam by jako vyrazili, vezmou si ty nový šaty, který třeba dostanou pod ten stromeček, jo, od Ježíška. Takže, no.
1: Vezmou ty lístky, co dostali
2: přesně,
1: od toho.
2: Přesně, ty lístky dostanou a přijdou v lednu a už to tak není daleko, že jo.
1: No. Teď si představ, že teď dostanou ty lístky k tomuhle Ježíšku na tenhle ten koncert a budou příští rok, teďka 2027, toho 22. u té O2 arény.
2: 27?
1: Ne, 27, no.
2: 28, myslíš?
1: No to budou potom, až přijdou správně, ale jo, oni takhle. Nejdřív přijdou špatně.
2: Ne, to se nesmí stát.
1: No to se nesmí stát.
0: Teď jste se možná zaposlouchali a říkáte si, je, my bychom poslouchali dál, tak ta šance tady samozřejmě je. Zkuste web radioblaník.cz, dneska myslím, že ne, ale zítra už by se tam mohl celý rozhovor objevit, tak si to určitě nenechte ujít.
3: Radio Blaník.
4: Radio Blaník.
0: A tohle už je

0: Marie Rotrová, písnička Lásko, přeji vám krásný večer. Tady u nás na vlnách Baleníku dál budeme hrát hezky česky, nabídnu skupinu Kabát, mám tu krásnou písničku Colorado, dále skupina Lucie a Marie, nicméně taky úžasná věc a k tomu všemu i tančí sama Petra Muka. Ještě gratulace, zítra to budou právě Terezy a před chvílí tady Tereza Mašková prozradila, že se chystá do O2 Areny. Tak teď jsme zase chytřejší. A co se chystá na zítřejší dobré ráno, tak to fakt netuším. Nevím.
1: Dobré ráno.
2: Středeční ráno za námi a nad tím čtvrtečním si zase myjeme ruce.
3: Je to tak, rok se s rokem sešel a je tady opět světový den mytí rukou.
2: Už zase?
3: Je to tak.
2: No dobře, a kromě toho si umyje ruce taky náš krajánek, kterého vypustíme.
3: Čeká nás ranní host na telefonu.
2: A budeme proplácet účtenky.
3: Těšíme se na vás zítra v 6 hodin.
2: Na Blaníku, Petr Slíva
3: a Adéla Malat.
1: Rádio Blaník.
4: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
5: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun a ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
9: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
10: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
11: Profi Vonda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
14: Barvy jsou stále, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
15: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
16: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
17: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
18: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
19: Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan. Společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
20: A právě teď využijte akce na frakce.
19: Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.
0: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na securit.cz.
21: Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.

0: Vydařený kousek skupina Lucia, písnička Marie, posloucháte Rádio Blaníka, já stále přeji krásný dobrý večer. Máme zhruba 8 minut po půl desáté. Co dál tady u nás od 10 do 12 hodin, tedy od 22 do 24, 120 minut písniček z lásky. Jenom samé romantické písničky pro vás a teď tuhle chvíli do té 22. dál hezky česky. Tančí sama to bude Petr Mok, dále Olga Lounová, jsem optimista a já se těším na písničku od Poutníků, ta se jmenuje Panenka. Pohodová, veselá a hlavně strašně melodická. Tak si užívejte večerní Blaníka, buďte s námi dál.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Já jsem nevinný.
7: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
5: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
8: Bacha, Benka.
5: Z vězeňského prostředí.
9: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
5: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.

0: je svět.
1: Vyznání přidá Petr Kola. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. A víš jasně, že chceš. A nebo písnička Zdálo se mi o ní a Michal Davis. Na Blaníku dál budeme hrát romanticky písničky z lásky a samo sebou to bude znít i hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Zítra tedy ve čtvrtek 15. října obloha většinou jasná až polojasná, odpoledne a k večeru částečné přibývání oblačnosti. Teploty přes den mezi 13 a 17 stupni, na Moravě to místy může být na té jižní i 19 stupňů. Co se týče hor, tam teploty většinou do 9, na Šumavě do 12 stupňů. Toliko počasí, krásný večer.
2: Blaník za volantem.
1: A ještě jedna aktuální informace ze silnic.
3: Dopravní nehoda se vyšetřuje na Pražském okruhu na 21. kilometru ve směru k dálnici D1. V místě je neprůjezdný levý jízdní pruh. Na dálnici D5 na 80. kilometru ve směru do Prahy se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: Ivono, děkujeme, kdyby cokoliv, dejte nám vidět, dopravní linka je k dispozici na čísle 603 11 71 71. Já přeji na silnice šťastnou cestu a vám všem romantikům krásný večer s písničkami z lásky.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hníje a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
9: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
10: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
11: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku ve Strakonicích na Palackého náměstí. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
12: Jsme Rádio Blaník.
13: Vaše pohodové rádio.
12: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, střetěž kýmý víč.

0: Deník počasí. Radio
1: Deník. Momentálně máme polojasno až jasno, během noci se místy mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 0 stupňů. Čtvrteční obloha bude polojasná nebo skoro jasná. Ráno se budou vyskytovat místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude místy až oblačno a hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Písničky z lásky na

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř,

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy

MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku ve Strakonicích na Palackého náměstí. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

zda se lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstřím.

0: a ve Slezsku. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
5: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Na pláži u moře,
8: ve stínu Eiffelovky,
7: anebo na dovolené v Tatrách.
8: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
7: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
9: Radio Blaník.
10: Hezky česky.

I v noci posloucháte Blaník, za to děkujeme a každý večer po 19. jsou tu písničky podle vašeho výběru. Ano, hrajeme na vaše přání www.radioblaník.cz. Tam si můžete vyplnit přesně ten dotazníček, napíšete, jakou písničku pro koho, odešlete to a potom už jenom poslouchejte Radio Blaník. Každý večer od pondělí do neděle vždy po 19. hodině hrajeme podle vás. Hrajeme písničky na vaše přání.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno, během noci se místy mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 0 stupňů. Čtvrteční obloha bude polojasná nebo skoro jasná. Ráno se budou vyskytovat místy mlhy, které se...
0: Časí.

0: František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: neočekávané události.
1: Krásné ráno. Je čtvrtek 15. října, dnes má svátek Tereza a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 6 večer proběhne v rodném domě Antonína Dvořáka v Nelahoze vsi zahájení výstavy Zamyšlený. Návštěvníci se prostřednictvím instalace přenesou do ateliéru sochaře Zdeňka Hoška. Uvidí originální sádrové studie či rukopisné skici. Dnes také proběhne zahájení dostavby základní umělecké školy v Ostrově. Městská galerie ve Vysokém Mýtě hostí zahájení nové výstavy obrazů. Přesuneme se dále do Liberce. Místní Home Credit Arena pořádá třídenní veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí. Akce startuje v 9 hodin dopoledne. A nakonec se podíváme do naší metropole. V obecním domě v Praze 1 se koná taktické cvičení. Jeho hlavním cílem bude prověřit akceschopnost a spolupráci složek Policie České republiky. A to při nestandardní, mimořádné události. Akce začne v 6:30 ráno a potrvá do 11:00 dopolední. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno, během noci se místy mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 0 stupňů. Čtvrteční obloha bude polojasná nebo skoro jasná. Ráno se budou vyskytovat místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude... Momentálně máme polojasno až jasno, během noci se místy mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 0 stupňů. Čtvrteční obloha bude polojasná nebo skoro jasná. Ráno se budou vyskytovat místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude místy až oblačno a hlavně na Moravě a ve